doktor dodává. Potit se, s potivostí nejdál jdeš. Potit se, to je rada má. Do tělička vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný. Pomaličku se otáčím.

krátery posetou. Jsem jako měsíc slunečních, přesto jsem planetou. Mám 88 dní.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Junior.

těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.

jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: Rádio Junior.
1: Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
2: Mně se stýská po mámě,
1: to dává smysl.

0: Tadej, pac, stopa, traj.
1: Poďa, nisto!

snad vědí, když prý nás nevědí. Ozývá se čvachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, je. Lvy a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

slunce znám nebezpečí. Teď volá SOS bez dlouhatánských řečí.

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

všechny psy a vydáme se názory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, smrti přistáváme.

včas. Teď jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, polk

0: šišatou věc, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: She shot the shreds. Našel šišatou věc. V tom na nebi šišatém,
1: na šišatém nebi.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajón její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: Všechno může.
1: Rádio Junior.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít.

0: Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: Just open your eyes.
1: Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splít.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

Šudiku Jany Richterové. Ahoj, holky a kluci, já už jsem zase tady a začíná další v Šudiku k Jany Richterové. To jsem já, ale to určitě víte. Dneska se vydáme do školy, pak mezi stromy, taky do vesmíru a do tělocvičny. Podíváme se, jak se testuje fyzická zdatnost dětí. Jakože vás. Máte rádi sport? Hýbete se? Lítáte? Běháte? Skáčete? Dospěláci tvrdí, že dnešní děti skáčou, běhají a poskakují daleko méně, než tomu bylo dřív. A že taky méně doskočí, méně vyskočí a pomaleji běhají. Tak se na to mrknem. Ve vesmíru zjistíme, jaké poselství lidstvo poslalo do mezihvězdného prostoru. A taky se podíváme, jak se na základní škole pracuje s umělou inteligencí. A navrch ještě spočítáme, kolik elektřiny ušetří takový jeden strom. Nevěříte, že to dokáže? Až si to poslechnete, tak budete vědět. Takže začínáme a krásný poslech vám přeje Jana Richterová, Všudy Kuková.

0: fix it.
1: Holky a kluci, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my se teďka vydáme do tělocvičny. Jak jste na tom s fyzickou kondicí? Fyzická kondice je to, jak umíte skákat, běhat a kolik toho vydržíte. Česká školní inspekce bude v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol, jak na tom jste. Testy prověří vaši sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky za to ale nikdo nedostane. Bude to spíš zajímavé proto, aby dospěláci věděli, jak na tom naše populace je. A hlavně bude se srovnávat s výsledky dětí z roku 2022. Tak co, jak na tom budete vy?
2: Pojďte za mnou. A ty skupinky jsou furt stejný, no?
3: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis. A ten je podle všeho bavil.
4: Je to dobrý.
5: Jak pinkáme s těma pálkama do míšku.
6: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
7: Jo, to bylo nejlepší.
3: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Testování se zaměří na žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol a prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
8: Sedy lehy, potom na rychlost to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh, kdy se, je to časový interval, který se postupně zkracuje a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test 4x10 metrů u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
3: Testováním projde zhruba 300 tisíc žáků. Stejné disciplíny přitom inspekce sledovala už před 4 lety, takže bude možné porovnat výsledky stejně starých dětí. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, především ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy, zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
9: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
3: Součástí testování proto budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
8: U učitelů tělesné výchovy nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole, k jejich profesnímu rozvoji. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit napříč školou.
3: A ředitelé zase budou odpovídat například na to, jak ve škole podporují a organizují pohybové aktivity a jaké nabízí sportovní kroužky. Samotné testování není na známky, nebudou se dělat žádné žebříčky a výsledky budou anonymní. Podle ministra školství Roberta Plagy mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
10: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
3: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Cílem je získaná data propojit a hledat podle nich cesty, jak děti přivést k většímu množství pohybu. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

Holky, kluci, kamarádi, teď se ve všudy kuku vydáme do vesmíru a na samotné hranice naší sluneční soustavy. Slyšeli jste někdy název Voyager? To je název programu, který se skládá ze dvou legendárních amerických vesmírných sond, Voyageru 1 a Voyageru 2. Obě tyhle sondy vypustila NASA, tedy Americký národní úřad pro letectví a kosmonautiku, v roce 1977, tedy skoro před 50 lety. Účelem těchto vesmírných sond je průzkum vnějších planet sluneční soustavy. A Voyager 1 i Voyager 2 letěly a letěly a letěly a teď už jsou na hranici sluneční soustavy a budou tam ještě pěkně dlouho, protože to není žádná čára, kterou by překročili. Okraj sluneční soustavy je široký mnoho, mnoho, mnoho kilometrů. Obě sondy, Voyager 1 i Voyager 2, nesou poselství pro možné mimozemské nálezce. Je to pozlacená měděná gramofonová deska o průměru asi 30 cm. Ta je v ochranném hliníkovém pouzdře a je připevněná na vnější straně mezihvězdných sond. Vytvořená byla v roce 1977 pod vedením astronoma Carla Sagana. Celý vzkaz na pozlacené měděné desce je ale spíše zamýšlen jako symbolický odkaz lidstva, protože pravděpodobnost, že by to někdo ve vesmíru našel, je opravdu velmi malá. A co na tom je? Deska obsahuje 115 obrazů, které zachycují Zemi, krajinu, rostliny, živočichy, člověka, vědu i techniku. Je tam přibližně 90 minut hudby z různých kultur a období, od Johanna Sebastiana Bacha přes Beethovena až po tradiční hudbu z Afriky, Asie či Austrálie. Jsou tam taky krátké pozdravy v 55 jazycích, včetně staré akadštiny, jazyka Nguni z Jižní Afriky anebo čínského dialektu Bu. Jsou tam taky zvuky země, vítr, déšť, hrom, zvířata jako velryby či ptáci, lidský smích, dětský pláč a tlukot srdce. Na obalu desky je návod k přehrání, diagram s polohou slunce vůči 14 pulzarům, což umožňuje určit, odkud sonda pochází a kdy byla vypuštěna, i schéma atomu vodíku jako univerzální časové a fyzikální jednotky. Jsou tam samé dobré věci o lidstvu, protože tvůrčí tým se rozhodl prezentovat pouze pozitivní a mírumilovný obraz civilizace. Objevily se i námitky, že podobné vzkazy o poloze Země můžou představovat bezpečnostní riziko. Pokud by je zachytila nepřátelská civilizace, mohla by nás přepadnout. Trnout tak budeme několik následujících miliard roků. Tak dlouho může trvat, než to někdo najde. Jestli vůbec. A jak poznamenal Carl Sagan, sonda bude nalezena a deska přehrána pouze tehdy, pokud v mezihvězdném prostoru existují vyspělé civilizace schopné cestovat vesmírem. Ale samotné vypuštění této láhve do kosmického oceánu vypovídá něco velmi nadějného o životě na této planetě. Holky a kluci, tohle jsem se všechno dozvěděla v planetáriu v Brně.

0: Judy Cook Jany Richterové.
1: Hey,

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk a já tady mám docela zajímavé téma a to je umělá inteligence. Používáte ji někdy? Jestli to třeba máte zakázané, tak vězte, že dneska se umělá inteligence používá i třeba v e-shopech nebo v různých aplikacích. Občas je umělá inteligence zapojená i do toho, o čem bychom si to vůbec nemysleli. A stačí obyčejné vyhledávání na nějakém vyhledávači a šup, už tam máte umělou inteligenci. Je zkrátka všudy přítomná. Umělá inteligence je i pomocníkem učitelů, protože jim pomáhá ušetřit čas nebo oživit výuku. Když to používají děti při učení, tak je to někdy trošku problém. Nejdřív se totiž musíme naučit používat vlastní inteligenci a pak teprve vzít pomocníka umělou inteligenci. Nesmí to být naopak, protože to nefunguje. Redaktorka Českého rozhlasu se byla podívat, jak se takové nástroje používají ve třídách.
1: Hele, tak. Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky.
2: A dneska využijeme zdroj času.
3: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na Pražské základní škole mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
1: Když budeme moct použít ten zdroj času, na co byste se zeptali?
3: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
1: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete. Já si to pak přečtu.
3: Učitelka na svém počítači totiž vidí konverzace všech žáků. A kdyby se třeba chtěli ptát na něco, co s výukou nesouvisí, chatbot je vrátí zpět k tématu. Je totiž napojen pouze na vzdělávací materiály a učebnice. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům vytvářet přípravy do hodin, při kterých umí zohlednit i individuální potřeby žáků nebo testy.
4: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
3: Říká deváťačka Tereza. A Andrej Novik, učitel a jeden z vývojářů aplikace, dodává, že platforma zvládá i opravování testů.
5: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní

0: Přátelé, všudy kuk je v plném proudu a my jdeme do parku. Určitě všichni tušíte, proč jsou ve městech důležité stromy. Za prvé je to krásné, za druhé, když je vedro, najdete pod stromem stín. Taky na ně lítají ptáci, ale dospělí vždycky potřebují nějaké potvrzení. A tak se teďka zjistilo, proč jsou ve městech důležité stromy a ukázala to poprvé v Česku. Kampaň Trýtek. Na stovce stromů se objevily štítky. Co je na nich k vidění, tak o tom uslyšíte právě teďka v reportáži.
1: Teď jsme u jervínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh.
2: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jervín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
1: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
2: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
1: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
2: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem?
1: První úkol je udělat fotodokumentaci, následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene, jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr a to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
2: A na co je potřeba ta palička?
1: Provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene. Zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
2: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
1: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 MWh hodiny za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
2: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jervínu?
1: Ten náš jervín, mladý, relativně nebo středně věký, ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok.
2: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný trýtek, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
3: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů.
2: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

Milí přátelé, ve Všudy kuku si teďka vyzkoušíme uši. Já jsem si totiž říkala, že je tady spousta informací, ale žádné hraní, žádná zábava, která by se jen tak prošla, jen tak odlehčila všechny ty důležité věci. Takže nastražte uši, máme tady první tajemný zvuk. Schválně, co je tohle? Tušíte nebo netušíte? Možná kluci vědí. No jasně, holky si s bagrem hrajou málo kdy. To je prostě fakt. Takže přátelé, kdo uhodl, že je to bagr, má bod. A pokud jste to neuhodli, možná teďka budete mít větší štěstí. Že to víte úplně všichni, co je tohle za hudební nástroj? Jasná věc, je to basa, neboli kokodák, kontrabás. Ale tohle bude určitě těžké. Aha, takže teď křičíte úplně všichni, že víte, co to je. Jasně, někdo si kousl do jablka. To asi známe úplně všichni, protože všichni si občas to jablko dáme a tenhle zvuk slyšíme. Tak co bych na vás tak vymyslela? Co tohle? Aha, takže to taky všichni znáte. No jasně, a teď je podzim, teď to všude lítá a polovina lidí kýchá, druhá půlka smrká a třetí polovina kašle. Co jsem to řekla? Jasně, že jsou všude jenom dvě poloviny. Tak poslední zvuk a to uhodnou úplně všichni.

Aha, že jste to nechtěli slyšet? No ale občas musíte. Jasně, že si každý občas musí vyluxovat v pokojíčku, v kuchyni, v obýváku. Prostě bez luxování to v životě nejde, protože jinak máte doma binčus a není to pěkné. Tak já už vás nebudu trápit úklidem, jdeme zase na písničku.

love you. Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Byli jsme na hranici sluneční soustavy. Vydali jsme se do světa stromů, mrkli jsme se na umělou inteligenci, prozkoušeli jsme si uši a zjistili jsme, jakou mají děti fyzičku, jako fyzickou kondici. Prostě kolik toho vydrží jejich tělo. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo. A vy si teďka běžte vyběhat tělo někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Zveme vás na poněkud netradiční hostinu. Pořádá ji neúnavný mluvka a fantasta Baron Prášil. A hlavním menu jsou jeho hrdinské historky a zábavná hra s fantazí. Společnost bude vybraná Baron Prášil, Hraběnka, Dáma a další. Rozhlasovou hru Hostina Barona Prášila napsal Michal Lázňovský. Režie Aleš Vrzák. Účinkují Ladislav Frej, Květa Fialová, Dana Černá, Jiří Lábus a další. Natočeno v roce 2005.

0: vážení přátelé, vítejte. I vy, a vy také, všichni. Jsem šťastný, že jste mne navštívili. Miluji společnost. Rozmluva je základem mé radosti. Slova jsou tím, čím se opájím. Dělit se o ně s vámi je pro mne nebeskou manou.
1: Dámy a pánové, račte vstoupit. Tabule je prostřena, hodovní síň otevřena.
2: Tak tedy neváhejme, vzhůru na hostinu. Jsem lačný vašich pokrůtek, barone.

0: Neznám větší radost, než společně s přáteli u jednoho stolu hodovat a vyprávět příběhy, které nosíme v sobě a které jakoby nebyly, kdybychom se o ně nemohli podělit s druhými.
1: No, ano!
0: Já miluju vyprávění. Žádám jen, aby bylo pravdivé a hodnověrné.
2: No, tak.
0: Nesnáším totiž, když se někdo kasá. Pohapustě si vymýšlí, vykládá báchorky, nebo se nás dokonce snaží opít rohlíkem. Já jen tak někomu na lep nesednu a věřím, že to nehodláte činit ani vy.
3: Zdravím, barone, chceme pravdu.
4: Vaši pravdu, barone?
0: Jak víte, jsem lovec, voják a tak trochu cestovatel. A měl jsem hodně příležitostí poznat, že svět je místo jako stvořené proto, aby se v něm odehrávaly neuvěřitelné příběhy.
5: Ano.
0: A přesto mnohdy pravdivější než pravda sama.
4: Ano.
3: Ať žije fantazie. Ať žijeme si na to.
4: Fantazie.
0: Barone, vyprávějte o svých cestách po mořích a oceánech.
4: O výpravě na měsíc.
3: Já mám nejraději lovecké historky.
4: Já povídání o turecké vojně.
1: A já červený.
4: Jak jste se do ní vlastně dostal, vy, který žijete v tomhle zapadlém koutě střední Evropy?
0: Jak jsem se dostal do turecké vojny?
4: No.
0: Jak začít?
6: Třeba od začátku.
0: To je nápad. Začít od začátku. Tak dobrá.
4: Tak.
0: Třeba takhle. Jednou jsem byl hostem v nádherném letním sídle hraběte Probovského v Litvě. Společnost byla vybraná. Co se to na dvoře děje? Páni se baví?
4: Podívejte, nový kuň hraběte Probovského se splašil.
7: On snad mého už roznese na kopyte.
0: Nádherný hřebec. Jen klid, milé dámy. Než se bude podávat káva, budu zpátky i s koněm.
1: No, to určitě.
4: To je nemožné, barone.
0: Madam, na první pohled vidím, že je to vynikající kůň, jen ještě nenašel svého pána. Omluvte mne, dveřníku. Otevřte mi, prosím, okno.
8: Prosím, pane barone.
4: Skočil z okna.
7: Přímo do sedla.
1: Nevím.
4: Vždyť ho ten kůň zabije.
1: Nebuďte optimistka.
9: Ten kůň je hotový ďábel.
10: Nevadí, hrabě. Jsem pokřtěný.
0: No tak. Dávám ti jméno Bucefalos, krásný oři. Nevím, jestli ti to jméno něco říká, ale snad si vzpomeneš aspoň na jeho pána. Alexandra Makedonského. Při vší skromnosti si myslím, že jsem stejně dobrým jezdcem. Bucefale, budeš slavný. Se mnou se dostaneš do literatury.
1: Jo.
0: Ty, slibuji ti to.
1: Jo.
0: Cval. Klus. Krok.
7: Bravo.
0: A teď, milý Bucefale, předvedeme dámám, co dovedeš. Vzhůru po schodech do kávového salonku.

0: vděčím vám za život svého muže. Baron.
1: Oh, pro vás je hračkou poradit si s koněm, vlkem i samotným ďáblem, že?
2: Jaký pak ďábel, dámy? Je jako beránek. Předvedeme vám malou školu drezury. Hopla!
1: Mezi moučníky.
0: Štyčenský porcelán.
2: Nem žádný strach, madam. Jak vidíte, nerozbili jsme ani šálek. Bravo, Bucefale. Tady máš kostičku cukru.
3: Díky.
4: Ale promiňte, mě jste ohnul lžičku.
3: To už bylo.
5: Milý barone, máte můj hluboký obdiv. Toho koně dosud nikdo nesedlal. Dovolte, abych vám ho daroval.
2: Přijímám s díky. Hrabě.
5: Byl by skvělé, kdybyste přijal i mou druhou nabídku, barone.
2: To?
5: Vydat se mnou natažení proti Turkům.
4: Je, to dopadne.
2: Bude mi potěšením. Hrabě, stejně jsem neměl příští týden co na práci. Tak tedy do vojny. Za koho se budeme bít?
5: Za carevnu Kateřinu.
2: Tím lépe. Je-li to dáma.
3: Dáma.
2: A tak jsem se ocitl ve válce, kterou tehdy vedli Rusové s tureckým sultánem.
6: Tak jste se dočkala.
1: Neslyší, tak to začíná.
2: To je bitva o Očakov.
7: Pozor!
8: Rána!
2: Žijete, hrabě?
5: Zdá se, že ano.
2: Ne.
5: Síly, ale nepřijde.
2: Nešlo by to nějak spočítat?
5: Stočilo by nahlédnout zhora na nepřátelské pozici. Ale jediný pešek v okolí mají obsazený Turci.
2: Mám nápad. Hrabě, dejte nabít největší dělo. A já se vybavím vším, čeho je třeba k vojenskému průzku.
5: Jen žádné zbytečné riziko, přítel.
2: Já vím, co dělám, milý hrabě.
5: No, jak myslíte?
9: Nabijte 48 liberků.
2: A dejte tam, prosím, dvojnásobnou nálož.
10: Rozkaz, pane!
5: Nechcete mi prozradit, co chystáte, pane?
2: Menší husarský kousek. Můžete rád zapálit doutna.
5: A důvěřuji vašemu ostrovtiku, barone.
9: Připravit!
5: Vy se sedáte přímo na hlavě.
2: Je to nejvýhodnější startovní pozice, hrabě. Je dobře namířeno, abychom nepřestřelili.
10: Míříme přímo na jejich kasematy s dělostřelectvem.
2: Výborně. Tedy do toho.
9: Připravit!
5: Nad tureckými pozicemi a má u oka dalekohled.
10: Něco si píše.
5: Zřejmě poznámky o stavu a postavení nepřátelských vojsk. A jak se chce vrátit?
2: Tuto otázku jsem měl pochopitelně rozmyšlenou již při startu.
1: Barone.
2: Když jsem se na své kouli blížil cíli, využil jsem jedné dobře mířené nepřátelské koule a z té své již klesající jsem na ní hbitě přeskočil. Turecký granát byl naštěstí dobře mířený. A tak jsem se během chvilky vrátil tam, odkud jsem vystartoval.
10: Koukněte! Baron se vrací!
5: Ano, opravdu! Jen aby se mu podařilo hladké přistání.
2: Přistává!
10: Pozor!
2: zanedlouho vybuchne. Tak to bychom měli.
5: To byl skvělý vrch, barone. Přímo do jejich přední linie. A jak se odtamtud kouří?
2: Zaznamenal jsem v těch místech shromáždění kuřáků s vodními dýmkami. Zřejmě se chystali vytvořit kouřovou clonu a zautočit pak na nás.
5: Zasloužíte si vyznamenání, barone.
2: Díky, hrabě. Zde jsou plánky. Postavení, počty, výzbroj. A na zpáteční cestě jsem načrtl strategii útoku.
6: Jak se vám odměním, příteli, za tento čin, kterého by nebyl schopen nikdo jiný, než sám baron Prášin.
2: Ale to by dovedl každý. Stačí trocha odvahy a pistrá hlava.
5: Měl byste se ujmout velení našich vojsk, baron.
2: Milý hrabě, protože se mi zdá zbytečné, aby si stateční muži navzájem podřezávali krky, dovolte, abych se vydal přímo do Cazihradu a pokusil se tam vyjednat mír výhodný pro všechny strany.
5: Pokud je to skutečně vaše přání, barone, nemohu vám bránit. Ostatně, já shledávám válku velmi hlučnou a nepohodlnou. Přeji vám dobré pořízení u sultána.
2: A tak jsem se, dámy a pánové, vydal do turecké země.
1: Vždycky jsem snila o Turecku.
4: Snad byste nechtěla být břišní tanečnicí, Markýzo.
1: Kdybych byla otrokyní, to bych pak musela tančit, jak by sultán pískal.
2: To máte pravdu, madám. I k tomu dojdeme. Zatím jsem ale teprve na cestě, která byla spíš necestou. Jednou jsem tak málem přišel o koně i o sebe samého.
0: Ne, vyprávějte, barone.
2: Jeli jsme oba trochu zamyšleni.
0: Vy jste nebyl sám?
2: Ale madam, byl se mnou můj Bucefalos.
0: Ach tak, na toho jsem zapomněl.
2: Najednou jsme se oba rozhlédli a zjistili jsme, že jsme zabloudili v močálech Dunajské delty. Milý Bucefale, močály, kam oko dohlédnu. Už není ani cesty zpátky. Ale vidíš, tam vepředu je přece jen pevný břeh. Nezbývá, než skočit. Teď ukaž, co umíš. Jde o život nás obou. Skoč!
3: Hopla! To nejde!
2: Ale ač byl můj hřebec mimořádným skokanem, viděl jsem hned, že bažinu nepřeskočíme. Udělali jsme tady v letu čelem vzad a vrátili se zpět. Ještě jednou, Bucefale! S rozběhem! Jdeme na to! Skvělý skok, Bucefale, ale přesto nám ještě metr chybí. A na návrat je pozdě. Paži na nás.
3: Spůjem, barone.
2: Ne, Bucefale, proto jsme se nenarodili, abychom bídně utonuli v téhle bažině. Bucefalova hlava již mizela v bažině, když tu jsem dostal spásný nápad.
1: Pro boha, jaký?
2: Popadl jsem se rázně za svůj baronský cop a tahal vší silou vzhůru. Stalo mě to mnoho námahy a bolesti hlavy, ale nepolehl jsem. Koně jsem pevně svíral koleny a tahal tak dlouho, až jsem na sebe vytáhl.
3: Výborně, díky.
2: Žel? Přišel jsem tehdy o svůj klobouk.
1: To je ale mrzuté.
4: A přijal vás sultán?
8: Prosím vás, bez klobouku.
2: Omotal jsem si okolo hlavy noční košili jako turban.
0: Ducha plné.
1: A co sultán? Jaký je?
2: Rostomilý muž. Moc by se vám líbil, madame. Všech 666 žen jeho harému ho nezřízeně miluje. Ty, které ho nemilovali, dneska ti to hlavu.
11: Praktické opatření.
2: Zatímco těm, které přestal milovat on, dal vyříznout jazyk.
1: Ale to je kruté. Raději bych přišla o hlavu, než o jazyk.
2: Popravdě řečeno, madam, sultán je nedůvěřivý a při mém vyprávění občas kroutil nevěřícně hlavou. Jednou dokonce naznačil, že něco takového zvažuje.
0: Vyříznout vám jazyk?
2: Ano, madam.
11: Takovou škodu by nám přece nespůsobil.
2: Mýval záchvaty nezřízené krutosti. Věděl, že by mě tím odsoudil k potupné smrti. Že bych bez jazyka leknul jako ryba na suchu. Ale většinou jsme se sultánem trávili poklidné večery pod tureckým půlměsícem, při turecké kávě a pochopitelně v tureckém sedu. Jednoho dne mě sultán dokonce požádal, abych v jeho službách podnikl tajnou misi do Káhiry.
11: Tajnou misi?
0: Jaká to byla mise?
2: Ale madam, tajná. To znamená, že se o ní nikdy nikdo nic nesmí dozvědět.
0: To jí právě dělá tak zajímavou.
11: Vyprávějte, barone.
1: Ano, vyprávějte. No,
2: když jinak nedáte. Vyjeli jsme z Cařihradu jednoho svěžího rána. Před hradbami jsme potkali mužíka, který si to rázně štrádoval k městu a na každé noze měl aspoň 100 librové závaží.
12: Hej, člověče! Kam tak spěcháš?
13: Ale za svítání jsem vyšel z Vídně a loudám se, aby v Cařihradu stačili uvařit ranní kávu.
12: Ty jsi dnes ráno vyšel z Vídně? No to je pěkná štrapác. A proč máš na nohou ta závaží?
13: Pomáhají mi zpomalit krok. Kdybych je neměl, uběhl bych tu cestu za 15 minut a nestačil vnímat krásu krajiny.
12: Poslyš, nechtěl by se zdát do mých služeb? Jsem na cestě do Káhiry.
13: Ale s radostí, pane. Budu raději na cestách, než ve městě.
2: A tak jsme šli dál společně. Příštího dne jsme uviděli muže ležícího v trávě. Měl ucho přitisknuté k zemi.
12: Hej, člověče, co to tam děláš? Posloucháš čerty v pekle?
14: Ale trochu se nudím, tak poslouchám, jak roste tráva.
12: Cože? Ty slyšíš trávu růst?
14: Jak by ne? Já slyším i to, co se šeptá na vezírově dvoře.
12: Výborně! A šel bys ke mně do služby? Když se člověk jednou pustí do politiky, měl by vědět, kde se co šušká?
14: Rád se rozptýlím v dobré společnosti, pane.
2: Jsou to vážně podivuhodné kraje. Protože v zápětí jsme zahledli muže stojícího na návrší a střílejícího dlouhou puškou pánu bohu do oken.
12: Hej, člověče, kam to míříš? Žádného ptáka nevidím.
15: Ale zastřeluju si novou pušku. Tamhle, na špičce káhirské mešity, seděl vrabec.
12: A trefil si ho?
15: To víte, že trefil, pane.
12: To jsi opravdový čarostřelec, protože do Káhiry je to ještě pěkných pár stovek mil.
15: Proto jsem počkal, až si ten vrabec sedne, pane.
12: Vzal bych tě do služby. Co tomu říkáš?
15: Kam máte namířeno?
12: Do Káhiry!
15: Tak to mě nemusíte dvakrát přemlouvat. Říkal jsem si, že bych si to město rád prohlédnul zblízka. Jdeme.
2: A to nebylo vše. Když jsme přišli k hoře Libán, uviděli jsme muže, který vytrhl kus vysokého cedrového lesa.
12: Hej, siláku, nejsi ty ten pověstný Herkules, že si hodíš přes rameno kus lesa?
16: To nejsem, ale co mám dělat? Zapomněl jsem doma sekeru a mám přinést dřevo na stavbu. Tak si pomáhám, jak můžu.
2: A levou rukou vytrhl ještě pár stromů. No uznáte, že toho jsem si nemohl nechat ujít. Ke mně! Ať nás větrná smrš nerozdělí a nepohřbí pod písečnými dunami! Je to zřejmě saharská bouře.
16: Držte se mě a neodchoukne nás.
17: Tamhle vidím větrné mlýny a za nimi člověka, který jakoby se nadýmal.
13: Slyším ho, jak se nadechuje.
18: Oběhnu tu bouři a podívám se, odkud vítr vane.
16: Promiňte, pánové. Doufám, že jsem vám nezpůsobil nějaké ztráty.
2: Naštěstí snad nikoli. Ale jak to, že vichr tak náhle ustal?
16: Tady ten pán s koulemi na nohou mě požádal, abych přestal foukat. Sloužím totiž u místního mlynáře. Poháním mu větrné mlýny tím, že mu do nich trochu foukám.
2: Trochu? Málem si nás odfoukl zpátky do Cařihradu.
16: Omlouvám se, panstvo. A to jsem měl jednu dírku zacpanou.
2: Jednu dírku zacpanou. Pojď se mnou. Dám ti lepší plat než tvůj mlynář. A nebudeš muset celé dny foukat.
16: Rád, pane. Bez tak už je po sezóně.
2: A tak jsme přibyli do Káhiry. Díky mým diplomatickým vlohám a schopnostem mých společníků proběhla tajná jednání hladce. Věděl jsem totiž docela přesně, co se na Bejově dvoře šušká, a tak pro mě bylo hračkou vyhnout se všem diplomatickým kličkám, háčkům a úskalím.
19: A v čem spočívalo to tajné poslání?
2: Dovolte, abych vám to pošeptal, madam.
19: Ale to je roztomilé.
2: Do Cařihradu jsme se tedy vrátili s mimořádnými diplomatickými úspěchy. Jenže mocní tohoto světa bývají vrtkaví. Jednoho dne jsem se dostal se sultánem do sporu pro víno.
13: Pro víno?
20: Prosím vás.
21: Myslel jsem, že muslimové
2: víno... I já myslel, že muslimové víno nepijí.
22: Milý barone, víme, že vy křesťané rozumíte vínu. Máme lahvinku skvělého tokajského. Račte s námi ochutnat.
2: Myslel jsem nejjasnější jasnosti, že muslimové víno nepijí.
22: Allah je mocný. A jsou různé cesty, jak si ho usmířit.
2: Zapomněl jsem, že jste velký vládce. Nejjasnější jasnosti.
22: Je to to nejlepší víno na světě.
2: No, nebo ní nejhůř. Barva není špatná. No, jiskra nic moc.
22: Jen ochutnejte. Tak na zdravíčko.
2: Na zdravíčko.
22: Co? Není úžasné. Nic takového se nenajde nikde na světě. Daroval nám ho jeden uherský kníže.
2: Neříkám, že to není tokajské, ale je tokajské a tokajské.
22: Neříkejte, že jste byl lepší.
2: Byl jsem u vídeňského dvora mnohem lepší.
22: Ale to je nemožné.
2: Saďte se.
22: Vsadíme se. Chceme to víno ochutnat a hned.
2: Ale to bylo ve Vídní jasnosti za císaře Karla VI.
22: Aha, takže nám to nemůžete dokázat, jen pomlouváte naše víno.
2: A to ne.
22: Ale ano.
2: Tak dobrá, já vám ho opatřím. Do hodiny.
22: Do hodiny?
2: Do hodiny.
22: Tak platí.
2: Platí.
22: A o co?
2: O co?
22: Když bude lepší, dám vám pokladu, co unese jeden muž.
2: To beru.
22: A co vsadíte vy, barone?
2: Co já bych tak asi mohl vsadit, nejjasnější?
22: Hlavu!
7: Ano, a je to. A platí to.
22: No a my teď jdeme do turecké lázně. Až se vrátíme, chceme mít na stole láhev tokajského, které bude lepší než to naše.
9: No, když dovolíte jasnosti, potřebuji napsat dopis jejímu veličenstvu Marii Terezii do Vídně.
22: Dopis? Písaři! Dobré pořízení, prášile.
9: Příjemnou lázeň, jasnosti.
10: Pište, vaše císařské veličenstvo, velice vás zdravím ze sultánova sídla v Cařihradu. Jistě si pamatujete na doby, kdy jsem s vaším otcem popíjel vynikající tokajské z vašich sklepů. Předpokládám, že jste zdědila slušnou zásobu tohoto skvělého moku. Jedna láhev by mi dnes zachránila život. Váš oddaný baron Prášil von Münchhausen. PS. Má prosba spěchá.
22: Bystrouško.
10: Slyšíš mě? Pošli sem rychlonožku.
13: Pane, prý jste mě volal.
10: Tenhle dopis vezmeš a zaneseš ho osobně císařovně Marii Terezii do Vídně. Ale sundej si to závaží. Jde mi o krk.
13: Oh, pane, za pár minutek jsem zpátky. Pohlídejte mi zatím závaží.
10: A byl v trapu. Nastalo hluboké noční cařihradské ticho. Čekání bylo dlouhé. Nekonečné. Čím dál nekonečnější.
22: A barone, tady jste. Copak, pozorujete hvězdy? Vypadáte zamýšlen.
10: Já, nejjasnější jasnosti, pozoruji měsíc. A říkám si, že bych se tam ještě někdy rád podíval.
22: Počkejte, ještě někdy. Vy jste tam již někdy byl?
10: Ale ovšem. Jednou jsem mrštil stříbrnou sekírkou po medvědovi.
22: Po medvědovi?
10: Ano. Přepadl lebohou včelku z mého úlu, aby ji připravil o med. Trochu jsem to přehnal a sekírka odlétla až na měsíc. No, tak jak ji získat zpátky? Vzpomněl jsem si, že některé druhy amerických bobů rostou jako z vody. Zasadil jsem tedy jeden a pilně ho hnojil a zaléval a on rostl a rostl a brzy se zachytil o měsíční srpek.
22: A to snad není možné.
10: Ano, právě takový, jaký teď vidíme nad sebou, nejjasnější jasnosti.
22: Opravdu?
10: Jistě. Vyšplhal jsem se po něm, ale trvalo dost dlouho, než jsem svou stříbrnou sekírku našel, protože na měsíci je stříbrné všechno.
22: Ano, ano.
10: Naštěstí ležela na kompostu.
22: Dejte pokoj.
10: Jenže co teď? Můj bob nikdo nezaléval a on mi uschnul. Nezbylo mi, než si uplést provaz, po kterém jsem se spouštěl dolů. Byl ovšem krátký. Musel jsem ho vždycky nad sebou odseknout a dole pod sebou navázat. No a jak tak byl nastavovaný, ve výši mračem se mi přetrhl a já dopad tvrdě na zem.
22: No, dnes to s vámi nevypadá o mnoho lépe, barone. Co pak bude s naší lahvinkou tokajského, no?
10: Dovolte mi, abych se poradil se svými služebníky, jasnosti.
22: Prosím, prosím, prosím. Jdu zavolat Kata. Kata.
10: Bystrouško, slyšíš mě?
13: Slyším, pane, tady jsem.
10: Přilož ucho k zemi. Neblíží se rychlonožka.
13: Pane, ten leží u Bělehradu a chráp, jako když řeže pilou. Ostrostřelec už vylezl na mešitu, aby ho probudil.
22: Slyším ho. Už peláší.
10: Zaplať pán Bůh. S snad má tu správnu láhev.
13: Paní císařovna nechá pana barona pozdravovat a tady posílá toto kajské.
10: Ach, ty jsi mi dal.
13: Já si ráno rád přivstanu, pane, ale ty večery...
3: Nože, barone Prášile, co bude s naším vínem? No?
10: Právě se nalévá. Nejjasnější jasnosti, prosím. To kajské z císařských sklepů.
3: Toto voní. A ta barva. A ta jiskra. No, uvidíme, jestli nám zachutná.
10: Chutná, nejjasnější jasnosti.
3: No, chtěl bys ochutnat? Nedáme. Ty jsi ho už pil. A lahvinku si ukryjeme a klíček si schováme. Postaráme se o ní sami.
5: Nejjasnější jasnosti, dal jste mě zavolat. Budeme vyřezávat jazyček nebo zkracovat o hlavinku.
3: Milý kate, dneska se nic zkracovat nebude.
5: Ale já kvůli tomu vstal z peřin nejjasnější jasnosti.
3: No, myslím, že si v mých službách na nedostatek práce stěžovat nemůžeš.
5: No to nemůžu, ať vás Allah zachovat i ráčí nejjasnější jasnosti.
3: Najdu ti zítra nějakou jinou prácičku. Teď můžeš do hajana, vypadni.
5: Nechám si o popravách aspoň zdát.
10: A má odměna nejjasnější jasnosti?
3: Co to? Odměna?
10: Má odměna.
3: Jaká odměna? Jo, no, odměna, no jo, no. Doveďte barona do šperkovnice a dejte mu tolik pokladů, kolik unese jeden člověk.
10: Herkule, siláku, půjdeš se mnou.
16: Jak si přejete, pane?
6: Ještě. Pobereš to, ty můj herkulíčku.
16: To je hračka, pane barone. Ještě mám volnou pravou ruku.
23: Panové, pokladnice už je prázdná.
6: Co se dá dělat? Tak tedy půjdeme.
10: Šli jsme rovnou do přístavu, najal jsem nejlepší loď a vypluli jsme. Tušil jsem, že sultán nebude spokojen.
23: Nejjasnější jasnosti, pokladna je prázdná.
3: Jakže?
23: Baronův sluha popad nejvěří plachtu. Vaše poklady na ní naložil, zvázal a hodil si ji na ramena, jako by to bylo peří.
3: Všechny naše poklady?
23: Všechny.
3: Admirál, ke mně, za Prášilem. Přivez po dobrém nebo po zlém. Kate! To jsme si nedomluvili, barone. Vždyť už i ta lahvinka je prázdná. Jsem podveden.

0: zase začínáš krtit límeček, přátelé. Zdá se, že sultán vyslal celou flotilu, aby nás dopadl.
1: Ničeho se nebojte, barone. Však já jim zafoukám.
0: Zadrž! Příteli! Turecké loďstvo se tříští o skály. Hotový masakr. Je po něm. Tím jsme mimochodem ukončili rusko-tureckou válku, protože sultán byl bez loďstva nucen podepsat příměří. Přátelé, vidím, že jsem dobře udělal, když jsem vás najal do svých služeb. Teď se vám mohu spravedlivě odměnit. Rozdělím bohatství mezi vás. Sám si nechám jen tenhle stříbrný půlměsíc. Na památku.
2: Barone, díky. Stálo to za to.
3: Už dávno jsem se tak dobře neproběhl.
4: A co já všechno vyslechl?
3: Bude to krásná vzpomínka.
1: Myslím, že odejdu do ústraní a trochu si odfouknu.
0: Ale teď ještě ne. Teď zadojí do našich plachet, abychom co nejdřív byli daleko od tureckých břehů.
5: Takže to nakonec dobře dopadlo?
0: No pro nás jistě. Sultán by s vámi pravděpodobně nesouhlasil.
6: Vrátil jste se pak domů, barone?
0: Měl jsem to v úmyslu. Rozloučil jsem se s přáteli a nechal se vysadit na Sicílii. Cestou domů jsem se chtěl jen podívat na Etnu, která byla právě v činnosti. Došel jsem až na vrchol sopky a bylo tam pekelné vedro, jak si dovedete představit.
5: A nebylo to nebezpečné?
0: Ovšem, že bylo. Kdyby začala vytékat láva, musel bych vzít nohy na ramena, ale měl jsem dobré boty.
5: Oh.
6: A bylo tam vůbec něco vidět?
0: No právě, že ne. Uh-huh. Chodil jsem okolo kráteru jako kolem horké kaše, až jsem si řekl, takhle ne, barone, ty se musíš dozvědět o tajemství sopky víc. Dlouho jsem se nerozmýšlel a skočil.
5: Bože, do kráteru.
0: Přímo.
6: Oh, jaké to bylo?
0: Pěkně jsem se zahřál. To musím přiznat. Zasáhlo mě několik vyletujících kamenů a páchlo to tak, že jsem si celou cestu raději držel zacpaný nos. Konečně jsem narazil na dno.
6: Kde to se?
7: Kde bys byl, sateliče, v mých ohních?
0: Teplotu tedy máte. A vy jste s prominutím kdo?
7: Sultán. Oheň a železa.
0: O, ale to mě velice těší. Mohl jsem se nadít, že se tu setkám právě s vámi. Omlouvám se, pokud ruším.
7: Naopak. Přerušil jste jen jednu šarvátku mých kyklopů. Místo, aby pracovali, trochu se mezi sebou škádlili. S kým máme tu čest my?
0: Mé jméno je baron Prášel von Binghausen.
7: Své poctění, barone. Rád vám ukážu své podzemní dílny. Hora není zajímavá. Je odpad z mých dílen. Ale zde...
0: Tak tady se to všechno kuje, peče, rozpaluje.
7: Tady se udržuje země v chodu. Bez nás by byla jen kus medu.
0: Hrozná představa. Ale co ostatní sopky? Proč občas vybuchují a jindy mlčí?
7: Mám dílny po celém světě. Občas to někdy bouchne, tu praskne potom, nebo se poperou kyklopové jako teď a pak lítají do povětří řeřavé uhlíky a kamení. Někdy jim přeteče i láva z kotle. A jindy mě zas
0: rozpálí moje žena Venuše. Dojde je mladá vrtkavá. Rozumíte?
8: Jistě rozumím. Ach, ty ženy.
0: Venuše! Máme návštěvu.
9: Ano, Božičku.
0: Dívej se panu baronovi na kabát. Na potrhanej šosy.
9: Jistě, Božičku. Vítám vás, barone. Sundejte si kabátek. Udělejte si pohodlíčko.
8: Oh, díky, bože, božská, bože. Promiňte, že koktám, protože všechna vaše vypodobení jsou ničím proti skutečnosti.
9: Je to pravda, že dovedete vyprávět neuvěřitelné příběhy?
8: Vyprávím jenom to, co se mi doopravdy stalo, madam. Nemohu za to, že mi bohové dopřáli tolik štěstí, jako například setkání s vámi, stělesněnou lásku.
9: Ale vy jste milý, barone. Napijte se u nás božského nektaru.
0: Radši to nepijte, barone, aby nedošlo dalšímu výbuchu.
8: Promiňte? A nečekal jsem, že tu najdu krásu, kterou nelze k ničemu přirovnat.
0: To stačilo. Nebudete nám sem tahat prášlovské maníry, barone. Dík za návštěvu, čeká vás další cesta.
9: Ale pan baron je tak milý.
0: Právě, jdeme, smrtelníče. O svou ženu se postarám sám.
8: Ale
0: to si pamatuj.
8: Ale bože, vulkán, já nechápu.
9: Váš kabát, barone.
8: Aniž bych měl čas vyjádřit svůj názor, nebo se rozloučit s Venuší, hodil mě vulkán do jakési bezedné studny. Probral jsem se až na mořské hladině. Na chladivá. A brzy jsem pochopil, proč. Na obzoru jsem spatřil ledovec. Jsem dobrý plavec a tak jsem se na něj záhy vydrápal. Svítla mi tedy naděje. Ale nezmrznu. Bez kabátu, bos. A v tom lední medvěd. To zvíře snad týden nejedlo, tak se po mně vrhlo. Popadlo mě za zadní část mé osoby a kam si mě vleklo. Jedinou mou zbraní byl kapesní nožík. Neváhal jsem a rozpáral Míšovi kožich od rozkroku až po bradu. Zařval a pustil mne. A na to jsem čekal. Rychle se ho svlékl z jeho teplého kožíšku a sám si ho navlékl. A byl ještě pěkně vyhřátý. A chudák Méďa se chvíli třásl jako osika chladem i studem, ale brzy promrzl na kost. Zajistil mi tím teplé oblečení i vydatnou stravu až do chvíle, když se na obzoru objevila holandská loď.
10: Podívejte, kapitáne, lední medvěd, doplníme zásoby.
0: Nechte mi ho, důstojníku, dostanu ho sám. Kesel, takhle.
10: Ale on neprchá, jako by mával.
11: Jsem člověk, člověk.
10: Mám ho skolit,
0: nestřílejte. To není medvěd!
11: Já nejsem medvěd! Jsem baron Prášin!
10: To není medvěd!
11: To je baron Prášin!
10: Jsem do jiných těch končina!
11: Jsem trůn! Přineste barona na palubu!
0: Barone, vítám vás.
8: A vůbec nevím, kde jsem. Ale soudím, že mě žárlivý vulkán prohodil zeměkoulí skrz na skrz. A já místo domů zamířil k protinožcům.
0: Soudíte správně, barone. Jsme v jižním Tichomoří, které však ani zdaleka není tak tiché, jak by tomu mohl nasvědčovat jeho název. Pohleď.
10: Co se to kam řítí?
8: Tohle není ledovec.
2: to je?
11: Nějaká obrovská ryba
12: a míří přímo na nás.
11: Plepachty, kormidlo směr severozápad.
2: Obávám se, že je pozdě. Kapitáne, ovládají hotelní reklamu.
1: A spolkla nás jako malinu.
7: Rozsvíťte světla!
12: Jsme v její hubě, vidím zuby.
1: Ocitli jsme se opravdu v ústní dutině obrovské ryby, která by pohodlně spolkla i ten největší trojstyž.
2: Zkazat plachty! Kormidlo po proudu!
1: Zdá se, že se napila, aby nás mohla lépe strát.
12: Podívejte, jsme v nějakém doku, nebo...
2: V jeskyni!
1: Obávám se, pánové, že jsme uvězněni v jejím břiše.
12: Podívejte, lidé!
2: Zřejmě trosečníci, jako my!
13: Loď! Ahoj!
1: Ach, madam! I vás spolkla ta velryba!
14: Jsou nás tu tisíce! Jsme zoufalí!
1: Je tedy třeba něco podniknout, abychom se dostali zpět na světlo boží.
12: Musíme vytvořit radu pro vysvobození z velrybího břicha.
2: Ano, a jmenuji jejím předsedou barona Prášila.
14: Slyšíte? Je tady baron Prášil. Jsme zachráněni.
1: Ještě ne, madam, ale udělám, co bude v mých silách.
2: Co navrhujete, barone?
1: Budu stručný. Podle mých odhadů činí výška rybí tlamy 60 stop. Doporučuji spojit dva největší stožáry našich korábů a jakmile netvor otevře tlamu, styčit je, aby ji nemohl zavřít.
12: Skvělý nápad, geniální!
14: Ať je baron Prášil!
2: A sláva!
1: Zápěti jsme se s nadšením pustili do díla. Nadešel zřejmě večer, soudě podle toho, že ryba otevřela ústa a nenapila se.
12: Ona zívá.
1: Správně. A doufejme, že zívne ještě jednou. Připravit. Pozor.
13: Teď!
2: Rychle k veslu, směr volné moře.
13: Rasko, rasko, rasko.
2: Pozor, stožár praská.
1: Silověji nechtí rybí zajavci, kteří před sebou zahlédli paprsky zapadajícího slunce. 35 lodí vyhnulo na širé moře za všeobecného jásu.
13: Svoboda! Slunce!
14: A že baron
13: Prášil!
15: Už jste se konečně vydal domů, ne?
1: Měl jsem to v úmyslu. Ale cesta se mi ještě jednou nečekaně prodloužila o pěkných pár desítek tisíc mil.
15: Proboha.
5: Jakže? Obeplul jste snad země kouli ještě jednou kolem dokola?
1: Samá voda.
16: Šel jste pěšky přes Sibiř?
1: Nebudu vás napínat. Moře byla podezřele klidné, když to náhle, zcela nečekaně...
12: Kapitáne! Na obzoru tornádo!
2: Zkazujte platy! Vše připotem!
1: Kapitáne, nezdá se vám to tornádo obzvláště obrovské?
2: Máte pravdu, barone. Ano, nic podobného jsem dosud neviděl.
15: V nejbližších hodinách nám zřejmě nezbude, než se modlit.
1: Kapitáne! Myslím, že vím, jak bychom mohli vyváznout. Dejte napnout všechny plachty.
2: To je šílenství.
12: Pane, už nemáme co ztratit. Poslechněte barona Prášila.
2: Dobrá, ať je po vašem, barone. Napněte plachty.

Víš a víš, až se kolem nás rozhostilo ticho a zatřpitila hvězdná obloha. Pluli jsme nebeskými výšinami, poháněni kosmickým větrem k cíli, který jsme viděli přímo před sebou, k samotné luně. Když jsme přistáli v poklidném měsíčním přístavu, viděli jsme pod sebou matičku zemi jako na dlani.

0: kapitáne, doslechli jsme se, že na vaší lodi dlí baron Prášil.
1: Jistě, ale jak to víte?
0: Kdo jiný by dokázal podniknout takovou výpravu?
1: Máte pravdu, zde je pan baron osobně.
2: Pánové, pane vyslanče,
0: pane barone, vyzizujeme vám uctivé poručení od našeho měsíčního krále. Jeho veličenstvo právě vede válku se samotným sluncem. A proto mám tu čest vás jeho jménem požádat, abyste převzal velení nad našimi vojsky.
2: Vidím, že mé válečné úspěchy nezůstaly bez ohlasu, jak na zemi, tak i na nebi. Budu však upřímný. Nepovažuji válku se sluncem za rozumnou. Bez slunce pohasne nejen naše země, ale i váš měsíc. Dovolte proto, abych v tomto sporu zachoval neutralitu. Vyřiďte to, prosím, co nejúctivěji panu králu.
0: Rozumím, pane. Hoď bok, milý mčet. Prkem, brk.
3: Popravdě řečeno jsem si ani nedovedl představit, jak bych velel vojákům, kteří by si drželi hlavu v podpaží.
4: Hlavu v podpaží?
3: Ovšem, měsíčňané chodí s hlavou v podpaží. No, nesedí jim pevně na krku. Takže se nelze divit, když ji občas někde zapomenou.
5: Jak měsíční král přijal vaši omluvu?
3: Špatně. Náhle jsme zjistili, že jsme obklíčeni bojovnými měsíčňany, kteří zcela ztratili hlavu.
0: Jménem měsíčního krále vás vyzývám, abyste se vzdali a odevzdali nám své hlavy. Po dobrém či po zlém, nemčať!
3: Tak jsme se dozvěděli, že odevzdat hlavu na měsíci je povinností poražených. My ale neměli v úmyslu své hlavy vydat. Co teď? Na pomoc nám přišlo samo slunce. Ano, skrylo se za zemi. Nastalo zatmění měsíce. Zděšení lunatici mě považovali za čaroděje a tloukli hlavami o zem, tedy o měsíc. Využil jsem zmatku a zavolil naskočit na loď. Jedním rázem jsme se ocitli ve volném prostoru a brzy chytli příznivý vítr.
5: Takže se vám přání ještě jednou navštívit lunu splnilo.
6: No, ale málem to barona stálo hlavu.
3: Ano. A díky tomu jsem si uvědomil, jak je nádherné, že mi hlava dosud pevně sedí na krku.
4: A jazyk v ústech.
3: Přesně tak. A protože v nejlepším se má přestat, řekl jsem, je čas vrátit se na zem. Přátelé.
7: Opravdu je nutné se vždy znovu vracet na zem, barone.
3: Jez do polosita, pí do polopita, říkával můj děd. A naše posádka dodávala...
8: Všude dobře, doma nejví.
3: A tak jsme se nejkratší cestou vrátili sem, mezi vás. A to je vše.
9: Už je opravdu vše.
10: Neprovokujte.
3: Musíme si přece nějaké příběhy nechat, až se zas příště setkáme. A budu zvědav na ty, které mi budete vyprávět vy.
4: Ano.
3: Pod podmínkou, že budou právě tak pravdivé, jako ty moje.
4: Ano.
3: Za pozornost a za hru vám děkuje a veselou společnost, šťavnatou řeč a bujnou fantazii přeje váš baron Prášil.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Ten strom má jenom jedno jablko. V tom jablku bydlí dva nájemníci. Jeden se jmenuje Červ, křestní jméno nemá.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: V královském zámku se mísí radost a štěstí s obavami. Jiřík totiž kdysi upsal svou duši peklu a teď mu zbývají poslední 3 dny a 3 úkoly, kterými se může vykoupit. Naštěstí má chytrou ženu, která dokáže přelstít i čerta. Pohádku Chytrá princezna na motivy pohádky Boženy Němcové napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1980 ujal Karel Weinlich. Hrají Silva Sekvencová, David Schneider, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová a další.

0: Dcerunko milá, pamatuj si dobře, jsi princezna a musíš se tedy chovat s královskou vážností a důstojností. Počkej, neskákej mi do řeči. Kdybys ještě měla maminku, ta by si tě ohlídala. Jenže já pro samé vladarské starosti nemůžu dělat kvočnu a jediná dvorní dáma na tu práci nestačí, když se má starat o takovou neposedu. No, co pak máš na srdci?
1: Že mi tu promlouváš do duše, jako bych se pořád ještě batolila v dětských střevíčkách a mě zatímco nevidět bude 18.
0: No právě. Hrozně nám to utíká. 18. Pomalu čas myslet na vdavky. Vlastně, co jsem to? Zapiš si za uši, že jako princezna musíš být...
1: Laskavá a mírná.
0: Hlavně důstojná. Nedávat se do řeči s kdejakým...
1: Ale ty jsi mi kolikrát sám připomínal, abych byla k lidem vlídná.
0: To ano. Ale podívej. Z dětských botiček si vyrostla a pomalu bude čas šít ti střevíčky pro nevěstu. A právě proto si musíš počínat, jako bys už dneska nesla na hlavě čelenku královničky.
1: Maminka mi často říkávala, že pícha roste na jednom stromě z hloupostí.
0: Ona to nemyslela doslova.
1: A že kdo vysoko létá, nízko sedá.
0: To je jen takové pořekadlo.
1: A že pícha peklem dýchá.
0: Tak už dost. Já jí chci číst levity a ona na jedno slovo má 30 vlastních.
1: Proč mě chceš číst levity? Dvorní dáma žalovala.
0: Proč hned žalovala? Jen jsme spolu maličko přemýšleli.

0: Veli, jestli občas nejsi moc veselá.
1: Říká se veselá mysl půl zdraví.
0: Někdy až zbytečně vlídná ke kdekomu.
1: Dobré slovo je lepší než medový koláč.
0: A taky nedbáš na princezničí dekorum.
1: Lva poznáš po drápech a dobrého člověka po úsměvu. Hádej, kdo mě to všechno naučil.
0: Nemusíš mi to pořád připomínat.
1: Takže jsem dcera poslušná tvých přikázání a měl bys mi dát hubičku místo kázání.
0: Radši už jdi. Počkej! Ne, aby tě zas někdo viděl, jak utíráš nosy dětem u hájovny. A nebo dokonce kladeš s porybným návnadu do tůně.
1: Slibuju ti, že se dneska vyhnu hájovně i porybnému a pustím se do zahrady na opačnou stranu.

0: Potíž je v tom, že princezna je velmi, řekla bych, mimořádně, přímo výjimečně inteligentní.
1: Co pak o to? Holka je to chytrá, však má být taky pokom.
0: Veličenstvo.
1: Ale kdyby byla sebechytřejší.
0: Kdybyste ráčel.
1: A třeba i mazaná, než kvůli prohnaná.
0: Dovolila bych si upozornit.
1: Nakonec jí stejně přechytračím, co mě dáma, pořád skáčete do řeči.
0: Chtěla jsem jen upozornit, že nás princezna pozoruje.
1: No a co?
0: Nerada bych, aby si myslela, že tu vedeme diskurs o ní.
1: No tak pojďte tamhle za míčovnu, tam nás neuvidí ani vrabec.
0: Obávám se, že není vhodné, aby se ovdovělý král procházel s dvorní dámou své dcery na tak odlehlém místě.
1: Vždyť je jenom o pár slov a vy z toho hned naděláte. Víte co? Dejte mi zprávu o jejím vystupování, jednání a chování. Pojďte blíž. Písemně.
0: Vlastně už jsem všechno pověděla. Protože včera se princezna chovala téměř bezvadně.
1: Téměř? Co je to téměř?
0: Chtěla jsem jenom naznačit, že se sice dopustila jistého prohřešku proti etiketě.
1: Snad zase nepřelezla zítku, aby si mohla zaspívat s husopaskou.
0: Tentokrát nebylo třeba skákat přes zahradní zeď, protože příčina všeho zlého seděla na ní.
1: Jaká příčina? Co to breptáte?
0: Jakýsi vandrovník seděl na zdi.
1: A rozpustile na vás pokřikoval. Já to vidím jako živý obrázek.
0: Takže veličenstvo má v podstatě pravdu. Až na to, že nepovolával ten kacapírek. Nýbrž princezna. A to nikoli na mou maličkost, ale na toho mládence.
1: Zatrápená holka. A vy? Co jste udělala?
0: Pokusila jsem se své vznešené svěřence vysvětlit nevhodnost takového počínání a požádala jsem jí jménem vašeho veličenstva, aby mě okamžitě následovala do zámku.
1: A ona poslechla.
0: Jen se usmála. Cestou se ještě ohlédla, zamávala mu a zavolala.
1: Co pak?
0: Naschledanou.
1: Já ti dám naschledanou. No počkej, nepustím ji na krok ze zámku.
0: To je vpravdě královské rozhodnutí, ale nejsem si tak docela jistá, jestli je právě teď i nejmoudřejší.
1: Tak vymyslete lepší.
0: Princezna je příliš chytrá. Chci říct nápadita, aby se potají nenašla ze zámku nějakou tajnou cestičku. A proto my naopak musíme zaonačit všechno tak, aby nám neušel ani jediný její krok.
1: Vyzrát na ní, přechytračit, opentlit jí. Neříkají mi nadarmo král rozumbrada.
0: To plným právem, veličenstvo.
1: Můj pan táta si dokonce vysloužil přízvisko Mudrland a dědek, dejš mu věčnou slávu, proslul co by chytrolín. My jí, tak říkajíc, dámo, vypálíme rybník a zaonačíme to? Jak pak?
0: Jednoduše?
1: To jo.
0: Až se princezně zachce na procházku, necháme jí, ať si jde.
1: Sama? Kam jste dala rozum?
0: Já se opatrně vydám za ní, tak aby mě nezahlídla. Podívám se, vyposlechnu, přinesu raport a vaše veličenstvo učiní moudré vladařské rozhodnutí, co a jak dál.
1: Mluvíte mi z duše, dámo. Zrovna tak jsem to měl na jazyku.

0: Nevidíš?
1: Krčíš se za stromem jako hříbek.
0: Proč se kradeš po špičkách? A šeptáš, jako by se zbála.
1: Aby mě nezaslechla dvorní dáma, já jí utekla a ztratila se v houští.
0: Co pak tě hlídá?
1: Princezna nemůže běhat po oboře bez doprovodu.
0: Tyže jsi princezna?
1: Já myslela, že jsi to pozná.
0: To bych si zrovna troufnul. Dát se do řeči s královskou dcerkou.
1: Kdo jsi myslel, že jsem?
0: Kuchtička. Nebo komorná ze zámku.
1: A proč se za mnou ohlížel?
0: Padla jsi mi do oka. No, zalíbila ses mi. Jenže jsem neměl tušení.
1: Teď už se ti nelíbím. Když to víš.
0: To kdybych tak mohla poručit si. Vždyť se mě až hlava zamotala, když jsem tě prvně uviděl. A od té chvíle se mi nepřestala točit.
1: Už od předvčíra? Jak jsem stála u hájovny?
0: Hův dětí kolem. A ty mezi nimi jako víla. Z pohádky.
1: Co pak na víle se loudí o houbičku?
0: Proč mi nepřipomínej tu troufalost?
1: To bylo kuráže. A najednou všecko zmizí jako dým. Proč ses včera vrátil? Já myslela, že už jsi za horama.
0: Nechtělo se mi vandrovat dál. Jakoby mi nohy svázal. A pořád myslím na tebe. Ani na chvilku mi nejdeš z hlavy. Tak jsem si přehodil raneček přes rameno, čelem vzad a hajdy naspátek okolo zámku. Jestli tě nezahlídnu.
1: A já zatím bloudila po zahradě jako bezducha. Do kraje jsem vyhlížela přes vysokou zeď, neuvidím-li v polích pocestného s kloboučkem. Já ti z něčeho nic dostala takový strach, že tě víckrát neuvidím. A když si zahvízdal za vraty obory, vykřikla jsem leknutí. A radostí.
0: Ale neotevřela si hned. Nepřišla si.
1: Hlídala mě dvorní dáma. Nepřeji si vidět, jak se kohoutila, že jsem včera na tebe zavolala.
0: Řekla jsi naschledanou. A mně srdce poskočilo.
1: Jenomže tatínek mi za to vyčetl i nos mezi očima.
0: Žalovala. Ta panička.
1: Ani minutu mě od té chvíle nepustila z očí.
0: Vidíš, způsobil jsem ti leda trampoty.
1: Udělal jsi mi radost. A byla by dvakrát větší, kdybys pověděl, máš-li mě rád?
0: Proč bych se jinak toulal kolem? Ach, to je trápení.
1: Rozdělíme se o ní jako o makový koláč.
0: Má milá, co by nám to bylo platné, že se máme rádi. Pan král, jak tě živ nedovolí, aby sis přivedla domů chudobného tovaryše.
1: Třeba něco vymyslíme. Když dáme hlavy dohromady.
0: Hlavy dohromady?
1: No, doslova tak. Ale to musíš ke mně blíž.
0: Ještě?
1: Stačí.
0: Ach, mně se to snad jenom zdá.
1: Ty moje radosti.
0: Ani nevím, jak ti říkají.
1: Lenka. A tobě?
0: Jiřík.
1: Jiřík a Lenka. To jde hezky dohromady.
0: No jo, ale nevymysleli jsme pranic, jak z té šlamastiky.
1: Tak to musíme ještě jednou?
0: Jako prvé, hlavy dohromady.
1: Blíž?
0: Ještě blíž?
2: Princezno! Zadržte! Zadržte, propána! Ani hnout. Já všechno vidím. Až povím panu králi, jak princezna potají utekla do obory. A co tam prováděl?
1: Dali jsme si s Jiříkem hubičku.
2: S tulákem?
0: A to zas ne, paničko. Já nejsem žádný vandrák, ale poctivý truhlářský tovaryš.
2: Nic nevykládej, chasníku, a vem nohy na ramena, jestli je ti život milý. A vy, princezno, račte bez meškání se mnou.
0: Já to tušil, Lenko. S Bohem.
1: Nepospíchej tolik sloučení.
2: Už ani slovíčko. A honem se mnou, nebo vás odnesu na zádech.
0: Co si počnem?
1: Něco vymyslíme.
0: Když nemůžeme dát hlavy dohromady.
1: Jen mi nikam nevandruj. Já se za tebou vrátím.
2: To pusťte rovnou z hlavy. Pan král vás dávno chtěl usadit do komůrky ve věži. Já ho pokaždé uprosila. Ale dnes mu poradím, aby vás schoval na 7 závor.
0: Jsi ty mě, Janek Jiříku. Takhle z deště rovnou pod okap. Vydáš se do světa na zkušenou a na místo řemeslování ti padne do oka princezna. Nejrozumnější by bylo přehodit si raneček na druhé rameno a čelem vzad. Ale co pak jí můžu ufrknout jako mandelík, když mi sama kladla na srdce, abych tu zůstal? Nic se na ní nevymlouvej a poctivě přiznej barvu. Každá žilka se ti třese v těle, když vzpomeneš na její hubičku. Jen co jí bude platné moje vzpomínání, když jí korunovaný táta strčí do věže. A mě nechá zhoupnout na oprátce. Achy, achy.
3: Nad čím pak tu lamentuješ, mládenečku?
0: Ono, je to slyšet?
3: No jo.
0: Dobrý den, pane lesní. Já myslel, že se mě ty žalostné myšlenky jen tak potichu honí hlavou.
3: A zatím tvoje žalostná litánie plaší srnky na míle daleko. Pojď, svěř se mi. Co tě vlastně trápí?
0: Škoda řeči. Stala se mi zatrachtilá věc.
3: Možná bych ti mohl poradit. Třeba i pomoci.
0: Sotva, pane Ford. Je to hlavolam k nerozmotání.
3: Každá klička, každý úzel se dá rozmotat, když je přehršle trpělivosti a k tomu špetka štěstí.
0: Milej pane revírníku, však vy byste mluvil jináč. Mít v ranečku truhlářský oblík a v srdci princeznu.
3: Snad ses do ní nezakoukal.
0: Vidíte, že tu stojím jako dřevěný.
3: Tak proč za ní nemaširuješ do zámku?
0: Pan král už mě najisto čeká. Jenže s drábem a slízkovkou.
3: A kdyby ti někdo pomohl, že bys jí zahlíd, slovíčko s ní prohodil, co bys za to dal?
0: Koukněte na mou kapsu. Vlaje jako prápor.
3: Peníze nejsou všecko. Obětoval bys za to chvilku, dejme tomu, měsíc života?
0: Co měsíc? Třeba celý.
3: Pomalu, pomalu, mohl bych tě vzít za slovo. Co takhle za hubičku? Dal bys za ní rok?
0: A jak rád, pane lesní. Jenže to je pořád samé kdyby.
3: Počkej do třetice. Představ si, kdybych to s tebou zaonačil tak šikovně, že bys tu svou princeznu dostal za ženu na jeden rok. Co bys mi za to obětoval?
0: Třeba celý živobytí.
3: Tak tady máš papír, pero, píchni se do prstu šípkovým trnem. To je nejlepší inkoust. Co pak? Neumíš se snad podepsat?
0: Kdo vy vlastně jste?
3: Prve si mě tituloval jako pana lesního, Forsta, revírníka.
0: Jenže teprve teď jsem si všim, že jste moc snědej. Skoro až černej.
3: Myslí si třeba, že jsem černý Forst?
0: Temnej jako sám pekelník.
3: Holedbal ses, co bys dal za jedno slovíčko své z nejmilejších a teď se kroutíš, jako by ti odpadla od srdce. Darmo bych s tebou ztrácel čas. Tak šťastnou cestu.
0: Počkejte. Počkej. Opravdu bys dokázal, abych ji dostal za ženu?
3: Stačí hnout jedním prstem.
0: Konec konců, rok je dlouhá doba. Celá věčnost, když je člověk šťastný. To bez ní bych se snad za ten čas usoužil k smrti. Dej sem ten úpis.
3: Ale pamatuj si, tahle naše úmluva je tajná. Před nikým nesmíš o ní ani ceknout, jinak bude zle. A až mine rok a já přijdu, ať tu stojíš připravený na cestu.
0: Tady jsem ti to všecko stvrdil krví. A teď bych rád viděl, jak to navlečeš, aby mě vůbec pustili do zámku.
3: Tamhle za houštím už na tě čeká osedlaný kůň a sametový kabát s premováním, límec ze vzácné krajky, střevíce se stříbrem a širák s chocholem. Budeš princ k pomilování, až tě vymustruju do aksamitu a naučím královským moresům.
4: Pravila jste tesař.
5: Truhlář, veličenstvo, to Paryž.
6: Jej, to je dopuštění, to je rán. Jediná dcera, takhle se spustí holka nešťastná.
1: Vůbec nejsem nešťastná, tatínku. Co jsem potkala Jiříka, je mi do zpěvu.
6: Podívejte se na ní, dámu, kdyby aspoň plakala. Prosila.
5: Nebo aspoň trochu zapírala, že?
6: Moje řeč.
1: Ty bys chtěl, abych ti lhala?
4: Samo sebou. Totiž, buď ticha. My se teď musíme poradit, jak tě potrestat. Co myslíte?
5: Jestli nechcete, aby vám utekla za tím mládenečkem, zbývá jen komůrka ve věži, okované dveře a sedmery závory.
6: Není to moc. Kdyby se ještě jednou pořádně promluvilo do duše, to by v tom byl čert.
7: Já už mám od staré nohy, abych za ní mohla ustavičně běhat sem a tam.
6: Tak si jděte hodinku odpočinout, já to s ní zatím nějak splichtím. Neříkají mi darmo král rozum brada.
5: Aby pánu dal, ale nevím.
4: Pojď sem.
6: Lenko, jsme tu sami dva. Můžeme si všecko vyříkat zpříma. Mohl bych tě po zásluze přísně potrestat, ale já ti pro tentokrát ještě jednou odpustím. Když mi svatosvatě slíbíš, že už nikdy o žádného cizího mladíka ani okem nezavadíš a slovíčko s ním nepromluvíš.
1: Slibuju.
6: Takže tento Paryž?
1: Toho se můj slib netýká, protože pro mě už není cizí.
6: Tak ty bys mě chtěla přechytračit. To se ti, děvenko, jak těživ nepodaří. A já ti poroučím, na toho nezdárníka okamžitě zapomeneš.
1: To nejde, tatínku. Zapomenout, když máš rád.
6: Rád, nerad, já si nepřeju. Já ti přikazuju, ale já ti zakazuju.
8: Veličenstvo!
4: Nevyrušujte pořád, nevím, kde mi hlava stojí, nevím, co s touhle nezdárnou.
8: Provdat.
6: Cože?
8: A to tak, že čím dřív, tím líp.
4: To se lehko řekne. Jenomže kde teď honem pro ní popadnu ženicha?
8: Zrovna přijel veličenstvo. Tamhle má koně. Jinoch jako obrázek. Podle šatu nejmen princ.
6: Je.
8: Ženich jako vystřižený z pohádkové knížky. Kdyby se princezna laskavě podívala.
1: Já se vdávat nebudu.
6: Neodříkej se, dokud ho neuvidíš.
1: Mám ráda Jiříka? A každému nápadníkovi to rovnou vyzvoním. Že jsem se hubičkovala za zdí.
6: No, mohla by se sopovážit. Přiveďte ho. Cerunko, Jsme tu sami, tak si to můžeme vyříkat docela upřímně. Podívej, je ti 18, to je hnedle 20, nejvyšší čas na vdavky, jestli nechceš zůstat na ocet.
1: Když ne, Jiříka, tak na ocet.
6: Zatrápená holka, dej si říct.
8: Veličenstvo, princezno, je tu vzácný host a prosí o vlídné přijetí.
6: Pojďte dál, milý pane. Rádi vás vidíme. A co pak vás přivedlo do naší končiny?
9: Proslulá dobrota pana krále.
6: To mě velice těší.
9: A hlavně pověst o kráse vaší dcery.
6: Aha. Chcete se zkrátka na vlastní oči přesvědčit, jestli pověsti nelhály?
9: Vidím, že v nich není ani menší půlka pravdy.
6: Prosím?
9: Princezna je mnohem krásnější.
6: Aha.
1: Milý pane, na mě žádná medová řeč neplatí.
6: Ale crunko.
9: Ale ruku na uvítanou byste mi mohla podat. Co pak si mě nepoznala, Lenko?
1: Je, to jsi ty. Kde se tu bereš?
9: Přišel jsem za tebou. Jaká milá, měkká, něžná ruka. Kéž by byla moje.
1: Musíte požádat pana krále.
6: Slyšíte to, dámo? Nebo mě šálí sluch i zrak? Mám snad vidění. Podívejte se, jak se na něj usmívá.
7: Já hned věděla, že jí padne do oka.
9: Co na mou prosbu odpoví princezna?
1: Že tě chci. Ano a ano, a to tak, že jednou za třikrát.
6: Pro pána, tak zčista jasno. Rozumíte tomu?
7: Dneska to mladí berou z čerstva.
6: Už si tykají.
7: Už se drží za ruce.
6: Počkat. Počkat, tak daleko ještě nejsme. Na zásnubní políbek je fůra času.
1: Já jen myslela, že když jste prvé měli tak naspěch, tak...
6: Co by tomu řekl svět? Musíme dbát na dobré mravy a...
10: Zlé jazyky.
6: Co? Zlé jazyky.
9: Pane králi, moc vás prosím, dejte milenku za ženu.
6: Rád. Chci říct, že nejsem proti, pokud... Ona sama, jak si...
1: Všema deseti, tatínku. Smím ti dát hubičku? Vám taky, dámo. A ještě zbyla jedna pro ženicha.
6: Já jsem z toho, jak se říká mezi lidem, paf.
7: Však já se taky nestačím divit.
6: Musíme honem vystrojit veselku, aby si to za týden třeba nerozmyslela.
7: Ve starosti veličenstvo může na něm oči nechat. Ale jinak jsem s vámi zajedno. Čím dřív bude svatba, tím líp.
1: Tak vidíš, jak se nám poštěstilo po všem tvém lamentování. Ale až budeme sami, víš, že mi povíš, jak si to navlík, že je z tebe princ.

0: To byla pohoda, to byla idyla. Týdny cukrování, měsíce usmívání, po celý rok radování a najednou zčista jasna, Čerkmanda by se v tom vyznal. Tak co, dámo, s jakou pak jdete, už je líp?
1: Není. Princezna chodí jako stín. Oči utopené v slzách.
0: A on?
1: Jako včera.
0: Jako včera.
1: Jako předevčírem.
0: Předevčírem.
1: Toulá se oborou po nejopuštěnějších cestách.
0: Dámo, nepohádali se třeba?
1: Co vás nemá, veličenstvo? Princezna je k němu jako Milius a on pořád na ní kouká jako na obrázek.
0: Tak co v tom vlastně vězí? Proč jsou oba smutní?
1: Pozdává se mi, že princ Jiřík nosí v srdci tajné soužení a princezna se trápí, když ho vidí takhle skrýčeného.
2: Já jim asi co nejdřív promluvím oběma do duše. A víte co? Víte co? Udělám to rovnou.
1: Veličenstvo je moudrá hlava, ale jestli smím říct své mínění...
2: No?
1: Spěch není dobrý rádce ani pomocník. Posečkejte den nebo dva. Však ono se nakonec ukáže, kde je vlastně tlačí střevíc.
2: No ano, mě taky napadlo, že kvaltování se nevyplácí.

0: Jiříku, Jirko, no tak hasníku, nedělej, jako bys neviděl, že se za tebou šourám přes půl obory.
1: Já vím.
0: Ale velkou radost z toho nemáš, co?
1: Proč se za mnou táhneš jako stín?
0: Snad si nezapomněl, co jsme si smluvili právě před rokem.
1: Teprv zítra to bude rok.
0: Podívejme. Ty to máš spočítané na minuty. Jenže mě náhodou vede cesta kolem, tak jsem si řekl, co se sem trmácet zítra znovu. Na večír nebo ráno, to už ti vyjde na stejno.
1: Nemohl bys mi přidat, dejme tomu měsíc.
0: Měsíc? Nemáš v hlavě sojky?
1: Tak aspoň týden.
0: Kde jsi nechal rozum? S peklem se nedá smlouvat, ani den. Akorát ti musím splnit jedno přání, než tě popadnu a odnesu na pekelný výdrholec.
1: Tak to já si budu přát, abys mě nechal s Lenkou ještě aspoň rok.
0: Ty ses, myslím, napil blínu a chytá tě fantas.
1: Tak jaké přání mi vlastně můžeš splnit?
0: Každé, kromě jednoho. Abych tě ještě nechal mezi lidmi.
1: Radši jdi. A nepřidávej mi soužení.
0: No, poroučím se, kamaráde. Ale zítra jsem tu jako na koni. Hned po snídani.

0: Jiříku!
1: Jirko, čeho se spolekal?
2: Já?
1: Dvakrát volám tvé jméno, ty jsi jako hluchý a po třetí vyskočíš, jako bys zahlédl strašidlo.
2: Na chviličku se mi zatoulaly myšlenky.
1: Co se s tebou stalo? Co mi tajíš? Kolik dní se mi vyhýbáš, co si přede mnou skrýváš? Možná od té první chvíle, co jsem se tě ptala, jakým kouzlem se proměnil v prince. Dodnes mi dlužíš odpověď.
2: Co se jde na nějakém kouzlu? Hlavní věc, že jsme spolu prožili rok v lásce a štěstí.
1: Jestli jsi opravdu šťastný, proč celé hodiny bloudíš po oboře, před čím utíkáš? Co tě žene?
2: Bojím se chvíle, která mě připraví o všecko, co mám rád.
1: Co to povídáš? Štěstí bys mohl pozbít, leda kdybys je předtím nabil kouzlem, které by náhle pominulo.
2: Moje milá, moje nejmilejší, já ti nesmím dát odpověď.
1: Kdyby ses mi svěřil, vymysleli bychom spolu, jak z toho bludiště.
2: Jako tenkrát, když jsme dali hlavy dohromady.
1: Vidíš, kde jsou ty časy. Teď pro samé strachy, kdo ví, jak dlouho si mě nedal hubičku.
2: Já si tenkrát říkal, rok je celá věčnost. Zatím to uteklo jako chvilička.
1: Jiříku, ty ses upsal.
2: Nevěděl jsem tenkrát jiné rady.
1: A blíží se konec lhůty?
2: Ano.
1: Proč ses mi nesvěřil?
2: On zakázal.
1: A kdy má přijít?
2: Ráno. Ale ještě nám zbývá špetka naděje. Kdyby se mi podařilo vymyslet přání, které by nedokázal splnit, třeba aby místo tohoto zámku postavil do rána zlatý palác a kolem něho zahradu plnou zázračných květin a stromy, co nesou místo ovoce drahokamy.
1: Taková kouzla jsou pro něho hračka.
2: Nebo ať ty kopce na obzoru jsou do rána celé ze stříbra.
1: Na čerta neplatí čáry se zlatem a drahokamy.
2: Ach jo. Nic chytřejšího nevyšpekuluju.
1: Mohli jsme vymýšlet spolu.
2: Myslíš, dát hlavy dohromady?
1: Radši ne. Tu máš hubičku na dobrou noc. Už ses natrápil až dost, teď musíš složit starost na mou hlavu. Já se do rána vymyslím, jak vyzrát na pekelníka.

0: nejde.
1: Onem. Onem si pojď sednout vedle mě.
0: Prozraď mi, jak to s ním chceš zaunačit?
1: Dočkej času, však se dovíš.
0: Co když se ti nepoštěstí?
1: Ty se jen usmívej. Teď budu mít hlavní slovo já.
2: Tak jsem tady, Jirko. Snad, aby jsme šli.
1: Ale to je milý host. Dobré ráno, černý panáčku. Pojď si k nám přisednout.
2: To nejde. Čeká nás dlouhá cesta.
1: Ale to se musíte oba posilnit. Nenech se pobízet, ochutnej pečínku. Koláče. Jsou tvarové. A co skleničku vína?
2: Na stolování není čas. Jiříku, jdem.
1: Nehurtuj a nepospíchej. Napřed musíš mému choti splnit jedno přání.
2: Ne, splním. Proč ne? Tak pověz, co jsi vymyslel, chytráku.
1: Než se Jiřík ustrojí na cestu, povím já, co po tobě chce.
3: No tohle jsme si ale nedomluvili.
1: Snad by se takový světaznalý čert nepolekal ženské.
2: To je taky pravda. Tak ven s tím. Ať vám nevystojím na podlaze dolík.
1: Napřed bych ráda slyšela, co bude, když naše přání nevyplníš.
2: Co by bylo? Vrátil bych Jirkovi cedulku a otáhl s dlouhým nosem. Ale co je peklo peklem, to se nestalo, protože žádná lidská hlava ještě nevyzrála na čerta.
1: Nekřič hop, zatím si nepřeskočil. Pojď blíž a dobře poslouchej. Můj choť si přeje, aby spoložil dlaň na mou hlavu a jedním dotekem. Vytrhl mi tři vlasy, tak, abych nic necítila.
2: Tři vlasy pravíte. Je divné přání.
1: Ani o jeden víc? Nebo míň?
2: Aby to pranic nebolelo. To nejde.
1: Takové nepatrné přání nedovedeš splnit.
2: To jsem neřekl. Nakloňte ke mně hlavu.
1: Au, to zabolelo.
2: Taková bolístka nestojí za řeč. Tuhle jsou tři vaše vlasy.
1: A ty je teď uděláš dvakrát tak dlouhé.
2: Proč pak?
1: Nevyptávej se a dělej.
2: Jaký pak štráchy. Pěkně jeden po druhém natáhnu jako strunu.
1: Už se ti přetrhnul.
2: Roma by to... Tak je do tenka vytepu na zlaté kovadlince.
1: Nešiko, vždyk si ho roztloukl.
2: Zatrácená práce. Je vejpůl. Co teď?
1: Už ti zbývá jenom jeden. Dej si záležet.
2: A dýchnu na něj pekelným plamínkem, aby změkl a povolil.
1: A schořel na prášek.
2: No, můtě, dneska jsem nějak nešikovný. Musíme to zkusit znovu.
1: Co tě nemá, jaké pak znovu? Měl jsi mi naraz vytrhnout tři vlasy, abych to necítila a mě zatím vyhrkly slzy bolesti. Potom si měl ty vlasy prodloužit. A podívej, co jsi provedl. Jeden je přetržený, druhý rozlučený, třetí schořel. To znamená, že si naše přání nesplnil.
2: To nebylo žádné přání, ale ženská chytristika.
1: Snad nechceš říct, že na tebe vyzrála obyčejná ženská hlava.
2: Obyčejná? Chytřejší než 10 čertů. Nebýt jí, dávno jsem s Jirkou mašíroval ke svému pekelci.
1: No tak, půjdeš sám.
3: No, a s dlouhým nosem. Hrom, aby do toho...
1: Napřed nám vrať úpis.
3: Tady ho máte, zatracené dílo. Ale jestli můžu o něco poprosit, nikomu o tom nepovídejte. Ať to zůstane jen mezi náma. Když by si na mě lidi ukazovali prstem, že jsem se dal napálit od princezny.
4: Ta je, brachu, tak chytrá, že ti to vůbec není k hambě.
1: Jiříku, honem otevři okna, aby tu po něm nezůstala ani špetka čoudu.
0: Lenko, jak já se ti jen odvděčím.
1: Už nikdy přede mnou nebudeš mít tajnosti. A kdyby tě snad přepadla starost.
0: Já vím. Dáme zas pěkně hlavy dohromady.
1: To musíš blíž.
0: Ještě?
1: Už dost.
0: Ty moje štěstí.
1: Ty moje radosti.

0: Podívejte se na ně. Večer ještě byli oba jako dvě smutné mátohy a ráno jen račte pohledět, dámu. Dvě hrdličky lásky plně vrkají v loubí a růže kolem voní, až se hlava točí.
1: Co to tu tak divně čpí? Jako přiškvařené kopyto v kovárně? Nebo takhle prý zavání čertovina?
0: Čertovina, tady. Dejte pokoj. Začínáte mi bájit pohádky. Že prý čertovina, kde by se to vzala? Nemáte chytrosti, co by se za nehet vešlo?
2: Nač by mě byli? Princezna má chytrosti, že může rozdávat.
0: A víte proč? Dámo, pojďte blíž. Protože je celá po mně.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Kouzelná známka, tak se jmenuje humorné dobrodružství o vzácných poštovních známkách a vzácných lidech z království Nová filatelie. Zájem krále Nové filatelie je zaměřený jen na sbírání poštovních známek a panovnické povinnosti řeší ti, kteří moc dobře vědí, jak je využít ve svůj prospěch. V království proto například vlaky jezdí pospátku a navíc jen tehdy, když je dobré počasí. Pohádku Kouzelná známka napsala Jana Kašová. Režie se v roce 2015 ujal Lukáš Hlavica. Účinkují Jaroslav Plesl, Tatiana Medvecká, Andrea Elsnerová a další.
2: Haló, haló, vážení poddaní. Hlásí se vám Královský rozhlas Nová filatelie. Poslechu vám nabízíme pohádku Kouzelná známka. Na motivy Jany Kašové napsala Šárka Kosková. Konec hlášení.

Vy jste nikdy neslyšeli o království Nová filatelie? Kde vlaky jezdí pospátku a jen když je dobré počasí? Tak to nebudete znát ani krále Františka 72., tedy vlastně Fildu I., jak mu poddaní z legrace říkají. A to je škoda, protože je to docela pohledný mladík s dobrým srdcem. Jen to králování ho vůbec nebaví. Jeho jediným koníčkem je totiž sbírání poštovních známek. A podle toho to v království vypadá. Skočím se mrknout, jestli tam někdo nepotřebuje mou pomoc, protože já jsem skřítek pomáhací a jako takový, kde můžu, pomůžu. Ale pozor, jen dobrým lidem.

0: konečně tě tu mám. Jak jsi úžasná. K pomilování. Je to prostě láska na první pohled.
1: Pardon. Vaše výsosti, nesu vám jako obvykle vajíčka, ale jestli jdu nevhod...
0: Nevhod? Vždyť na ně čekám už od rána.
1: Ale před chvílí jste tu s někým mluvil, tak jsem...
0: Mluvil? Mluvil? Samozřejmě, že mluvil. Přece s mou nejnovější poštovní známkou, vydanou u příležitosti vyhubení poslední kozy domácí.
1: Aha.
2: Vaše výsosti,
3: veličenstvo, máme pro vás...
0: Moment, pánové.
3: Poštu.
0: Počkejte. Ale tomu děvče jako ty nemůže rozumět.
3: Budej by rozuměla, vaše výsosti. Vajíčka si donesla, tak marš ke slípkám.
2: Neslyšela z prvního ministra?
3: Děkuji, pane druhý ministře.
1: Já jen jsem se chtěla podívat na tu známku. Na kozím mlíku jsem vyrostla.
3: To je poznat, tak ať už tě tu nevidím.
2: No, no, no, šup, šup, šup. Ať už jenku. Ano.

0: Vaše veličenstvo, čerstvá královská pošta. Tu seznámka my vám dáme tady na stůl.
1: Ostatní korespondenci můžeme jako obvykle vyřídit s kolegou ministrem sami, že výsosti?
2: Vyřizujte, vyřizujte. Od toho jste ministři.
3: Je! A já vím, co teď udělám.
0: Co, vaše výsosti?
3: Já si nejdřív sním svoje vajíčko.
1: To je nápad.
0: Dobrou chuť, veličenstvo.
2: Díky. To děvče, co jsem teď nosí vajíčka, jak se vlastně jmenuje?
1: Víte, že ani nevím.
0: Já taky
1: myslím, ne. Žovka.
0: Žovka. A ano, Žovka.
2: Tak, Žofie. To jsou nejlepší vajíčka, jaká jsem kdy jedl. No. A teď mě už nerušte. Chci si v klidu prohlédnout došlé známky.
0: Jistě, vaše výsosti.
2: No tohle. U krále Josefa nemají žádný vkus. Jak můžou vydat tak příšernou poštovní známku? A se proboha tohle. No, co? Tohle není špatné. S tím králem Jakubem se asi budu muset potkat.
1: Kolego, myslím, že jsme tu teď zbyteční.
4: Barevné provedení.
1: Ano. Přišla zpráva, že do královské kasy konečně dorazily peníze z daní, které jsme tajně nařídili zvednout.
4: Neuvěřím.
1: Pojďte si o tom promluvit na chodbu.
4: Jdeme.
1: Ale pěkně potichu.

0: kde pak je ta královská komnata? Tady ne, tady taky ne, tamhle to nebude.
1: No co pak tady budu bloudit?
2: Tak kolik nám z toho kápne, kolego ministře?
0: Někdo jde.
3: Víc, než si myslíte. Trochu krále oškubeme, ale nikomu ani mukno dovolte.
4: Také pak dovolte. Co pak vám se dá věřit?
2: Právě tolik jako vám.
3: Když jde o penízky, musíme táhnout za jeden pro vás, jinak...
0: Stát! Kde je král?
5: Kde je kdo?
0: Jste snad hluchý? Ptám se, kde je král?
3: No přece tam, mezi svými známkami. No kde by byl?
2: Počkejte, osobo. Ke králi teď nikdo nesmí. Průvan by mu rozfoukal známky.
0: Vy, třtino, v průvanu se klátící, vy mi nebudete říkat, kam se smí a kam nesmí. Cesty!
3: No co si to dovolujete? Kdo vůbec jste?
0: To se brzo dozvíš a bude tě to mrzet, bublino. Sečteno, podtrženo, uhněte!
3: No, to.
5: No, to je dost, že ses objevila. Že ti to ale trvalo.
0: Františku!
1: Proboha, průvan! Kdo to jsem?
0: Františku! Ty můj kluku prasinovecka, jak ráda tě zase vidím.
1: Moje známky.
0: Tvoje prateta Klotilda tě zase drží v náručí. Ty nemáš radost.
1: Ale všechny jsou na zemi.
0: Ale no tak musíš mít radost.
1: Ano.
0: Chlapče.
1: Jo.
3: Tak tohle nevěstí nic dobrého. Prý prateta, kdo ví odkud. Podívejte se, co přivlekla kufrů. Ta tady zůstane nejmíň rok.
6: To se ještě uvidí, kolego ministře.

0: Jak jste se ráčil na dnešek vyspat, veličenstvo?
1: Dnešní zásilka známek je objemná.
0: Jistě vás potěší, prosím.
2: Uvidíme.
0: Ostatní korespondenci vyřídíme.
2: Jako obvykle. Dobrá, tak už vyřizujte.
3: Dobré jítro, Františku.
4: Protetičko Klotildo. Už týden ti říkám, že sem ráno nemáš chodit, a když tak pomalu a dveře otvírat jen na škvírku.
3: O známky ti jde, Františku. Jenom o ty známky, ale o to, co se tady děje, se nestaráš.
2: A co by se mělo dít? Království šlapy jako hodinky. Díky tady pánům ministrům.
0: Snažíme se, veličenstvo.
2: Snažíme. Přijela jsi s odpočinout, tak odpočívej a mě dej pokoj.
3: Aby tě koza trkla. Už jsi skončil.
4: Ano, a uvědom si, že jsem král.
3: Tak teď zas já povím něco tobě. Ano, přijela jsem si odpočinout, ale místo toho tu budu muset trochu vysmejčit a někomu se, páni ministři, podívat na zoubky.
0: No to je urážka naší práce.
5: A také nás osobně.
3: Což o to, vy dva se činíte.
0: Ano.
3: Ale jenom pro sebe. Františku, známky jsou asi krásná věc, ale hraj z království je přednější. Ostatně, víš vůbec, jak ti podaní říkají? No,
2: jak by mi říkali? Tak, jak se králi říká.
3: Houby.
2: Cože?
3: Říkají ti Filda první.
2: Co?
3: Fildo. A vy dva se moc nesmějte. Nechtějte vědět, jak říkají vám. Tak, a teď nás s králem nechte o samotě.
6: Jak si přejete?
0: My to vlastně vůbec nemusíme být. Že, pane kolego, první ministře?
7: Ano, pane kolego, druhý ministře, prosím.
3: Tak, abys věděl, Františku, království chybí královská ruka a králi chybí ruka ženská. Sečteno, potrženo, měl by ses oženit.
4: Ne.
3: Ano.
4: Ne.
3: Kruci, říkám, že ano.
4: Proč bych to dělal? Až doteď jsem to nepotřeboval.
3: No právě. Hned se pozná, když je král bez královny.
4: Já jsem nic nepoznal.
3: Protože máš oči jen pro ty svoje známky. A ať se kouknu, kam se kouknu. Všude binec. Po nádvoří běhají myši, strážní místo hlídání spí a v kuchyni visí pavučiny od stropu až k podlaze.
4: A co? Vaří docela dobře.
3: Aby tě pštros kopl.
4: Teda to.
3: Musíš se prostě oženit.
4: Ne.
3: I z důvodů, abych tak řekla, dynastických.
4: Co?
3: Abys zkrátka nevymřel po meči. Ty mi na to nemáš co říct?
4: Když... Já jsem si chtěl tady zařadit to nové Haštalánsko. Teto, taková krásná známka.
3: Františku!
4: A pak jí. Já nevím, jak se to dělá.
3: Co?
4: Schánět nějakou to nevěstu.
3: Co pak ty se s žádnými děvčaty nestýkal? Třeba na královském bále?
4: Na bále? Tam já ne to vůbec. Tyhle záležitosti za mě vždycky vyřizují ministři.
3: Aha. A kdo je tu králem?
4: Přece já, pratetičko Klotildo.
3: No?
4: No, ale s tím ženěním...
3: Tiše, co je? Počkej. A koho pak to tady máme? No, to jsem si mohla myslet, že posloucháte za dveřmi. Ale to taky přestane mordie. Jinak vám, páni ministři, oznamuji, že král František 72. se rozhodl oženit,
4: ale...
3: což mu sečteno potrženo schvaluju. Vemte to na vědomí a vyhlašte to.
6: Filda a ženice?
0: Já to říkal hned, že tu babu nám to byl čert dlužný. S tou nevídeme.
6: Navrhuji do hladomorny s ní.
0: Dobrý nápad. Ale... na to je ještě čas, kolego. Přemýšlejte, to ženění by mohla být pro nás i výhoda.
6: Prosím vás, jaká výhoda? Peklo to bude. Všechno nám teď budou kontrolovat.
0: Právě naopak. Král má přece i tak dost práce se svou sbírkou známek.
2: No a?
0: A když bude mít starosti ještě s vlastní ženou, nezbude mu na králování vůbec čas.
5: No, vždyť vy to znáte, pane kolego, ne?
1: Znám. No, tak to dáme vyhlásit.
8: Vážení poddaní, hlásí se vám Královský rozhlas Nová filatelie. Věnujte pozornost následující zprávě. Ministři jeho veličenstva krále Františka 72. vypisují konkurs na obsazení místa královny Nové filatelie. O místo se může ucházet každá mladá a svobodná krasavice. Uchazečky se dostaví pozítří ráno do královského paláce. Konec hlášení.
3: A je to. Do bitvy a do ženění útokem bez rozmýšlení, Františku.
2: Tak to zase ne. Aspoň podmínky soutěže si určím sám.
3: No proč ne? Konec konců bude to tvoje nevěsta.
0: A jaké račte podmínky mít na mysli, veličenstvo?
1: Ano, podmínky výsosti?
2: Dám uchazečkám pár otázeček, aby se zjistilo, co vědí o poštovních známkách. A bude.

0: parníku.
1: Co ty tu děláš, Žovko? Ani tam nechoď, je tam hrozná mela.
0: Mela, nemela, jít musím.
1: Snad nechceš taky soutěžit.
0: Nesu vajíčka. Víš dobře, jak si král potrpí na čerstvá vajíčka k snídani. Kdyby je nedostal, to by byla teprve mela. Pusť mě, musím běžet.
1: Když já nevím.
2: No, myslím, že už jsem z království nová filatelie viděl dost. Jsem skřítek pomáhací, svůj úkol tady už myslím znám. Můžete mě doprovázet.
3: Tak už jí, hala, partníku, nezdržuj.
1: Říkala jsi něco?
0: Aby si mě pustil.
1: No dobře, tak si běž.
0: Ne, pozor!
4: Co?
0: Ne. Promiň, vysostě, nechtěla jsem do vás vrazit.
4: Ne, to ty promiň. Ukaž, pomůžu ti z té země.
0: Děkuju.
4: Jsi v pořádku?
0: Já, ano, ale vajíčka ne.
4: To nevadí. Stejně dnes na ně nemám chuť. Musím jít vyhlásit podmínky soutěže o královnu. I když žádnou nechci.
0: Opravdu?
4: Samozřejmě. To je zvláštní. Víš, že se podobáš děvčeti na mé nejmilejší známce?
0: Je hezká.
4: Ta známka?
0: Ne, to děvče.
4: Moc.

0: Takže vaše jasnosti. Hmm. Už tu bylo 62 osob ženského pohlaví. Hmm. Z toho 12 princezen, 20 majitelek domů.
1: 5 hodně tlustých, silných, 15 hodně hubených a některý...
2: Nechte toho. Jak to, že jsem dneska ještě neměl své vajíčko?
3: Vždyť se vám dvěma podařilo ráno všechna rozbít.
2: Komu dvěma?
3: No komu? Tobě a té hezké dívčině.
2: No jo.
3: Taky se ti líbí?
2: No. Vypadá jako ta krásná pasačka pávů na mé nejvzácnější známce z Antilopie.
4: Pane kolego, ta baba se mu snad pokouší namluvit žovku od vajec. Nesmysl.
2: Co se děje, pánové?
0: Ne, tak dál. Že se známky lepí na dopisy, věděli až na 3 všechny, ale že se sbírají, vědělo 22 zúčastněných.
1: A že by některá věděla něco víc, to prosím zatím ani omylem, vaše jasnosti.
0: Snad jen moje Eulálie, až přijde na řadu, že ano?
1: Nebo moje Filoména, když si ji ráčíte všimnout.
2: Tak dost.
1: No ne,
2: dost. Já jsem vám... No ale... dost! O ženění už nechci ani slyšet.
3: Námluvy přerušit nemůžeš, Františku? Co by si lidi řekli, že mají krále, který nedrží slovo, protože se bojí ženských?
2: Ale...
3: Sečteno, potrženo, jedeme dál!

0: Ticho v síni, přichází král.
1: Kdo bude rušit, bude bez pardonu vyveden.
2: Já, král František 72., jsem se vzhledem k nečekaně velkému množství uchazeček o místo královny království Nová Filatelie rozhodl, že se ožením jen s tou, která mi přinese modrého Mauricia.
3: Do postřelených vrabců, co jsi to vymyslel? Co to vůbec je, ten modrý Mauricius?
2: No přece poštovní známka, pratetičko.
3: Františku.
2: Ale protože to málo která ví, tak to taky málo která najde. Ale i kdyby našla, nikdo tuhle známku neprodá, protože je to nejvzácnější známka na světě. A já budu mít od ženění na dosmrti pokoj.
4: Slyš, neslyšel jsi někdy o modrém Mauriciovi?
5: O čem? Nic takového není, Žovko. Leda nějaká blbost.
4: Když to král chce, tak to někde být musí.
6: Možná by se dal najít na konci světa. Modrý Mauricius.
4: Cože? Co jsi říkal?
5: Co bych říkal? Nic jsem neříkal.
4: Říkal jsi přece, že je možná na konci světa.
5: Asi už ti zvoní v Makovici.
4: A víš, že jo?

0: Eulálie, dceruško.
1: No?
0: V jednom královském dopise jsem četl, že naposled se jeden Mauricius prodával v Ostřihomi, kde ho koupil jakýsi Herbarius Panfi za lovecký zámek, angorskou kočku, šicí stroj a 10 kg jablek. No ale to už je dávno.
2: Nevadí, jedu tam.
0: Ale ne, abys za něj dávala tolik.
2: Neboj se, nedám ani o 6 víc. A nebo spíš nic.
0: A jeď vlakem.
2: Cože?
0: Bude to sice trvat díl, ale já ti vyřídím ministerskou slevu.
2: Jestli ten Banfi ještě žije, já z něj tu známku vyrazím.
1: Vždyť mám hlavu po tatínkovi, ne?
3: Filoméno? Od krále vím, že modrý Mauricius bude na výstavě v Hodkovicích, ale král už nemá peníze, aby ho mohl koupit.
4: Jak to?
3: Trochu jsme mu s nimi pomohli. Takže vezmi, co naložíš.
4: Aha.
3: A vem si ministerské auto.
4: Tak už nezdržuj, papa.
3: Hlavně se v ničem neomezuj. Peněz máme dost. Moje královničko.
2: Partníku, probuď se, usta hromu. Nešla tudy žovka? No ta, co nosí králi vajíčka.
5: Jo, prej na konec světa.
2: Co tam šla dělat pro pána krále?
5: Myslím, že šla něco hledat pro pana krále. Ptala se na nějakýho Maura nebo Maury modrýho.
6: Modrého Mauricia, ty moulo.
2: Správně, halapartníku, modrého Mauricia. A to si ji nemohl zadržet.
5: Tu? Ha, tak když si vezme něco do hlavy, nezastaví ji ani pár volů.
2: Vždyť ta holka nešťastná ani neví, o co jde.

0: je divné, nádraží, nikde živá duše.
1: Jedna by se našla, dědoušku. Nevíte náhodou, kudy se jde na konec světa?
0: To nevím, děvče. Já ani nevím, jak se teď dostanu domů, když ten vlak jede pospátku a já bydlím na opačné straně.
1: Jak to máte daleko?
0: Asi půl hodiny, ale s tím těžkým kufrem to nezvládnu.
1: Jdu sice na konec světa, ale když jste tak starý a sám, já vám ten kufr domů donesu. No bože, tak si trochu zajdu.
0: To budeš moc hodná, dělenko.
2: Tak jsem slyšel, že Mauricia šla hledat taky Žovka.
3: Ta odvajec.
2: Ta.
3: Nemá šanci.
2: Nemá.
3: To moje Filoména.
2: Počkejte, vy jste snad svou dceru...
3: A vy snad ne?
2: To jsme si ale prosím nedomluvili.
3: Já si nemám s vámi co domlouvat. Královnou bude moje Eulálie, protože já vím, kde ta pitomá známka je.
2: Jenže já to vím líp. A Filoména, hlavička otevřená, ji přinese dřív.
4: Hej, vy!
5: Já?
4: No, vy. Jsem tady správně na výstavě poštovních známek?
5: To přece vidíte, slečno, ne?
4: A která z těch známek je ten modrý Mauricius?
5: Je právě před vámi.
4: Oho. Nevíte, komu patří?
5: To náhodou vím.
4: A komu teda?
5: Mně.
4: Vám, jo?
5: Ano, mně.
4: No tak to mám štěstí.
5: Jak to, ctěná slečno?
4: Protože vy máte známku a já mám peníze.
5: Asi jsem vám dobře nerozuměl, já nic neprodávám.
4: Nedělejte drahoty. Za peníze dnes koupíte všechno, natož nějaký takovýhle papírek.
5: Papír? Ctěná slečno, když dovolíte, vám asi přeskočilo, že?
4: To asi přeskočilo vám, protože já vám dám dvakrát tolik, než co jste za něj zaplatil.
5: Můj Mauricius není na prodej.
4: Když ho chci já, Filoména, dcera prvního ministra království, nová filatélie.
5: Stráže?
4: Tak musí být na prodej.
5: Stráže, vyveďte tu osobu.
6: Pojďte.
4: Co si to? Puste mě, nesahejte na mě, to si vypijete. Zavolám tatínkovi.
5: Tak takové by sem snad vůbec neměli pouštět.
4: To ne.
0: Děvenko, neplačte. Pro nějakou známku.
4: Ale já ji musím mít. Záleží na ní moje budoucnost.
0: Tak to máte štěstí v neštěstí.
4: Nedělejte si ze mě srandu. Vy tu známku snad máte?
0: Mám. A když ji tak nutně potřebujete, prodám vám ji, když se dohodneme na ceně.
4: Ale to se dohodneme. Dám vám všechno. Všechno, co mám sebou. Je to asi 10 bedniček.
0: Chci jednou tolik.
4: Vy jste se zbláznil.
0: Máte přece ještě co prodat.
4: Jak to?
0: Třeba šaty, co máte na sobě. Ty korále. Ministerské auto. Pan král přece za to stojí.
4: Hrabo, jak to víte?
0: Nejste sama, kdo schání Mauricia. Dcera ministerského kolegy vašeho taťky už je mu taky na stopě.
4: Cože? Eulálie? Tak dobře, všechno prodám.
0: Domluveno. O půlnoci tady.

0: A? Tak jsem tady. To je vedro.
1: Co to chcete? Kdo jste?
0: Jsem Eulálie, ale to vám může být jedno. Není čas na dlouhé řeči. Jste Herbarius Banfi?
1: To jsem.
0: Tak to jsem doma.
1: Jaké doma? Tady vůbec nejste doma. Já jsem tu doma.
0: Máte modrého Mauricia?
1: To víte, že mám.
0: Má to takovou cenu, že potom touží i králové?
1: Ještě větší. A není to žádné to.
0: To já vím. Poslyšte, vy máte takové bohatství a žijete v takové bídě a špíně?
1: A co?
0: A nic. Jen, že by se to mohlo změnit.
1: A jak asi?
0: Třeba, že bych vám dělala hospodyni. Ukažte, co to tady... Fuj. Tohle jíte?
1: Já jim lečo.
0: Co takhle kachničku, zelíčko, knedlíček? Do zlatova vypečený koláček.
1: Nemám čím zaplatit.
0: Kdo říká, že musíte platit? Mně stačí, když se budu moct dívat na Mauricia.
1: Vážně.
0: A když mi pak tu známku odkážete, ukažte, to je ona?
1: Ano, ona.
0: No. Když se tak na vás dívám, tak si říkám, že člověk nemá nic odkládat. Můžete mít na stará kolena teplíčko, pořádek.
1: Když to je na mě moc rychle.
0: Chutnou stravu a dobré zacházení.
1: No jo, co, že nakonec vždyť jsem sám.
0: A já sama.
1: Stejně nemám komu tu známku odkázat.
0: No, tak vidíte.
2: Brr. To je ale tma. Haló? Jste tu někde?
3: Už na vás čekám. Nejdřív spočítám bedničky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. V pořádku. Tady je známka, slečno Filoméno.
2: Dej sem, ty zloděj! Teď patří mně.

0: Jen si chrápej, starouši bánfy. Teď předsvaknu klešněmi ten řetěz se známkou, co máš na krku, a pak šup na královský trůn. Tak, kleště.
1: Baf!
0: Co je?
1: Všecko vidím.
2: Šmakote, rychle pryč!
1: Pozor na tu vázu.
2: Cože?
3: A mám tě, zloději.
4: Zlodějko.
3: Ukaže mi.
4: Tak je to.
3: Já ti dám kachničku. Já ti dám zelíčko. Já ti dám na stará kolena teplíčko.
2: A nebo třeba kafíčko.
3: Zatopím ti, že ti bude sakra horko, ty Eulálie.
5: Ach jo, tak jsem tě, Mauricie, nikde nenašla. A to jsem už na konci světa. Aspoň je to tady napsané. Ach jo.
1: Ale to je mi nějakého vzdychání. Volala jsi mě?
5: Nikoho jsem nevolala. Kdo pak jsi?
1: Jmenuji se Mauricius a jsem skřítek. Kvůli těm modrým vlasům mi také říkají modrý.
5: Tak tebe jsem hledala po celém světě.
1: Možná.
5: Ale jako bych tě už někde slyšela. Nebo viděla.
1: Už tě sleduju dlouho.
5: Mně? A proč?
1: Protože jsi hodné děvče. A já jsem skřítek pomáhací. Chtěl jsem vědět, jestli opravdu chceš být královnou.
5: Ale já nechci být královnou. Já jsem se jen zakoukala do našeho krále. Vyhlásil, že si vezme za ženu jen tu, která mu přinese modrého Mauricia. Och jo. Docela mi popletlo srdce i hlavu.
1: Už to tak bude. Ale protože skřítci vědí lecos, tak já vím, že pomoc zasluhuješ. Dáš mu mě a bude to.
5: Ale to přece nejde. Nemůžu mu dát živého tvora.
1: Tak to neber. Nejsem člověk, ale skřítek. Kdybys přinesla králi dárem kozu, která je taky živá, tak by ti to nevadilo. Ber to tak, že jsem něco jako koza.
5: Tak dobře. Ale jak se teď z konce světa vrátíme?
1: Podej mi ruku, poletíme. Ráno jsme na místě.

0: Opust, Žovko, to trochu tvrdé přistání. Už dlouho jsem netrénoval ten manévr ve dvou. Hala, partníku, vstávat! Ohlas v zámku, že je tu Žovka i s modrým Mauriciem.
1: Rozkaz!

0: Dobrý den, výsosti.
1: Žovko.
2: No konečně.
3: Co to tady dělá?
1: Už jsem se bál, že ses ztratila. Neseš mi vajíčka?
0: To ne. Nesu vám modrého Mauricia.
1: Co?
3: To není možné. To je přímo nemožné.
1: No, počkejte.
0: Šla jsem kvůli němu až na konec světa.
1: No tak ukáž, kde ho máš?
4: Tady. Modrý Mauricius. Jsem já.
1: Tohle, že je modrý Mauricius?
4: Ano, v plné kráse.
1: Ale to se, Žovko, pořádně spletla.
4: To se teda nespletla.
1: Já chtěl modrého Mauricia, takovou malou slavnou známku, víš? A ty mi vedeš nějakého modrého tajtrlíka. Tak to teda ne.
5: Známku říkáš, Františku. A ráčil si to snad u konkurzu oznámit? Neráčil. Určil si snad u toho Mauricia materiál a rozměry?
1: No.
5: Neurčil. Sečteno, potrženo, musíš Mauricia Žovce přiznat.
1: A to zas ne. Já chtěl známku.
5: Arnajs. Františku, ty jsi chtěl snad něco úplně jiného, ne?
1: Možná, pratetičko, ale kdybych teď přistoupil na nějakého modrého skřítka, měl bych ostudu mezi všemi sběrateli známek. To přece musíte všichni pochopit.
3: My to chápeme.
6: Jistě, naprosto.
0: Vidíš, jsem tu jen prosím.
4: Já to myslel dobře, Žovko. Kdyby král chtěl, nevadilo by mu.
0: Já vím. Jdeme, ty za nic nemůžeš.
5: Počkejte přece! On to...
0: Nic to. My se přece nebudeme cpát někam, kde nás nechtějí.
4: Měl bys králi zvážit, jestli si právě nepřišel o něco mnohem cennějšího, než je nějaká známka.
5: Ten Mrňous má pravdu. Já balím. Tady nebudu.
7: Výborně.
3: Přece byste si výsosti nenechal mluvit do králování nějakou slepicí, která ani neví, co je modrý Mauricius.
1: Není to žádná slepice. Možná by královala líp než já.
5: Konečně si řekl taky něco rozumného, Františku.
7: No tak, než si vaše ctěná prateta zabalí, musím ještě říci, že nás moc mrzelo, když měla pořád něco proti našemu... vašemu království, o které se vám tak poctivě staráme.
3: Například teď jsme obdrželi hlášení naší policie, že zločinnost u nás klesla na nulu.
5: A vy to máte nějakou policii? Že jsem si toho hrom do police nevšimla.
1: Možná se spratetičko příliš soustředila na to moje ženění.
7: No.
1: Zapněte rozhlas.
7: Ano, jistě, veličenstvo.
1: Budou tam zprávy ze světové výstavy známek v Hodkovicích.
8: Na světové výstavě známek v Hodkovicích byla podvedena falešným prodejcem nejmenovaná F. Když jí prodal za obrovskou sumu místo pravé známky modrého Mauricia, pouhý výstřižek z katalogu, trefil ji šlak a teď leží v nemocnici.
9: V nemocnici?
5: Copak, pane první ministře? Snad se vás to netýká? To musela být podle všeho hodně hloupá osoba.
7: Hloupá tedy určitě ne.
5: A jak to tak můžete vědět?
7: No, protože...
8: A je tu další zpráva.
1: Ticho! Nic neslyším.
8: V Ostřihově byl v roce přepaden majitel vzácné známky modrý Mauricius. Poškozený herbárius Banfi při vyšetřování uvedl, že podezírá jistou nejmenovanou E, která se k němu vloudila do služby. Hlavní podezřelou už zatkli a sedí ve vězení.
5: Páni ministři, na vzduch. Zdá se, že zvýšená zločinnost v našem království by vás mohla porazit. Sečteno, podtrženo.

0: Františku, královská pošta. Páni ministři prý mají nějaké naléhavé záležitosti jinde a není jisté, kdy a zda se vrátí. Ty máš otevřená okna? I dveře? Co průvan?
1: Polož to na stůl, podívám se na to později.
0: Tak, tady je ta pošta. A tady...
1: To jsou vajíčka. Odjovky.
0: Ne.
1: Jak to? Proč je nepřinesla?
0: Nepřinesla a myslím, že hned tak nepřinese. Divím se, že se divíš.
1: Když je to tak, nakonec já žádná vajíčka mít nemusím. Už jsem se jich stejně přejedl. A ženit se taky nebudu.
0: Zaslepenost bývá krátká, lítost dlouhá, Františku.
2: Hrom do police, kam se poděl ten mrňous, co včera přišel s Žovkou. Přece se za ním taky nepoženu na konec světa.
3: To není třeba. Vím, proč mě hledáš. Až udělám třetí kotrmelec, proměním se ve známku, sečteno podtrženo, v modrého Mauricia. Dej ji králi a ostatní se ukáže. Víc pomoct nemůžu. To už jsou lidské záležitosti.
0: Krutí brkota je krásná.
2: Děkuji ti, skřítku.

0: Františku, neptej se, jak jsem k ní přišla, ale tady ti nesu tu tvou známku, sečteno, podtrženo toho Mauricia, když si ho tolik chtěl. Víc než pořádek v království a víc než dobrou nevěstu. Tak, teď snad budeš konečně šťastný.
1: Já tu známku už nechci. Já už nechci žádné známky.
0: To je mi novina. A co teda chceš?
1: Nic.
0: Nic?
1: Vlastně, neviděla jsi Žovku?
0: Trhá před branou nějaké bylinky.
1: Aha.
0: Ale s nikým prý nechce mluvit.

0: Žovko! Žovko, tady jsi.
1: Nechte mě být.
0: Neutíkej mi, prosím. Jen na slovíčko.
1: Všechno jste mi už řekl. Nechci nic slyšet.
0: Všechno ne. To nejdůležitější ti chci říct teď. Zamiloval jsem se do tebe. A už bez tebe nemůžu být. Já byl přece takový hlupák. No, dej mi ruku. A řekni, že si mě vezmeš.
1: To nevím. Ale taky tě mám ráda. Nikdy jsem nikoho tak ráda neměla. A kvůli nikomu bych už nešla na konec světa.
0: No vidíš, už mi ji tykáš. Tak si mě vezmeš?
1: Když mě budeš mít raději než modrého Mauricia.
0: Mauricio? A co to je ten modrý Mauricius?
1: No jedna taková kouzelná známka, ale tomu ty nemůžeš rozumět.

Jo, nic netrvá věčně. Jiné časy, jiné špásy. Na světě jsem už dlouho a tak to vím. Teď byste novou filatelii vůbec nepoznali. Vlaky tam jezdí normálně. Všude je pořádek. Daně jsou malé a děti se ve školách učí slušnému chování. A to všechno díky nové ministryni pratetě Klotildě. A král Filda? Ten se o své království začal vzorně starat. A u příležitosti své svatby s Žovkou vydal zvláštní emisi známek, které už teď mají mezi sběrateli takovou cenu, že se vyměňují za dva modré Mauricie, nejméně půl království a litr živé vody.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: 13letý Jakub není nadšený cyklista, ani moc nechodí ven s kamarády. Kromě počítače ho baví šachy. Mistrem v šachu byl svého času taky Pavel, muž, který už několik let trpí Parkinsonovou chorobou. Hra, u níž je potřeba umět přemýšlet, soustředit se a taktizovat, svede oba dohromady. Příběh pod slupkou napsala Iva Tajovská. Režie se v roce 2021 ujal Dimitrij Dudík. Účinkují Antonín Kracík, Miroslav Táborský, Martin Zahálka, Martina Hudečková a další.
2: Osm, devět a deset.
3: To nemůžeš jít cvičit vedle.
2: Tady je víc místa.
3: Musím já tohle snášet každý ráno. Je?
2: Vidíš, stejně už budeš vstávat.
3: Kdybys tady nelomozil, mohla jsem si ještě 10 minut poležet. Já totiž jdu do práce, já jo.
2: Dělám, co můžu. Dneska se jdu poptat do kulturáku. Hledají vrátnýho.
4: Hele, brácho, hele.
5: Tyjo, ten se hrabí jako mrož.
4: Koukej.
5: Hele, a teď já.
4: Bacha, máma jde.
6: Co to šaškujete, kluci? Lidi se po vás otáčejí. Až si zase příště zapomenete svačiny, postavíte se do fronty sami. Aby vás přešly ty srandičky.
5: Když on je tak legrační, podívej, mami, tamhle ten chlap u přechodu.
4: Se rozpadl jak puding.
6: Asi si po ránu přihnul. No, máme to jen tak, kluci. Tak rychle, jdeme.
7: Dále.
2: Dobrý den.
7: Přejete si?
2: Jsem Pavel Novotný. Posílají mě z úřadu práce, že tady v kulturním domě scháníte vrátného.
7: Ano, uvolnilo se místo na recepci. Ale přišel jste pozdě, už je obsazené.
2: Aha, jistě.
7: Počkejte, potvrdím vám papír pro úřad práce, že jste tu byl.
2: Tady.
7: Děkuju.
2: A tady občanka.
7: Pan inženýr Novotný? No, vlastně máme dvousměnný provoz a možná by ještě jedno místo mělo být volné. Kdybyste eventuálně mohl nastoupit?
2: Třeba hned.
8: Tak ve 3 na hřišti.
5: Jo, ale mám rozbitý kolo, kámo. Odrovnal jsem si řídítka.
8: Mohl bys si půjčit moje, kdybys chtěl.
5: Myslíš to tvoje horský, jo?
8: Je nový. Od Vánoc.
5: My ale trénujeme na freestyle, jestli si z toho nevšiml, Kubíčku.
8: Hele, prčíme. A ty si radši zajezdí na kompu, ať se nezapotíš.
9: Zase sedíš u počítače.
8: Proč mi to vypínáš, tati?
9: Jak to, že nejsi venku? Je tam hezky.
8: Nechce se mi.
9: Zase hraješ šachy s počítačem. A co ten nepořádek kolem? Jak

0: můžeš v takovém hnojníku vůbec existovat?
1: Dělám si zápisky šachových partí.
0: Když mě bylo 12, tak mě naši nemohli dostat ze hřiště domů. A ty sedíš zabedněnej doma, civíš do obrazovky místo toho, abys běhal s klukama venku.
1: To se jako dělalo v minulém století, jo?
0: Tisíciletí, ty chytry. Podívej, jaká jsi žoužvička. Zaplatil jsem ti kroužek juda. Zabalil si to hned po druhý hodině a 600 je v tahu. Svaly nemáš a z tělákou ti hrozí trojka.
1: Šachy jsou taky sport.
0: Já ti jednu střelím, fakt.
1: Zahraješ si se mnou?
0: No to určitě, zase bych prohrál.
1: Posledně si vyhrál.
0: Protože si mě nechal.
1: Docela ti to šlo. Já to připravím.
0: Teď? A večeře se asi tak udělá sama, co?
1: Pak ti pomůžu.
0: Fajn, beru. Hra, večeře, nádobí. A potom se projedeme na kolech. Aspoň půl hodinku.
1: Z toho posledního by to nešlo?
0: Ne, nešlo.
2: Tak pojď. Pojď. Jdeš. Akorát včas.
1: Co se děje?
2: Hádej.
1: Nevím.
2: No tak přece hádej.
1: Zvýšili ti invalidní důchod.
2: Ty všechno zkazíš.
1: Opravdu nevím, tak třeba...
2: Utečou všechny bubliny, než to uhádneš. Mám práci.
1: Práci? Ty a kde?
2: V kulturáku. Budu dělat vratnýho. Teda říkají tomu recepční. To koukáš, viď?
1: Tak to opravdu koukám.
2: A potřebují mě už od příštího pondělí.
1: Tak to si zaslouží ještě jednu.
2: Zase jste přeházel klíče mezi klubovnami v prvním a druhém patře. Už posledně jsem vám říkal, ať si na to dáváte pozor.
3: No tak si to zase přendejte. To se toho stalo.
2: Já vám službu předávám vždycky v naprostém pořádku.
3: Zas to tady tak neprožívejte. Poučovat to jo. Ale v zápisech knihy příchodu a odchodu máte pěkný čubinec. Nedá se to po vás přečíst. I paní ředitelka se nad tím pozastavovala.
2: Špatně se mi píše.
3: Tak máte sedět doma.
2: To jsem seděl víc jak rok.
3: Kdybych nemusel, tak mě do práce nedostanou ani heverem.
2: V mý kůži byste mluvil jinak.
3: To těžko. Nehnul bych se z baráku. Víte, jak vám tady říkají?
2: Nevím. A ani nechci.
3: Třasák. Mental, emmental.
2: Jsem zvyklý i na horší. Parkinson je svinská nemoc. Uvězní v těle, ale pořád jsem člověk, i když vypadám blbě.
3: No jo, no. Mám nevymáchanou hubu. Nemyslel jsem to zlé.
2: Nebudeme se v tom patlat. Spíš už kolikrát jsem se chtěl zeptat, jestli neznáte tamhle toho drobného kluka, co sedí naproti, na lavičce.
3: Takových tu je fůra.
2: To vím, ale tenhle je takový zapamatovatelný. Vždycky ho vidím samotnýho, zakřiknutýho.
3: To bude někdo ze šachového kroužku. Za chvíli jim to začíná. Tak já jdu. Dobrou službu. A nepředřete se.
2: Tak naschle. Můžu přisednout? Co to máš?
1: Zápisky.
2: Zápisky?
1: Mín známých šachových partií.
2: Aha.
1: Chci překvapit Vondráčka.
2: To je vedoucí šachového kroužku?
1: Mm-hmm.
2: Můžu se podívat?
1: Jo, ale to vás nebude zajímat.
2: Já si to taky takhle zakresloval.
1: Opravdu? Někdy si to vyjedu rovnou z počítače, ale když si to zakreslím rukou, líp si to pamatuju.
2: Mám toho celý 3 sešity. Chtěl jsem to vydat jako knížku. Pracoval jsem na tom skoro 30 let, jenže o to nikde neměli zájem. Tady máš chybu.
1: Kde?
2: Tady přece nemůžeš táhnout věží. To bys v dalším tahu mohl přijít o dámu.
1: A jo.
4: A pije ten tvůj pan Novotný kafe?
1: Nevím.
3: Nevíš. Pozveš si návštěvu a já bych se staral. Kdybys mi to řekl dřív, koupím aspoň sušenky.
1: Já myslím, že je mu to fuk. Hele, tati.
3: Při nejhorším tu mám ještě trochu koňáku. A křupky.
1: Tati.
3: No?
1: On slíbil, že mi půjčí svý zápisky a prozradí mi všelijaký fígle. Tak jsem si myslel, jestli bych mu mohl půjčit ten starý notebook, aby šachy mohl trénovat na počítači, když se mu klepou ruce a někdy si schazuje figurky.
3: No jak chceš, stejně tu leží nevyužitej. Jen zkontroluj, jestli ještě šlape. Kolik tomu panu Novotnému vůbec je?
1: 50 nebo 60. Nevím, no prostě hodně. A to bude on.
3: No, to jsem teda na něj zvědavý.
5: A ty šachovnice bude uklízet kdo? Co ty tu ještě, Jakube?
1: Pane trenére, já chtěl jsem se zeptat.
5: No co pak?
1: Já jen, jak se může člověk dostat na závody mistrovství republiky?
5: No počkej, ty jsi najednou nějak hr. Člověk by tě málem přehlídl a ty už máš takový plány. Jde ti to. V poslední době děláš velký pokroky, ale nejdřív tě čeká krajský kolo, to přece víš. A tam budeš muset být setsakramensky dobrý, aby ses probojoval na mistrovství juniorů. A ty hned myslíš na mistrovství republiky.
1: Já přece nemyslel na sebe.
5: A na koho?
1: Na pana Novotného.
5: Kdo to je?
1: No přece náš pan Vrátný. On je slavný šachista. Má spoustu všelijakých titulů. I mezinárodních.
5: Myslíš toho divného tam dole? Toho s tím Parkinsonem?
1: Není divnej. Je jen trochu nemocný. Měl by zase začít hrát a připravovat se na závody. Aby nemusel myslet na to, že ho pořád něco bolí. Jen nevím, jak to udělat.
5: No, to je skoro dobře, že nevíš. To bys tomu pěkně nasadil korunu a ublížil bys mu.
1: Ale já mu přece nechci ublížit. Chci mu pomoct. On mě taky pomáhá.
5: Hele, Jakube, pořád sedíš u počítače, tak si najdi něco o parkinsoňácích.
1: On přece nemůže za to, jak vypadá.
5: Ale o to nejde.
1: Vyhrál simultánku poslepu proti 6 soupeřům a je mezinárodním mistrem. A napsal knížku o šachách a...
5: A to všechno kdy?
1: No to nevím kdy, ale...
5: Promiň, že ti to říkám takhle natvrdo, ale... No prostě už nemá šanci. Znemožnil by se, chápeš? A ani by se tam neprobojoval.
1: Tak naschle.
5: Počkej, Jakube. Ty mi nevěříš. Tak simultánku říkáš, jo? Poslepu?
1: Ano.
5: Dobře. Pozveme ho na náš příští kroužek. Bude hrát proti 3 nejlepším z vás. A nemusí ani poslepu. Dobrý den, pane Novotný.
2: Dobrý.
5: Měl byste chvilku?
2: Já mám času do večera, než zavřu kulturák.
5: Jasně, hloupě jsem se zeptal. Chtěl jsem s vámi mluvit o Jakubovi. Za poslední měsíce udělal pokroky.
2: Mm-hmm.
5: Říkal, že se mu věnujete.
2: Tak trochu.
5: Něco jsem se o vás dozvěděl a něco si našel na internetu. Nevěděl jsem, že jste se šachům věnoval závodně a že jste byl tak úspěšný.
2: To už je dávno.
5: Chci poslat Jakuba na krajský přebor.
2: To je přece samozřejmý. Je moc šikovný. Má talent a šanci postoupit dál. Jen ještě spolu něco dopilujeme. Vím, kde má slabiny.
5: No, fušujete mi do řemesla, ale to je v pořádku. Je fakt, že kdyby se nominoval na mistrovství juniorů, udělá si náš kulturák i město dobrý jméno.
2: To bych taky moc chtěl, kvůli Jakubovi.
5: Napadlo mě. Co kdybyste přišel příští týden k nám do kroužku? Ukázal byste dětem něco novýho? Zahrál si s nimi simultánku?
2: Já nevím, to není jen tak. Třeba budu mít zrovna službu.
5: A to se dá určitě přehodit.
2: Já nevím.
5: Tak jo, budeme vás čekat.
6: Parkinsonova choroba. Postupné odumírání nervových buněk. Třes, smuhlost, narušená rovnováha.
4: Pojď se najíst, Jakube.
0: Co to čteš?
1: O té nemoci pana Novotného. Tady píšou, že v pozdní fázi nastupují obtíže s pamětí a myšlením. Jak to může trvat dlouho než, víš co, ne?
0: Co pak já vím, nejsem doktor. Ale proč myslíš, že by inženýrskej dělal vrátnýho?
1: Jemu to pálí, fakt. Je moc chytrej.
0: No, tak asi už dlouho nebude.
1: Táto, jak to můžeš říct? Tak...
0: Hned se kvůli všemu neurážej. Tak jsem malinko přestřelil. Vždyť mě znáš. No tak nech toho. Jdeme se najíst. Už to bude jako psí čumák.
1: Nemám hlad.
2: Osm... 9 a 10.
1: Viděl jsi můj mobil?
2: Ne.
1: Určitě jsi mi ho někam založil.
2: Co zas máš?
1: Pořád někam něco překládáš a pak to hledáš.
2: Já? Ty hledáš svůj mobil. Podívej se do kabelky.
1: Jo, dobrý.
2: No, vidíš, proč jsi tak nervózní? To mám být já.
1: Kvůli tomu kroužku?
2: Třeba.
1: Vždyť jsou to jen děcka.
2: Jaký jen děcka?
1: Zvládneš to, ty prášky na uklidnění nepotřebuješ. Pamatuješ, jak jsem tě obdivovala, když jsi postoupil do finále na mistrovství v Paříži? Já z toho byla na šlubky a ty jsi byl v pohodě. A choval ses, jako bys jel na poznávací výlet.
2: Jenže na to mistrovství jsem se chystal v době, když jsem byl zdravý a mladý.
1: Bude to dobrý, uvidíš. Tak já letím. Šéfová nemůže přijít do práce pozdě. Drž se.
2: Jo, budu se držet. Stolu a hole.
1: No konečně. Toto trvalo, než si přišel na to, že je lepší chodit s holí, než se pořád někde vzbírat ze země.
2: Ne. Pořád to jde bez ní. Ještě je čas.
1: Není, ty ješitný paličáku. Letím. Tak pa, zvládneš to. Vzpomeň si, co jsi vždycky říkal. Když se něčeho bojím, tak se na to začnu těšit. I kdybych měl oblbnout sám sebe. A pak všechno dopadne dobře.
2: To jo. Jen mám z toho samého těšení běhavku.
5: Stište se. Tak. Pana inženýra Novotného určitě znáte z naší recepce. Ovšem tentokrát pro ty, kteří to o něm nevědí, ho představuju jako výborného šachistu, mistra.
2: To bývalo.
5: Skromnost není na místě. Vaše úspěchy a tituly vám nikdo nevezme. Takže můžeme jít na to?
2: Můžem.
5: Dobře, děcka, připravte se. Jakub, Tomáš, Lukáš.
7: Pane trenére, já bych se radši díval. Ať hraje třeba Lucka.
5: Tady rozhoduju já.
7: Ale já už s ním hrál mockrát. Lucka ještě.
5: Lucka je s námi teprve pár měsíců. Ještě pořádně neovládla základní šachovou terminologii. Takže to zatím není soupeř hoden pana inženýra. Takže, chlapci, ještě pojďme stranou. Ostatní zatím rozestaví 3 stolky. Tak, metr od sebe, aby se panu inženýrovi dobře přecházelo. A ostatní nenapovídali. No, no, sem chlapci. Takže, Tomáš s Lukášem zvolí nekomplikovaný zahájení, aby pak nemuseli použít pokročilejší taktiku. Jakube, ty si dál, nechávám to na tobě, ale soustřeď se na boj o střed. Tam máš slabě. Na místa, začínáme.
2: Dobrý, to je dobrý.
5: Můžeme hru přerušit, pane inženýre, nebo ukončit?
2: Ne, jsem v pořádku. Hned můžeme pokračovat.
5: Schovej ten mobil, Lukáši. Takový neférovky ti trpět nebudu. To by tě bavilo vyhrát podvodem? Vypadni. Jsi diskvalifikovaný.
7: No jo, no.
5: Můžeme pokračovat?
2: Můžeme.
5: Co se dá dělat? Máte už jen 2 soupeře. Tak do toho.
2: Máte.
5: To jsi dlouho nezahrál, Tomáši. No nic, uvolni místo. Děti, pojďte blíž, ať vidíme, jak to zvládne poslední hráč. No, jsi na tahu, Jakube.
2: Šach mat.
7: No, gratuluju, pane Novotný.
5: Já samozřejmě taky.
2: Děkuju.
5: Tak klid. Tak už jste se všichni vypovídali. No. Tak, shrňme si tuhle hru. No. Tak teda já. Lukáš se dopustil nesportovního jednání a snažil se podvádět s nápovědou v mobilu. Ještě jednou a skončil si tady. Tomáš udělal hloupou chybu už v 5. tahu. To si víc rozebereme příště. No a Jakub se držel dobře. Dokonce to chvíli vypadalo na remízu. Myslím, že oběma hráčům můžeme pogratulovat k inspirativnímu zápasu.
2: Jakube, něčemu nerozumím.
7: Čemu?
2: Ten poslední tah, to postavení, na kterým jsme skončili. Jsme spolu už hráli a zvládal si ho přece levou zadní.
7: Byl jsem nervózní. Pan trenér je v poslední době takovej uštěpačnej a taky mi vadilo, jak se na nás dívají ostatní. Nemohl jsem se soustředit.
2: Musíš si zvykat na to, že se na tebe při hře bude někdo dívat, že tam budou různý zvuky, nebo že na tebe soupeř bude zkoušet všelijaký fígle. O tom už jsme přece kolikrát mluvili. A taky o tom, že musíš být sebevědomější.
7: Já vím.
2: To ten můj pád, viď? Možná proto ses už pak nemohl soustředit na hru, že jo?
7: Ne.
2: Jakube, stejně si nejsem jistý. Mám podezření, že si tu hru pustil schválně. Kvůli mně. Je to tak?
7: Ne.
8: Jes, nenímrej se v tom.
7: Jsem plnej.
8: Vždyť si nakous jen půlku chleba. Musíš jíst pořádně jako chlap.
7: Au, jo.
8: Podívej, jaká jsi žoužvička. Jenom mi děláš ostudu. Hrudníček, jak košíček, nožičky a špejličky. O něčem podobným svalům si můžeš nechat zdát.
7: Pak mám mít chuť k jídlu, když do mě pořád reješ. Tak hold, nejsem sportovec jako ty.
8: Sportovec nejsem, ale taky ne lenoch. Tebe dostat na projížďku na kole je zázrak. Radši pořád čučíš do počítače nebo na šachovnici. Kdybys u toho sezení alespoň trochu stloustnul.
7: Co furt máš?
8: Ještě si lidi pomyslej, že ti nedám najíst.
7: To tě štve, co si lidi pomyslej.
8: Ale neotvíraj si na mě pusu. Chceš, abych měl na krku sociálku?
1: A to jako proč?
8: Ale na dohadování nemám náladu. O životě zatím víš jenom... No, víš co.
1: Co?
8: Ale ještě provokuj. Každý chlap, který vychovává dítě sám, je podezřelej.
1: Čím?
8: Myslíš si, že je to jenom tak? Celou směnu stát na nohou ve fabrice a pak místo toho, abych si třeba skočil s chlapy na pivo, nebo abych měl třeba ještě lepší program, tak nakupuju, vařím a peru a žehlím, dokonce i tvoje trička.
1: Tak se o mě nestarej, když tě to tak zatěžuje. O nic se tě neprosím.
8: Ty zpratku nevděčnej, co si to dovoluješ? Měl jsem tě strčit do děcáku, všichni mi to radili.
7: Dej mi adresu mámy a zbavíš se mě.
8: Jakube, prosím tě, promiň. Nechoď nikam. Promluvíme si v klidu. Nemyslel jsem to tak, však mě znáš. Vždyť víš, že jsem rád, že tě mám. Dělám, co můžu. Jen je toho na mě nějak moc.
2: Zdravím tě, Jakube. Jsi poslední, všichni od vás už tam jsou.
7: Ani se mi tam nechce.
2: Jak to?
7: Je mi blbě.
2: Aha, tak jsi měl zůstat doma v posteli.
7: Můžu k vám?
2: No, tak pojď.
7: Jak se hledají vlastní mámy?
2: Mámy? Mámy? Jak to mám vědět?
7: Přes sociální sítě jsem ji nenašel.
2: No, tak to teda asi přes nějaký úřad.
7: To už jsem taky zkoušel. Na matrice se mnou vůbec nebavili.
2: A co tvůj táta? To přece musíš řešit s ním.
7: Táta? Ten mi nic neřekne.
2: To je divný.
7: Tvrdí, že mě máma nechtěla a že o mě nemá zájem. Tím to pro něj končí.
2: Tak hlavně, že táta má zájem.
7: Nemá.
2: Ale jdi.
7: Nemá, chce mě strčit do děcáku.
2: Cože? Tomu se mi nechce věřit. Tvůj táta je prima chláp.
7: Chci k mámě, jen ji nemůžu najít. Ale mám tohle. Táta si to zapomněl zamknout.
2: Rodný list. Rozsudek soudu.
7: Pomůžete mi?
2: Jakube, ty víš, že bych moc rád, ale tohle není jen tak. To jsou strašně složitý věci. Tohle není šachová partie, co se dá přehrát znovu a jinak, ale...
7: Já vím, že mi pomůžete.
9: Vedu ti návštěvu, Jakube. Ahoj.
7: Dobrý den, pane Novotný. Já to vypnu.
9: Mám něco rozdělaného v kuchyni. Nechám vás to.
2: Co je s tebou, Jakube? Minulý týden i včera jsem čekal, že se zastavíš u mě na vrátnici. I pan trenér se po tobě scháněl.
7: Já tam chodit nebudu.
2: Co blázníš? Proč?
7: Nemá to cenu.
2: Jak to? Musíš se připravovat na krajský přebor. Za 3 týdny toho můžeme ještě hodně stihnout.
7: Vždyť je to fuk.
2: Jak to? Neblázni, člověče.
7: Prostě tak.
2: Tata říkal, že jsi tady zabarikádovaný a nic tě nebaví. Takhle to přece nejde. Vždyť jsi šikovný kluk. Vykašli se už na to trucování.
7: Aha, takže táta říkal.
2: Jo, táta. Je z tebe celý nešťastný. To přece není normální, aby ses takhle zasekl a na všechno se vykašlal. A nejen na všechno, ale i na všechny. No tak, co mlčíš? Jo, něco jsem ti přinesl. Tady je poslední sešit. Víš, ten, co jsem ho chystal pro nakladatelství. Jsou tam věci, které jen tak někde nenajdeš. Ty jsi ještě neviděl.
7: Děkuju.
2: Podíváš se na to?
7: Jo, pak.
2: Heleď, mám návrh. Na beton to nemůžu slíbit, ale když se to povede, tak pro tebe budu mít něco, řekněme, co se nedá koupit. Prostě něco, na čem ti záleží. A to ti řeknu na krajském přeboru.
7: Co?
2: Vytáhni šachovnici. Zahrajem si.
1: Ale, ty jsi dneska nějaký pilný.
2: Děláš, jako bych ti jindy nepomáhal.
1: No, v kuchyni se zas tak moc nepředřeš.
2: To je přece normální, že to udělám, když mám dneska volno a ty úřední den. Tak.
1: Já tě nepoznávám.
2: A v lednici máš nachystanou svačinu.
1: Svačinu? Od kdy ty mi chystáš do práce svačiny? Počkej. Něco se děje. Tak co se děje?
2: Co by? Nic.
1: Tohle není normální. Ty po mně něco chceš.
2: Ale ne. To ti nemůžu jen tak něco.
1: Tak dík. Jo, to už je hodin. Já už musím.
2: I když vlastně, jo, chci něco.
1: Aha, tak přece.
2: Jen jsem ti chtěl ukázat tady.
1: Co to je?
2: Myslel jsem, že když pracuješ na magistrátu, že bys možná bys mohla něco zjistit.
1: To je ten tvůj Jakub?
2: No, chudák kluk hledá mámu a ty máš přístup do registru obyvatel.
1: Zbláznil ses? Tak to hezky rychle zapomeň.
2: Prosím.
1: V žádném případě. Ani ty, ani já nemáme právo se někomu plést do života. To si kluk musí vyřešit se svým tátou. Nebo se to musí předat ženským ze sociálky.
2: Však si vzpomeň, kolikrát si mi vyprávěla, že někdy v dobrý vůli udělají víc škody než užitku. Nikdo by se o tom nedozvěděl. Mám to promyšlený, neboj. Kdybych tu jeho mámu našel, jenom bych jí řekl, že se jejímu klukovi po ní stýská. Nic víc, slibuju.
1: Ne, nenechám se přivést do maléru.
2: Víš, že tě nikdy o nic neprosím.
1: Řekla jsem ne. Už musím, stejně přijdu pozdě.
2: Já ti ty papíry dám do kabelky, kdyby jsi to rozmyslela.
1: Nedávej. Papa.
2: Prosím.

0: Haló, pane, jste na příjmu? Kdy už se se mnou začneš bavit, no tak... Dobře, tak si trucuj, ale pojď se aspoň navečeřet. Usmažil jsem kuřecí řízky.
1: Nemám hlad.
0: Proč mě takhle trápíš? Už jsem se ti snad milionkrát omluvil. Co po mně ještě chceš?
1: Chci za mámou.
0: Pořád mi nevěříš? Už mockrát jsem se ti snažil vysvětlit, že se tě maminka zřekla hned po narození. Dobře, řeknu ještě víc, ale líbit se ti to nebude. Chytla se špatný společnosti. Pije a jede na drogách.
1: Nevěřím ti.
0: Už jsem s tebe celý zoufalý. Já nevím, co mám s tebou dělat.
1: A proč jí nepomůžeš?
0: Snažil jsem se mockrát, ale jsou případy, kdy to prostě nejde.
1: Sám říkáš, že jde všechno, když se chce?
0: Ne vždycky. Nemůžeš pomoct někomu, kdo nechce.
1: Vykašlal ses na ní.
0: Takhle jednoduše to v životě nechodí. Potřebuješ čas, aby sis to všechno srovnal v hlavě.
1: Divím se, že si neřekl, že jsem ještě moc malej na to, abych to pochopil.
0: Vyhlašuju příměří, jo? No tak. Těšil jsem se, že oslavíme tvoje narozeniny. Uvařil jsem, co máš rád, a teď to stydne. Tak co, jdeme? Jo, a tady? No, tady máš. Bral jsem prémii. Prostě si něco koup. Třeba pořádný mobil, aby ses nemusel vymlouvat, že mi nebereš telefon, protože starý má pořád vybitou baterii. Dobrý den.
2: No, jak jste se sem dostal?
0: Dole bylo otevřeno.
2: Koho hledáte?
0: Paní Boženu Veselou. Na některých bytech nejsou jmenovky.
2: To, paní Veselou?
0: Měla by tu mít trvalý pobyt.
2: Něco vám dluží?
0: Ne, nedluží.
2: I kdyby, stejně byste z ní nic nedostal.
0: Mně ne, ale prostě někomu jinému.
2: Aha, opatrovejš, ale nemá cenu, abyste se tam plahočil. Exekutor už to tam zapáskoval. Zaplať pán Bůh. Lezu za ní kde jakej flákač a feťák. Báli jsme se, že nám barák vyhodějí do luftu.
0: Aha.
2: No, jestli nejde o Majland, kašlete na to. Buď to je v léčebně, ze který stejně zase zdrhne, nebo už konečně v kriminálu.
0: Devět. Deset.
3: Ani trochu se mi to nelíbí.
0: To tobě se pořád něco... nelíbí.
3: Na ty závody ho měl odvést jeho táta, nebo trenér. Co ty se do všeho pořád pleteš?
0: Slíbil jsem mu to, jinak by ani nejel.
3: Oho, takže nikdo si s ním neví rady, jen ty.
0: To víš, outsideri mají k sobě blízko.
3: Hlavně se nelituj.
0: Já, že se lituju?
3: Promiň, vím, že se s tím pereš. Jiný na tvým místě...
0: Mně je jedno, co jiný. Nechci to ještě zabalit.
3: Tak se hned nečerti. Prostě se mi jen nelíbí, že tam chceš Jakuba vést autem. Bojím se, aby se vám něco nestalo.
0: A je to jen necelá hodinka cesty. Jezdím opatrně a pomalu. A řidičák ještě pořád mám.
3: No právě. Za měsíc jdeš na kontrolu. Moc bych se nedivila, kdyby ti doktor už zakázal řídit.
0: Je mobil.
3: Když nepadáš ty, tak ti padají věci. Počkej, podám ti ho. Máš štěstí, nerozbil se.
0: Tak se mi trochu klepou ruce. No, mám z těch závodů trému možná větší než Jakub. Potřebuje, aby za ním někdo stál. A hlavně, aby se mu něco povedlo.
3: Vždyť já vím. Přeju mu to. I tobě zasloužíš si to. Neznám obětavějšího a houževnatějšího člověka.
0: Snažím se. Co jsem to... Jo, neviděla jsi moje brýle?
3: Dával jsi si je do aktovky. I ten dárek pro Jakuba. Nešlo to zabalit líp? Ukáž.
0: Tak jo, brýle mám. Tak klíče mám, mobil mám a doklady... Jo, mám. A peněženku taky.
3: Tak mašli. No, teď to konečně vypadá jako dárek. Pozor, ať to zase v tašce nepomačkáš.
0: Tak dík.
3: A tady máš něco k jídlu na cestu. Tvůj. Držím palce. A zavolej, že jste dorazili v pořádku. Budu na vás myslet.
0: Dojez to, ať ti není špatně od hladu.
4: No, vlítím.
0: A pij.
4: Ach, já už zase.
0: To, abys ty figurky dneska udržel v ruce.
1: Vtipný.
0: Hele, Jakube, ne, že se zase hned nafrníš, ale naprostě země koule se netočí jenom kvůli tobě. Napadlo tě, že mě může mrzet, že s tebou na ten turnaj nejedu já?
4: Už je to tak dohodnutý.
0: Počítal jsem s tím.
4: Ale já ti přece říkal, že pojedu s panem Novotným.
0: Chtěl jsem ti fandit.
4: I když nebudu sedět na kole, ale nad čachovnicí. Stejně s panem Novotným musíme cestou upřesnit strategii.
0: Ach jo. Tak. U sebe máš nachystaný ty nový kalhoty a na židli vyželenou košili.
4: Košili? Tam je to jedno.
0: Tak to nevím, já ještě na žádným krajským přeboru v šachu nebyl. Nikdo mě tam nepozval.
4: Předpokládám, že tam bude zřejmě o něco důležitější, co má kdo v hlavě, než na sobě.
0: Já si v poslední době připadám, jako bych s tebou chodil po minovým poli. Už jsem z toho celý utáhnej.
4: Jo, to je ta měkká, flanelová. Tak tu si vezmu.
0: To jsem rád.
4: Je, ulít mi knoflík.
0: Ukáž. Podej mi šití.
4: No. A dík.
0: Jsem jak na trní. Ani nebudu vědět, jak jste dojeli. Co když ti zase u toho starého křápu vypadne baterka? Kdybys aspoň už měl ten novej mobil.
4: Ještě jsem si žádnej nevybral.
0: Za ty peníze, co jsem ti na něj dal, se snad dá něco slušného koupit, ne? A taky máš něco našetřeno.
4: No, ten starý je ještě dobrý.
0: Rád bych ti pomohl nějaký vybrat.
4: Tak někdy, no, třeba. Domluvíme se. No.
0: Vezmi si pro jistotu nabíječku a hned mi zavolej, až dorazíte. A taky, jak si dopad. Fuj, to byly nervy. Větší, než kdybych hrál sám.
4: Měl jsem štěstí na soupeře.
0: Na rozdíl od nich.
4: Myslel jsem, že to bude horší. Kdybych to věděl, tak se tak nebojím.
0: Na mistrovství juniorů to ale bude jiný kafe. Pojď, dáme si něco v bufetu. Zvu tě. Vezmi mi tu aktovku, prosím.
4: Je to s tou holí lepší?
0: S ní to musí být přece horší. No nic. Líp už nebude. Aspoň tolik nepadám. Nebudeme si tím kazit náladu.
4: Něco pro vás mám.
0: Pro mě? A proč?
4: Protože mi pomáháte.
0: Jakube. Já nevím, co říct.
4: Ale je to jen 5 výtisků. Z toho posledního sešitu víc jsem nestačil přepsat. Šlo to pomalu a nechtěl jsem udělat chybu.
0: Tak já mám svoji knížku na pozadí šachovnice. A moje jméno.
4: To je ta šachovnice, na který u nás hrajeme.
0: Jak jsi to udělal?
4: Dneska si může knížku vydat každý. Skoro všechno se dá udělat doma u počítače a oni to pak jen vytisknou a pošlou.
0: To ti muselo dát práce?
4: Aspoň jsem se při tom přepisování něco naučil. Zrovna dneska jsem při posledním tahu použil tu...
0: Jo, všiml jsem si. Ale to muselo přece stát moc peněz, Jakube. Kde...
4: Tak líbí se vám?
0: V životě jsem nedostal hezčí dárek. Taky pro tebe něco mám.
4: To, co jste mi slíbil?
0: Líbí se ti?
4: Vždycky jsem si přál mít cestovní skládací šachovnici.
0: Je vybroušená z pravýho kamene.
4: Děkuju. Hezká, fakt. Ale to se přece dá koupit. A vy jste říkal, že...
0: Jo. Říkal, že to bude něco, co se koupit nedá, ale taky jsem řekl, možná, že to nemůžu slíbit. Zklamal jsem tě moc.
4: No, ty figurky jsou super, jen myslel jsem, že to bude... Prostě, že mi pomůžete najít maminku.
0: Nebudu ti lhát, Jakube. Snažil jsem se, ale to, co jsem zjistil, by se ti ani trochu nelíbilo.
4: Jasně. Snažil jste se. Táta se taky jenom snažil.
0: Doufám, že ho v tomhle mumraji najdeme.
4: Nechal jste ho v druhý řadě, hned za parkovacím automatem.
0: Jo, už ho vidím.
4: Hele, tamhle, to je přece naše auto a táta.
0: Mně se zdálo, že jsem ho zahlíd, když si hrál. Jenže než jsem našel brýle na dálku, tak tam nebyl.
4: Co tady dělá?
0: Třeba tě chtěl vidět při hře. Běž za ním, než ti ujede.
4: Ne.
0: Má lepší auto a jezdí líp než já. No tak běž. Stejně jsem se chtěl cestou ještě někde stavit.
4: Mně to nevadí. Počkám na vás.
0: Ne, to táta tu na tebe čeká.
4: Tak ať ví, jaký to je.
0: Jakube, tohle není fér.
4: To on mě celou dobu nechává čekat na maminku. To kvůli němu ji nemám. I všechno nejlíp, i to, co by se mi líbilo o ní vědět a co ne. Jako vy.
0: Jakube, takhle jednoduchý to není. Táta ti nelhal. Víš, zkrátka, prostě je lepší mít prýma tátu, než mít špatnou mámu.
4: Jak můžete vědět, že je špatná?
0: Protože jen špatný mámy se o svoje děti nestarají.
4: Aha, zatímco táta se stará.
0: Jo, přesně tak. Kdyby mu na tobě nezáleželo, tak tu teď nečeká, například. Táta tě má rád. Záleží mu na tobě. Tak běž. Běž už.
5: Ahoj, nechceš svést, Jakube?
0: No tak.
4: Tak naschledanou, pane Novotný.
0: Naschledanou.
6: Byl jsi dobrý. Jsem na tebe pyšnej.
4: Dík.
6: Musíš mít hlad. Vzadu na sedadle něco máš.
4: Říze.
6: Kuřecí.
4: Ten mám nejradši.
6: To já přece vím.
4: Je dobrý, tati.
6: To jsem rád. Napadlo mě, že bychom si doma mohli přehrát tu tvou vítěznou partii.
4: Nebo by to fakt zajímalo?
6: Zajímalo? Třeba si ještě něco přiučím.
4: Ale nebudeš potom po mně chtít, abychom se jeli projet na kole?
6: No, potěšilo by mě to.
4: No, že seš to ty? Tak dobře. Ale jen na chvíli, jo?
6: Jo.

0: kluci, ahoj Jani.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj Ušoune.
0: Koukej Jani, ty brďo, holky a kluci. Na louce za školkou nám blbnou nějací malí konici. Úplně poskakují. To je ale legrace.
1: To jsou krásná hříbátka.
0: Jo, hříbátko jsem si vždycky chtěl pohladit.
1: Já taky.
0: Tak se jich jdeme zeptat, jestli bychom mohli je pohladit.
1: No jasně, jdeme.
0: A ten pohled na koníky, jak tam blbnou, by mě skoro i rozespíval.
1: Skoro? No mě úplně. Tak pojď, Ušounku, zaspíváme si. Já mám koně vrný, koně to jsou koně mý.
0: No tak jo, to je přeci pěkná písnička. Ušounovo zpívání.

0: zase pěkně povedlo, ale teď už musíme být víc potichu, aby se nás hříbátka nelekla.
1: Ahoj, vy jste ale krasavci.
0: Jasně, ale vždycky se necháte pohladit jen jednou a pak už zase poskakujete.
1: Vždyť to jsou hříbata, k ním to přece patří. Hříbata jsou vlastně děti koní.
0: No to je pravda.
1: Poskakování a hopsání, to je pro hříbata i pro kamarády něco nejlepšího.
0: Jo, to je to, jo. A i pro mě. Už jsou novocvičení.
1: Jasně.
0: Tak pozor, nejdřív si procvičíme jazyk, abychom si jazykem vyrobili zvuk, jako když o zem cvakají kopítka.
1: Asi takhle.
0: Jo, přesně tak.
1: Zkus to taky.
0: No to pěkně jde.
1: A teď dáme ruce k tělu a klušeme pěkně okolo školky, jako kdybychom byli hříbátka.
0: Jo, tak holky a kluci, tak pěkně u toho klapeme pusou místo pod kovičkami, jo? To hop a skok a hop a skok, ty pěkně klapej, já hopám a skokám.
1: Perfektní. A protože nám to tak pěkně šlo, jdeme na všechny čtyři jako koníci a proběhneme se po školce nebo po obýváku na čtyřech.
0: Jo, a teď jdeme pěkně hezky na jednu stranu, myslím teda tím bokem, jo.
1: A jdeme na druhou stranu,
0: jo, zase
1: na druhý
0: druhým
1: bok.
0: Bokem, jasně, tak hezky zadečkem ze strany na stranu, vrtíme, poskakujeme, hopity, hopity,
1: a
0: hopity, hop.
1: Souváme, krásně tak.
0: Jo,
1: souváme,
0: jo, ať do
1: stáje.
0: Něčeho nevrazíme, tak? No a když jsme pěkně zaparkovaní ve stáji, tak si pěkně odpočineme u pohádky. Ušounova pohádka.
2: Kůzlátka sama doma.
3: Buďte tady hodná kůzlátka a nikomu neotvírejte.
4: Ano, maminko.
3: A neberte se.
4: Ano, maminko.
3: Nezapomeňte, vlk to
4: všechno slyší v lese.
3: Tak já jdu.
5: Už je pryč.
6: Tak honem.
5: Mám vrana?
6: Vír?
5: To seš moc daleko.
6: Vlha, vlk, tady to je.
5: A dneska jsem na řadě já. Buďte ticha.
3: Vlk Adam, vlk Alois, vlk Bedřich, vlk Ctibor.
5: Toho už jsme měli. Dneska já.
3: Vlk Dalibor.
7: 5, 6, 7, 2, 9, 3, 8, 1, 6.
6: Už to zvoní.
8: Vlk, prosím.
9: Mluv. Dobrý den, pane vlku. Rádi bychom vám představili novou službu zcela zdarma, která přináší informace o kůzlátkách ve vašem okolí.
8: O kůzlátkách?
9: Ano, o úplně samotných kůzlátkách. Máma koza právě opustila byt.
8: Říkáte, že je to zdarma?
9: Úplně. A ještě jedna informace. Jak se zdá, máma koza vyměnila jmenovky na dveřích se sousedy. Takže je třeba zvonit na dveře se jmenovkou Medvěd. Medvěd, máte to?
8: Ano, mám to. Děkuju.
9: Tak vám přejeme, pane vlku, dobrý lov.
0: Holky a kluci, posloucháte mou tady Ušounovu pohádkovou školku,
1: kde právě skončila pohádka.
0: No a v dnešní školce jsme vyrazili hned kouslilínek za naši školku pro to, že se tu pasou a blbnou dvě hříbátka.
1: A hele, Ušoune, kde vlastně mají mámu?
0: No nevím, říkali, že jim výlet ke školce dovolila.
1: Tak to je dobře.
0: Hele, Jani, věděla jsi, že jako my nosíme boty, tak koně nosí podkovy?
1: No jasně.
0: A věděla jsi, že ty podkovy nosí štěstí?
1: Jo, to taky.
0: No jakože když někdo tu podkovu najde, tak je to vlastně velká náhoda a proto je to velké štěstí.
1: No.
0: No a co kdybychom si jednu takovou podkovu vyrobili, to by byl úkol.
1: No ale to je bezva nápad.
0: Ušounův úkol.
1: Vezměte si tušku a na karton nebo na čtvrtku namalujte obří písmeno U.
0: No kdo neví, jak vypadá U, ale určitě ví, jak vypadá podkova nebo takový úsměv, jako pusinka, když se směje.
1: No. Ale hodně hluboký úsměv, takže si na ten karton nebo čtvrtku tu podkovu namalujeme.
0: No a kdyby nám to vůbec nešlo, tak můžete použít kelímek nebo hrneček a půlku si ho obkreslit. Bude to takový pěkně půlkolečko. No a to je skoro vlastně už jako ú.
1: Vidíte, máte půl kolečka a když pak protáhnete čáry na straně, máte krásně jednu stranu podkovy.
0: No a tak domalujte i tu druhou, jeden kousek od té první. Teď si vezmeme nůžky a podkovu vystřihneme.
1: Nespěchejte, klidně si dejte na čas a podkovu budeme pomalinku a opatrně dodělávat u písničky.
0: Protože až ji vystřihneme, nebo až vám ji vystřihne maminka, nebo babička, nebo někdo dospělý, třeba i paní učitelka u vás ve školce, jo, tak si ji ještě krásně ozdobíme.
1: Můžete ji potiskat tiskátkem, nebo pokreslit, a nebo celou vymalovat jednou barvou.
0: Jo, nebo můžete všechny barvy smíchat na tu podkovu. No tak se do toho pusťte a my vám k tomu pustíme písničku. Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy už jen novou pohádkovou školku.
1: Dneska je o koních a koníkách, protože jsme se byli mrknout na louce, kde řádí hříbata.
0: Já jsem měl co dělat, abych u nich nikdy nestál ze zadu.
1: A proč?
0: No protože, Jani, co pak ty nevíš, že koníčkovi nesmíš nikdy stát u zadku.
1: A proč jako?
0: No to se prostě nedělá. Koníček tě totiž vzadu nevidí, mohl by se leknout a kopnout tě, protože koníčci jsou velký a hodně by to bolelo. A bolelo by to, i kdyby tě koplo hříbátko.
1: Je, no tak to děkuju za ponaučení, budu si to pamatovat. A teď já zase vyzkouším tebe, ano?
0: Ano, ano. Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, dnešní hádanka bude těžká, počítací, tak jsem zvědavá, jak si s ní s Ušounem poradíte.
0: Jsem připraven.
1: Tak, ve stáji jsou 3 hlavy a 10 nohou. Kolik lidí a koní ve stáji je?
0: Jo, to teda musím se zamyslet. No tak počkat, tak 10 nohou, jo. Jeden koníček má 4 nohy a člověk má 2. Takže kdyby tam byl jeden koníček a jeden člověk, tak by tam byly 2 hlavy a 4 koníčkovy nohy, 2 lidské, takže by tam bylo 6 nohou. Počítám.
1: Takže?
0: No, tak už to bude. Tak počkej, ve stáji máme 2 hlavy a 6 nohou, takže potřebujeme ještě 1 hlavu a 4 nohy. No tak to nemůže být člověk. No, takže to bude koníček.
1: Tak, Ušoune.
0: Teda to se mi zamotala z toho počítání anténa, ale rozhodně jsem to spočítal, bla, že to je jeden člověk a 2 koníčci.
1: Výborně, Ušounku. A holky, kluci, já mám nápad. Vezměte si papír a tušku a namalujte si 3 hlavičky. K té jedné udělejte 2 nožičky, to je ten jeden člověk. A k těm 2 ostatním hlavičkám přimalujte 4 nožičky a pak to všechno spočítejte a uvidíte, že tam jsou 3 hlavy, 10 nohou a krásně nám to vychází na jednoho člověka a 2 koníčky.
0: Ty jsi to ani tak hezky vysvětlila, že to vlastně chápu i já, protože mě to dalo velkou práci, ale holky a kluci jsou chytrolíni, těm to šlo hned, takže děkujeme a z díky si pustíme písničku.
1: Místo medaile
0: jo.
1: Nebo jedničky.

0: koníku.
1: Promiň koníku,
0: víš co koníku,
1: já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí, doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch, čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku,

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která byla dneska o konících.
1: Totiž dvě hříbátka dováděla tady u nás na louce u školky.
0: Ale už si je maminka přišla srovnat. Ona to, holky a kluci, byla zlobivá hříbata, co se nezeptala maminky a utekla.
1: Ale mě říkali, že to maminka věděla.
0: No, to se nedělá,
1: i když přece jenom to se někdy někomu stát může.
0: No to teda ne, kamarádi, že vy se vždycky maminky nebo tatínka zeptáte, že ano? Správně slyším, jak holky a kluci volají, že se každý musí zeptat, když někam chce odejít. Mohl by se totiž ztratit a máma s tátou by se strašně báli.
1: To je pravda, ty by ses o mě taky bála, kdybych ti neřekl, kam jdu, viď?
0: No.
1: No, já jsem se dneska ráno bál, když jsi tu nebyla a já nevěděl, kde jsi, to je zase naopak, víš?
0: No, a to jsem byla jenom kousek od školky natrhat čerstvé maliny na koláč.
1: No a ten tady právě začal vonět, tak holky... Dobře, holky, kluci, mějte se dobře, protože my se dneska loučíme.
0: Počkat, Ušoune, pěkně. Pomalu poprosíme o obrázky. Koláč stejně musí nejdřív vychladnout.
1: No tak dobře. Tak, holky a kluci, moc prosíme o obrázek.
0: Dneska prosím namalujte koníka.
1: Nebo rovnou ta dvě zlobivá hříbátka, co utekla mamince k nám na školkovou zahradu.
0: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Oni už si budou vědět rady a potom někdo z vás od nás dostane za obrázek odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A nikdy neutíkejte rodičům či prarodičům bez dovolení.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr veselou písničku Když se zamiluje kůň a já už strašně spěchám, protože já se hrozně těším na ten koláč.
1: No, vidíš,

0: Ranní restart s Petem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 318.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.

0: Zpěvačka z našeho žebříčku připravuje narozeninový koncert na oslavu svých 13. narozenin. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hit paráda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A máme tu novinku, která se hodí úplně přesně k tomu, co teď mnozí z vás každý den zažívají a řeší. Škola. Tak se totiž jmenuje nová písnička 11leté zpěvačky Bea Wolf. Bea v ní s trochou humoru zpívá o školním prostředí a návratu do lavic. Písničku napsal její táta Johnny Wolf a vyšla 19. srpna letošního roku. Bea už má na hudebních platformách i další vlastní písničky, například Tatínek, Můzy nebo Maminko má. A do konce roku chystá své první album. Hudbu si užívá nejen ve studiu, vystupuje také v hudebním divadle Karlín. No a já jsem zvědavá, jak se vám tato vycházející dětská hvězda bude líbit. Tady je 11letá Bea Wolf a její novinka Škola.
1: Novinka. Poslou.

tak pro ní hlasuj. Mrkni na web radiojunior.cz a se scrolluj dolů. Až po pravé straně uvidíš hlasovací tabulku se jmény zpívajících a jejich songů. No a nebo jdi rovnou na radiojunior.cz/hitparáda a v nejnovějším článku najdeš hlasování. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát získáváme od Viktorky Tiché. Ta chce do našeho žebříčku dostat písničku od teprve 16-leté Freji Sky z Anglie. Jmenuje se Bad Taste, tedy špatný vkus. A Freja v ní s nadsázkou zpívá o tom, že ji občas přitahují kluci, o kterých sama ví, že možná nejsou úplně ten nejlepší nápad. Prostě, že má na kluky tak trošku špatný vkus. Freja pochází z Buckinghamshire, nedaleko Londýna, a do většího povědomí se dostala už v roce 2022, kdy reprezentovala Velkou Británii na Junior Eurovision. Zajímavé je, že fanoušci písničku Bad Taste znali ještě před jejím oficiálním vydáním. Freja ji totiž zpívala na koncertech a posluchači si ji hodně oblíbili a žádali si ji jako nahrávku. Freja je vyslyšela. Písnička vyšla letos v září. Freja je kromě zpěvačky také herečka a tanečnice a letos vydala své debutové EP Stardust. Takže jestli máte někdy pocit, že máte na někoho tak trochu bad taste, rozhodně nejste sami. Novinka.

Bad Taste. Tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior od 16-leté Frey Sky z Anglie. Líbí se ti? Tak pro ně anebo pro dalších 11 písní hlasuj na webu radiojunior.cz. Každopádně my za tip děkujeme Vicky a pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů?

Vypadává nám česká zpěvačka žijící v Londýně, která si říká Myla a její píseň Crying to God. Tak držíme palce, ať se příště do našeho žebříčku probojuje, protože skládat hudbu fakt umí.

0: koho pak už taky neuslyšíme ve 318. kole, ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Bude to 18-letá zpěvačka Adéla Křivánková, která se v našem žebříčku pravidelně objevuje už od svých 12 let. Její single Konečně volná se v hitparádě Rádia Junior udržel po maximální počet 10 kol a teď už ho musíme odeslat do síně slávy. A to s krásným výsledkem. 2 bronzy, 1 stříbro a 5 zlatých medailí. Gratulujeme! A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám jen o fous z našeho žebříčku nevypadl? Je to minule 8. písnička Já si tě brát nebudu, za kterou stojí Vesna a Ben Kristoval. Kapelu Vesna založila v roce 2016 zpěvačka a skladatelka Patricie Kaňok-Fuxová. Nápad na založení čistě ženské skupiny byl inspirovaný oslavou ženskosti a slovanství. A protože už jsme si minule říkali, že název Vesna odkazuje na slovanskou bohyni jara, pojďme si o Slovanech říct další zajímavost. Víš o tom, že Slované jsou jednou z největších evropských jazykových a kulturních skupin a patří mezi ně například Češi, Slováci, Ukrajinci, Slovinci, Chorvati, Srbové nebo Bulhaři? No a teď malý kvíz pro tebe. Která z těchto zemí naopak mezi slovanské země nepatří? Za A Polsko nebo za B Maďarsko nebo za C Rusko? No a správná odpověď je za B. Maďarsko. Maďarština totiž nepatří mezi slovanské jazyky, ale do uralské jazykové rodiny, konkrétně mezi ugrofinské jazyky. A teď už si pojďme poslechnout Vesnu a Bena Kristová s písní Já si tě brát nebudu.
1: 10. místo.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byly osmí a teď spadly na desátou příčku. A k mému rozhovoru s frontmankou skupiny Patricí Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. A kdo pak si polepšil z poslední desítky na předposlední devítku? Je to mega sympaťák Pavel Čadek se svojí písničkou Strach. A jen tak mimochodem, Pavel Čadek je ten písničkář, co hraje na violončelo a dokazuje tím, že violončelo není jenom pro starou muziku, ale dají se na něm hrát i hodně moderní a trendy songy. V klubu Rádia Junior nám to ostatně i ukázal, takže jestli můžete, mrkněte se na náš rozhovor. Dostanete se k němu třeba z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior a nebo i z našeho YouTube kanálu. Pavel Čadek je i zakladatelem speciálního hudebního stylu, kterému říká cello folk. A my si můžeme teď poslechnout jednu z jeho letních novinek, která se jmenuje Strach a vznikla v rámci kampaně Buď připraven naslouchat, kterou připravili organizace Nevypust duši a Junák Český scout. Pomáhají totiž táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročnějších tématech. A přestože do léta je ještě celkem daleko, tak už teď můžeme přemýšlet nad tím, na jaký tábor bychom se příští rok rádi vydali. Jestli třeba na skautský, kuňský, kouzelnický, parkurový, anebo nějaký úplně jiný. No a když tam dostaneme strach, tak si můžeme poslechnout Pavlovu písničku Strach a hned nám bude líp. Pavel Čadek.
1: 9.

0: Ach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která si polepšila z 10. místa na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A o jednu příčku si povyskočila i Taylor Swift s písní Opalite, která byla minule 9. a teď je 8. No a u Taylor Swift mám pro vás tentokrát jednu opravdu čerstvou novinku. Na konci září totiž vydala rozšířenou verzi svého alba The Life of a Showgirl s názvem The Life of a Showgirl Dionke. A jestli ti vrtá hlavou, co znamená to podivně francouzsky znějící slovo, tak je to opravdu francouzské slovíčko, které se používá i v angličtině a znamená přídavek. Třeba když na koncertě diváci chtějí ještě jednu písničku a zpěvák se vrátí na pódium. No a teď si zkus tipnout, kolik přídavků ke svému albu Taylor přidala. Za A 1 nebo za B 3 nebo za C 4 písničky. No a správná odpověď je za C. Taylor Swift přidala hned 4 nové songy. Babylon, Cleveland, Pink Clouding a Patient Zero. Přičemž písnička Patient Zero neboli Pacient Nula hned po vydání okamžitě vystřelila na první místo amerického žebříčku Billboard Hot 100. Moc gratulujeme, Taylor. A teď už si pojďme znovu poslechnout její hitparádový Opalite.
1: 8. místo. Aha.

0: Minule 9. a teď 8. je Applied od Taylor Swift. A kdo pak nám v hitparádě Rádia Junior tak trochu zaspal, respektive komu tak trochu zaspal fan klub? Byly zlaté, stříbrné i bronzové a teď nám klesly na 7. místo. Tak si u vás vedou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativob, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song. A jen tak mimochodem, koukla jsem se Rebelkám na Instagram a zjistila jsem, že tuto neděli 11. října 2026 budou mít od 4 odpoledne koncert v Kadani v tamním kulturním domě. A když už jsme u Kadaně, věděli jste, že je to tak trochu domov Maxi Psa Fika? Ten se sice podle příběhů narodil v nedalekém Ahníkově, kde jeho stvořitel, spisovatel Rudolf Čechura vyučoval ve škole. Ahníkov ale zanikl kvůli těžbě uhlí. A tak si Maxi Psa Fíka přivlastnila Kadaň a Fík je dnes dokonce kadaňským patronem. Má tam vlastní nábřeží a každý rok se tam slaví jeho narozeniny velkou dětskou oslavou plnou soutěží, hudby, divadla a dalších atrakcí. No a nechybí ani pořádně bláznivá soutěž, mistrovství světa ve skoku pro něco. Takže pokud v neděli vyrazíte do Kadaně na koncert Rebelek, určitě se vydejte i na nábřeží Maxi Psa Fíka. No a teď už si pojďme poslechnout single Tohle není love song, který v neděli v Kadani určitě zazní. Zpívají Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativob, Honzino a Arianka.
1: 7. místo.

0: Tak tohle byla čtyřčlená dívčí skupina Rebelky a taky Adam Seidl, Johnny, Matty Bob, Honzino a Arianka. Minule byli třetí, teď slítli na sedmou příčku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 6-7 a pak 7-6. Právě tak si u vás vede Pokáč a jeho Ignor. No fakt, nejprve byl šestý, pak sedmý, pak opět sedmý a teď je zase šestý. A když už jsme minule zjistili, že Pokáč jako malý chtěl být popelářem, tak dneska mám pro vás jednu zajímavost z jeho hudebního života. Pokáč totiž není jen písničkář, který píše vtipné songy o všem možném. Je také velkým fanouškem technologií a programování a vystudoval České vysoké učení technické v Praze, kde se věnoval informatice. Takže kdyby náhodou nevyšla kariéra písničkáře, mohl mít klidně před sebou život programátora. Naštěstí ale zůstal u kytary, ukulele a svých praštěných nápadů. A kdo by ho chtěl vidět naživo, má teď na podzim spoustu příležitostí. Jeho Ignor Tour začíná už 10. října v Mladé Boleslavi a potom zamíří třeba do Svitav, Olomouce, Krnova nebo Třebíče. V listopadu ho pak čeká Brno, Praha, Tábor nebo Kroměříž a v prosinci třeba Pardubice, Zábřeh nebo Gdyně. Tentokrát navíc Pokáče poprvé na celém turné doprovodí živá kapela. Takže pokud chcete slyšet Ignor naživo, rozhodně ho neignorujte. No a teď už si pojďme poslechnout právě Ignor od Pokáče.
1: Šesté místo. Na, na, na, na.

Minule sedmý a teď šestý je Pokáč a jeho Ignor. A který song nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Bude to Perpetuum mobile od Evy Farné, o které v minulém týdnu mluvil celý internet. Eva totiž společně s manželem Martinem Chobotem oznámila, že se po 13 letech společného života rozcházejí. Ve společném vyjádření uvedli, že k tomuto rozhodnutí dospěli už před několika měsíci a že se snažili najít cestu, jak jejich vztah zachránit. Zároveň ale zdůraznili, že zůstávají milujícími rodiči a rodinou, která je bude navždy spojovat. Spolu totiž mají dvě děti, syna Artura a dceru Elu. Eva a Martin se poznali díky hudbě. Martin Chobot se v roce 2009 přidal k Evine kapele jako kytarista a nejdřív byli jen kamarádi a kolegové. Jejich vztah se později změnil v partnerský, no a v roce 2017 se vzali. Teď už ale plánují jít každý svou vlastní cestou. Tak jim budeme moc držet palce, ať jsou šťastní. Eva Farna a její Perpetuum mobile. Páté.

0: Z novinky vyskočila na 6. příčku a teď je 5. Tak si u vás vede Eva Farna a její megahit Perpetuum mobile.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak opět končí těsně pod stupni vítězů a získává bramborovou medaili? Je to 14-letý Jonas z písní Tanči. O Jonem víme, že ještě nedávno se tanci opravdu věnoval, ale kvůli hudbě ho teď už nemůže dělat závodně. No ale kdo ví, třeba se k němu někdy zase vrátí. A tak si pojďme říct pár zajímavostí o standardních a latinskoamerických tancích. Věděli jste, že mezi standardní tance patří třeba waltz, tango, valčík, slow fox nebo quickstep? Tanečníci při nich většinou tančí v páru a drží se v pevném tanečním postoji. Tak to jsou standardní tance. No a u latinskoamerických tanců je to trošku jinak. Patří mezi ně třeba cha-cha, samba, rumba, paso doble nebo jive a každý z těchto tanců má svůj vlastní rytmus a charakter. No a teď malý kvíz. Který z těchto tanců je latinskoamerický? Za A waltz, za B jive nebo za C quickstep? No a správná odpověď je za B. Latinskoamerický je jive. A teď už je tady Jony a jeho hitovka Tanči, na kterou můžeš tančit, co chceš.
1: Čtvrté místo.

Franči, tak se jmenuje písnička od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro dalších z 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. Jsme na vítězné bedně. Kdo se poprvé probojoval na bronzovou trojku? Je to nová sestava Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka s písničkou Všechny barvy máme. A jestli jste neviděli náš rozhovor, tak se na něj určitě mrkněte, protože je i jako video a dostaneš se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior nebo z YouTube kanálu Rádia Junior. S holkama jsme probrali, co dělají ve volném čase, které předměty ve škole zbožňují a které nesnáší. A stejně tak i jak to mají s jídlem a jídly ve školní jídelně. A taky mi holky prozradili, ve kterého dinosaura by se chtěli proměnit, anebo v které zvíře. Tak si náš rozhovor určitě najdi a seznam se s novou sestavou Lollipops. A tady už je jejich hitovka Všechny barvy máme.

0: Všechny barvy máme, tak se jmenuje hitovka od nové generace Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. Před týdnem byly páté a teď už získávají bronz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo nám tentokrát opět obsadí druhé místo a získává další stříbrnou medaili? Kluci ze skupiny Botox s písními Dva. A protože jejich písnička je o zvířecích mazlíčcích, pojďme si dnes dát malou zvířecí rubriku. Věděli jste třeba, že králíci vůbec neumí zvracet, nebo že zlaté rybky nemají jen pár sekundovou paměť? Úplně v pohodě se dokážou naučit jednoduché úkoly a pamatovat si je. A ještě třeba kočky. Víš, že mají více než 20 různých způsobů mňoukání a některé používají hlavně při komunikaci s lidmi? Takže když na tebe tvoje kočka mňouká, možná ti právě něco velmi důležitého sděluje. Třeba, že má hlad. Nebo, že má opravdu velký hlad. A nebo, že má úplně největší hlad na světě. No a teď už si pojďme poslechnout Botox a jejich písničku My dva.
1: Druhé místo.
2: Tak

0: My dva, tak se jmenuje hitovka od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům a opět získává stříbrnou medaili. A kdo vítězí ve 318. kole hitparády Rádia Junior a zároveň se stává skokankou týdne? Protože se jí podařilo katapultovat se z novinky hned na první místo našeho žebříčku. Tramtadadá! Je to 12-letá Lillian s písničkou No Stress. A jestli chceš Lily vidět naživo, tak máš šanci už 22. listopadu v Praze v klubu Medusa Prague. Totiž slaví své 13. narozeniny svým úplně prvním vlastním narozeninovým koncertem. A nebude to jen tak obyčejné vystoupení. Lily slibuje velkou narozeninovou party plnou zpívání, tancování a hostů. Dorazí Adélka Hesová, Kejvinka a Kiara a společně si po roce zaspívají i písničku Nevolej. A protože narozeninová party potřebuje i trochu kouzel, dorazí také kouzelník Jakub. Takže pokud chcete Lily popřát k 13. narozeninám osobně a zároveň si užít její hudbu, tak 22. listopadu v Meduze Prague klubu v Praze máte šanci. No a teď už si pojďme poslechnout vítězku 318. kola hitparády Rádia Junior Lillian a její No Stress.
1: První místo.

0: No Stress, tak se jmenuje novinka hit parády Rádia Junior z minule od Lilian, které se podařilo katapultovat se na nejvyšší příčku našeho žebříčku a vítězí ve 318. kole. Mega gratulujeme. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Která zpěvačka z našeho žebříčku připravuje narozeninový koncert na oslavu svých 13. narozenin? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: Jo, ta škola je občas velké trápení. Jo,
0: Bea Wolf přichází s novinkou Škola.
2: Pořád spousta

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetuum.

Na čtvrté příčce je Jonej se singlem Tanči. Třetí jsou Lollipop s písní Všechny barvy máme.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My dva. Ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Balet je pořádně náročný. Je to umění a zároveň i vrcholový sport. Spousta holek se chce stát baletkami. Jaké to ale je, když se baletu chce věnovat kluk? Pětidílný seriál Kluci netančej napsala Olga Stehlíková. Režie v roce 2019 Izabela Šenková. Čtou Matěj Havelka, Sofie Louise Branston a další.

0: bych nebyl já, abych nepřišel pozdě. Vyškoty jsem si nasazoval za běhu. Saša zas nasadila svůj výraz. Tomáš, já toto skutečně nebudu tolerovat. Ale já jsem se rychle zařadil do páté řady a dělal jsem, že nejsem. Kristýnka stála u zrcadla přede mnou s nohou na tyči a maličko se na mě otočila. Ale to už vedoucí našeho souboru Saša, který říkám Fúrie, protože je děsně přísná, začala ječet s tím svým těžkotonážním ruským přízvukem, že jestli si myslím, že budu chodit pozdě a ještě budu rušit ostatní, kteří tak plně pracují před soutěží, tak to, že se teda mailem. Řekl jsem si, že si vodní nenechám zkazit hodinu toho, co mě na světě jediný baví. Jenže tu hodinu vede zrovna ona. To už je smůla na světě, že s něčím dobrým vždycky musíte spolknout něco hnusného. Třeba s knedlíkem špenát. Celou hodinu nás Fúrie mučila, že mě všecko bolelo. Jenže já to mám rád. Ale pak jsme směli zkoušet soutěžní čísla a trénovat chorošku. To jako choreografii. A jasně, že se mi Fúrie za pozdní příchod pomstila. Na poslední chvíli rozhodla, že Kristýnka se mnou v sólový dvojici nebude. Do soutěže zbývá pár týdnů a jestli mě Fúrie zařadí k Zuzce Dvořáčkový, tak se Fúrie na celou soutěž radši vykašlu. Protože Zuzana Dvořáčková nemá žádný rytmus. No, Dvořáčková se mi ve skutečnosti moc nelíbí, no. No, Kristýnka je hod Kristýnka. To byste sami viděli, kdybyste ji viděli. Ten novej dres jí děsně sluší. No, já to mám jednoduchý. Na sobě mám vždycky černý legíny a černý triko, takže vypadám jako krteček s piškotama. Náš soubor se jmenuje Balerína. Chápete? Balerína. Že je jenom pro ženský má už v názvu. Kluci totiž normálně netančej. V naší skupině je asi 20 holek. No a pak já. Teda s náma je tam ještě Péťa, ale Péťa je spíš holka než kluk. Mám ho moc rád, ale chtěl bych tu mít aspoň jednoho kluka kluckýho k sobě, chápete? Aspoň jednoho opravdického kluka. U nás v souboru mám všechny privilegia, které byste si vymysleli. To jako různé výhody. Jenom proto, že já jedinej, teda ještě s Péťou, jsem tady kluk. Všechny kluckí role mám jistý, i kdybych nic neuměl. Což doufám, že umím. Ale neumíte si představit, co já si všecko vytrpím ve škole kvůli baletu. Nebo možná umíte?
1: Tomík přišel zase pozdě. Koukla jsem se na něj jen tak po očku od tyče, jenže Fúrie to hnedka zmerčila a měli jsme po radosti. Ona Fúrie ví, že nikoho tak šikovného jako je Tom v souboru nemá a navíc je to jediný kluk, takže by tu roli stejně dostal on. Ale nějak ho za ty pozdní příchody potrestat musela. Tou rolí myslím Louskáčka. Balet Louskáček totiž na tu naši slavnou soutěž všichni nacvičujem. Proč Fúrie pořádně nepočítá Petříka mezi kluky, to teda nevím. Vždyť Péťa je na balet dobrý a je to skvělej kamarád. Ale je pravda, že vypadá jako holka a navíc má dlouhý vlasy. Kudrnky mu při tanci hopsají kolem hlavy jako králíčci. Nejradši by si je taky česal do drdolu se síťkou. Jenže to nemůže, protože je oficiálně kluk. Kluci ani nemůžou s náma do šatny. Asi proto, že by mohli při pohledu na naše spodňáry omdlít. Celý trénink, který Tom svým pozdním příchodem spackal, jsem se snažila. Možná mi to vyjde a na tu roli Klárky mě Fúrie vybere. Představte si to, kdybych mohla s Tomíkem jako Louskáčkem na soutěži tančit Klárku. Asi bych se zbláznila štěstím. To jsou hlavní role. No, umíte si to představit?
0: Možná umíte. Tak si představte, že celý život, teda jako celý dětství, až do svých 11 let, úspěšně tajíte před celou třídou, že máte rádi balet. A skrýváte hlavně to, že sami tančíte a přitom jste kluk. Představte si potom, že jednoho dne přijde do třídy Sabina Slováčková, oči navrch hlavy, a že prej má děsný tajemství, ale že ho řekne jenom svým kámoškám. A jdou si šuškat na záchod. Všichni ostatní jsou pekelně zvědaví, o jaký tajemství jde. Už mi rudnou uši, jelikož tuším. Jen co vylezou, ukazujou si na mě a lámou se v pase smíchy. To už se mi potí dlaně a už je mi to jasný. Sabina se to nějak domákla. Hádej, Tome, kdo šel včera pro ségru místo máme na baletní trénink. Já, řve Sabina na celou třídu. A hádej, koho jsem tam viděla v černých punčocháčích, jak tancuje. Kluci to nevydržejí a ptaj se, cože tak tajnýho holky máte a proč si ukazujete na Toma? A já všeho nechám, nasadím letecký krok, utíkám chodbou, běžím okolo tělocvičny a skončím pod švédskou bednou. Viděla jsem tam Tomáše, jak tancuje. Slyším ten její ječák až sem. V bedně dřepím a čekám jako mexický banány, než zazvoní konec velký přestávky. Koukám se škvírkama mezi prkínkama, jestli někdo nejde. Nikde nikdo. Vidím bradla a medicimbal a něčí tmavě modrý ztracený fusekle v rohu. Vidím taky tělocvikářovou láhev s pitím. Tělocvikář mě nemá rád. Prej mám moc měkký pohyby a měl bych prej bejt víc chlap. Z dálky slyším hnusnej smích svých spolužáků. Úplně všech. A v tu chvíli je mi jasný, že pátou třídu prostě nepřežiju.
1: Já to snad nepřežiju. Fúrie mě vybrala na roli Klárky v našem Louskáčkovi. A budu mít solo. Mám strašnou radost. A hádejte, kdo bude Louskáček. Napřed se Fúrie tvářila hrozně káravě, že jako hlavní roli bude tančit Péťa, protože je vzornej, chodí včas a dělá přesně to, co se mu řekne. Nechala ho se mnou zkoušet svůj vymyšlený duet pro Kláru a Louskáčka skoro do konce hodiny. Jako aby se tomu vypomstila, že chodí pořád pozdě. Myslela jsem, že umřu, protože jsem strašně chtěla tančit s Tomem. Ale teda neumřela jsem. Pak si to Fúrie jakože rozmyslela. A když viděla, jak Tomik v rohu sálu krouží, jen tak sám pro sebe piruety z lehínka, jako by to nebyla žádná námaha, a jak skáče z místa, jak na pružině, snad 3 metry vysoko, musela uznat, že tohle Péťa prostě nesvede. A bylo jasný, že tu roli má Tom. Tom a já.

0: Tomik je malej, ale náramně pružnej. Jednou z něj bude hvězda, to vám povídám. Všichni si tu myslíme, že se bude hlásit na taneční konzervatoř a že přijetí má jasný. Teda pokud u baletu vydrží, což nevím, protože si moc nenechá poroučet. A hlavně, slyšela jsem, že to má teďka kvůli baletu ve svý třídě pěkně těžký. Ale na taneční konzervatoři tam už by se mu nesmál nikdo. Péťa byl strašně zklamaný, že o tu roli přišel, ale jenom do chvíle, než mu Fúrie oznámila, že on, Péťa, bude na soutěži tančit v duetu Harlekína a Kolombíny. Vy si teď určitě myslíte, že Petřík dostal roli Harlekína, že jo? Ale to se teda pletete, protože Fúrie mu vážně dala Kolombínu.
1: Do třídy jsem se sotva táhl. Jen co jsem vstoupil, ozval se výbuch smíchu. Nejvíc se teda smáli kluci a to bylo strašný. Kája, který se mnou normálně sedí v lavici, si znechuceně odsedl k Honzovi. Cítil jsem, jak mi rudnou uši do fialova a na krku mi naskakujou červený skvrny. To se mi stane, když se strašně stydím. Kecnul jsem si do prázdné lavice a to už přišla Úča.
2: Co se to děje tam vzadu?
1: Karle, posaď se na své místo, zvolala zvučně.
2: Já nemůžu, pančitelko,
1: bublal smíchy můj někdejší nejlepší kamarád.
2: Já nemůžu, vážně,
1: a rozhlížel se významně po třídě.
3: Ale proč pak, Kájo, někdo ti sebral židli nebo co?
2: Ne, židli bych teda měl, židli jo.
1: Celá třída se smála.
3: Tak co je tam tak humorného, děti? Řekne mi to někdo.
2: Já vedle něj sedět nemůžu, protože je teplej, chechtal se Karel.
1: Jak slyším to slovo, běžím ze třídy, utíkám až k hlavnímu vchodu do školy a jsem konečně venku. Už je mi všechno jedno, klidně budu mít neomluvený hodiny. Úča si asi myslí, že jsem se zdechnul na klučičí záchod, takže mě nepronásleduje. U školních kontejnerů zastavujou popeláři. Popelářský auto zvedá kontejner a poliká odpadky. Kéž by ten kakabus takhle spolky mě.
3: Mám jednu takovou uklidňovací metodu, která mi občas pomůže. Pustím si v hlavě nějakou baletní hudbu a přehrávám si kroky z chorošky. Teď stisknu v hlavě příslušný tlačítko a pustím si louskáčka. Všechno kolem se vypne a já si jen tak tančím v parku před školou.
1: Jsou tam vysoký stromy a žádný okna ze třídy do parku nevedou, takže mě spitomý pátý B není vidět. Popeláři se na stopátku otáčejí a zvedají palec. Tak věda, jsou i lidi, kteří se mi za tanec nesmějou.
3: Pomůže mi to.
0: Dneska jsem řekla Péťovi, ať se jde klidně převlíc k nám do šatny. Šel rád. S Péťou je strašná legrace. Pořád hází vtípky a umí dokonale parodovat. To jako napodobovat dospělý. Hlavně teda ženský. Všem holkám, co jsme přišli brzy, nalakoval nehty na nohou, poněvadž to není v piškotech vidět. A Fúrie, to jako Sašena, nemůže mít námitky. Máme totiž na sobě i na tréninkách růžový silonky a pak samozřejmě piškoty. Celá šatna tím lakem smrděla a strašně jsme se nasmáli. Péťa se pitvořil a dělal, že je kosmetička v salonu a má děsně narváno.
4: No paní Dvořáčková, okamžíček mi posečkejte, ještě tady panince musím nalakovat nechtíček a pak jsem hned linko u vás,
0: volal a my jsme padali smíchy. Jenže to už Fúrie vletěla do šatny jak vichřice. A proč tak ječíme, kde máme piškoty a co to tam tak smrdí? Některý holky měli ten lak rozmazaný na silonkách a to už Fúrie řádila jak černá ruka. Na hodině jsme byli spocený jak myši, který holky z myšího týmu zrovna cvičili. To jako tanec z myšího krále. Mají na to roztomilej kostým s ocáskem a šedejma ouškama. Péťa pak v šatně říkal, že ho mrzí, že není jako Tomáš, ale že je prostě jiný. Říkal, že Tom je prima a že fakt krásně tancuje, ale že on, Péťa, jako ale taky není špatný.
4: Holky, tak řekněte sami, pištěl Petřík.
0: No to víme, že Tom je prima. Teda já to vím. Ale taky je pravda, že i Péťa je výborný tanečník. Jenže Tomáš dneska na hodinu nedorazil. Takže jsem musela náš duet trénovat zase s Péťou. Péťa se děsně snažil a Fúrie ho chválila horem dolem. ale taky pořád koukala na hodinky, jestli Tom přeci jen nedorazí. Soutěž je už za 3 týdny. A jestli Tomáš nepřijde ani příště, no tak to má po roli.

celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít, jak na Havaji žít.

kdy se tu skutkem stávaj. Havaj, jo, Havaj, tam se jak v pohledu.

Je tomu už nesmírně dávno, co na horách Brendách panoval slavný a zlý loupežník Lotrando. Mordýr ze všech nejukrutnější, se svými 21 pacholky, 50 zloději, 30 zlodějičky a 200 pomocníky, pašeráky a přechovávači. Tak ten Lotrando vám číhal u silnice třeba k Poříčí nebo ke Kostelci nebo i k Hronovu a školem pojede nějaký ten forman, kupec, žid nebo rytíř na koni. Pak na něj vystoup, zařval a obral ho o všecko a ještě ten potrefený mohl být rád, že ho Lotrando nezapíchl, nezastřelil nebo nepověsil na stromě. Takový vrahoun a nelida byl ten Lotrando. Jede si takový kupeček cestou, povídá koním hyje a čejí a těší se, zač prodá v Trutnově to své zboží. A když jede lesem, má trochu strach. Strach před loupežníky. Ale aby to nedal na sobě znát, píská si pěknou písničku. A jednou vys najed.

0: aby se mu chudákovi lehčeji běželo domů. Jak říkám, nebyl ten Lotrando nic jiného než šibeničník. Ale protože široko daleko nebylo jiného loupežníka, teprve až u Maršova byl druhý, ale to byl jen žabar proti Lotrandovi, dařilo se Lotrandovi a loupežnické živnosti tuze dobře, takže brzo byl bohatší než lecterý rytíř. A protože měl malého synáčka, řekl si starý loupežník, a co, dám ho někam na studie, ať už to stojí pár tisícovek, já si to můžu dovolit. Ať se naučí německy a francouzsky, ať umí pěkně říkat pitošen a je vous ai, a je suis d'enchanté a na piano hrát a tancovat šotiš nebo kvadrilu a jíst z talíře a smrkat do kapesníku, jak se sluší a patří. Sice mě loupežník, ale můj syn, ať je jeho nějaký hrabě. A už jsem řekl a basta. Řekl to, vzal malého Lotranda před sebe na koně a už uháněl do Broumova. Tam se sadil synáčka z koně před klášterem páterů benediktínů a hrozně řinče ostruhami šel rovnou k páteru Převorovi. Velebnosti, řekl tlustým hlasem, tady vám nechám tohle kloučka na vychování, abyste ho naučili jíst, smrkat a tancovat a říkat pitošen a je vous ai, je suis enchanté a všechno, co se sluší, když je člověk hold kavalírem. A tady, řekl, je na to pytel dukátů, rupií, dublonů, rublů, tolarů, hřiven stříbra a holandských zlatek, aby se u vás měl jako princátko. To řekl, otočil se na patě a hajdy do lesů nechávají otcům benediktínům malého Lotranda na starosti. Tak se tedy malý Lotrando učil s mnoha princátky, hrabátky a jinými bohatými mládenečky v takovém tom konviktě u pánů páterů a tlustý páter Spiridion ho učil říkat pitošön a gehorsams diner po německu a páter Dominik mu vtloukl do hlavy všelijaké to francouzské très charmé a s'il vous plaît a pan páter Amadeus ho naučil všem komplimentům, menuetům a způsobným manírám a pan Regenshory Krautner ho učil smrk aby to zaznělo tence jako flétna nebo jemně jako šalmaj. A ne, aby to zatroubilo jako kontrafagot, pozvoun, pistol nebo automobil, tak jako troubíval starý Lotrando. Zkrátka naučili ho těm nejjemnějším způsobům a delikátnostem jako pravého kavalíra. Však mladý Lotrando byl v černých sametových šatech s krajkovým límečkem tuze pěkný hoch, a docela zapomněl, že rostl v loupežnické jeskyni v divokých horách Brendách a že jeho otec, starý vrah a raubíř Lotrando, chodil ve volské kůži a čpěl koninou a jedl syrové maso jen tak holýma rukama, jak už to tak loupežníci dělají. Zkrátka, mladý Lotrando skvětal vědomostmi a uhlazeností a zrovna, když byl v nejlepších studiích, zatřeskla koňská kopita před broumovským konviktem a z koně skočil ježatý pacholek, zabouchal do vrat a když ho fráter vrátný vpustil, řekl surovým hlasem, že jako jede pro mého pána Lotranda, že jo, pan táta jako starý Lotrando se chystá umřít a volá k sobě jediného syna, aby převzal jeho živnost, no. Tu tedy mladý Lotrando se slzami v očích se rozžehnal s ctihodnými otci benediktíny, jakož i s ostatními mladými panáčky a studenty a jel s pacholkem na Brendy. Přemýta je, jakou to živnost mu otec chce odkázat. A slibuje si v duku, že ji povede bohulíbě vznešeně a s příkladnou zdvořilostí ke všem lidem. Tak přijeli na Brendy a pacholek dovedl mladého pána k smrtelnému loži tátovu. Starý Lotrando ležel ve velikánské jeskyni na balíku nevydělaných hovězin a přikryt byl koňskou dekou.
1: No tak, Vincku, ty loudale, vedeš už mého kluka.
0: Drahý otče, zvolal mladý Lotrando klekaje, kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti blížních a k nevýslovné píše vašeho potomstva.
1: Pomalu, hochu, řekl starý raubíř, dnes pojedu do pekla a nemám mnoho času na

0: tvé cukrování. Myslel jsem si, že ti nechám dost velké jmění, abys byl z toho živ bez práce. A hroma by kuchu, jaká teď byla pro naše řemeslo mizerná léta. Ach, oče, vzdychl mladý Lotrando, neměl jsem tušení, že strádáte. No jo, bručel starý. Víš, mám pakostnici a už jsem se nemohl pouštět daleko odtud. A nejbližším silnicím se kupci Filutové nějak vyhýbali. Nejvyšší čas, aby mou práci převzal někdo mladší. Drahý oče, přísahám vám při všem na světě, že převezmu vaši práci a budu ji plnit čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
1: Já nevím, jak pochodíš s vlídností. Já jsem to dělal tak, že jsem zapích jen ty, co se chtěli bránit. No a poklony, synáčku, jsem nedělal nikomu. Víš, jak si se to při mé živnosti nehodí.
0: A jaká je, drahý oče, vaše živnost?
1: Loupežnictví, řekl starý Lotrando a skonal.
0: Tak zůstal mladý Lotrando sám na světě, zdrcen do té duše jednak smrtí pantátovou, jednak přísahou, kterou se mu zavázal, že bude po něm loupežníkem. Po třech dnech k němu přišel ten ježatý pacholek Vincek, že prý už není co jíst a že prý Jářku se musí zase začít s pořádnou prací. Drahý pacholku, řekl mladý Lotrando žalostivě, musí-li tak v skutku být?
2: Se ví, odpověděl Vincek nevlídně. Tady, panečku, nám žádný páteříček nepřinese nadívané holoubě. On chce jíst, ať pracuje.
0: Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na kůň a jel na silnici, tak dejme tomu na silnici u Baťovic. Tam se položil do zálohy a čekal, až tudy pojede nějaký kupec, aby ho oloupil. A skutečně za nějakou tu hodinku projížděl po cestě pláteník, co vezl Plátinka do Trutnova. Mladý Lotrando vystoupil z úkrytu a hluboce smekl. Pláteník se podivil, že ho zdraví takový pěkný panáček, a smekl taky a řekl, na věky, mladý pane. Lotrando přistoupil blíže a smekl znova. Dovolte, řekl sladce, doufám, že vás nevyrušuji.
2: Ale božinku to ne, povídá Pláteňka, čím pak bych vám mohl posloužit?
0: Prosím vás, pane, co nejsnažněji, mluvil dále Lotrando, abyste se nepolekal. Já jsem totiž loupežník, strašný Lotrando z Brent. Pláteník byl mazaný a nelek se ani trochu.
3: A helme, řekl veselé, tak tedy kolegáček, já jsem totiž taky loupežník a to krvavý čepelka z Kostelce,
2: už to znáte, ne?
0: Nemám tu čest, omlouval se Lotrando rozpačitě. Jsem tu, pane kolego, dnes poprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
2: Aha, řekl pan Čepelka, starého Lotranda z Brenžejo. To je stará renomovaná firma loupežnická. Moc solidní závod, pane Lotrando, to vám gratuluju. Ale víte co, já jsem byl tuze veliký kamarád vašeho neboštíka pantáty. Tuhle jsme se potkali a on povídá, víš co, krvavý čepelko, jsme sousedi a kolegové, rozdělíme si to po dobrém. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. Tak to řek a na to jsme si plácli, víme.
0: Ach, prosím, tisíckrát za odpuštění, omlouvá se zdvořile mladý Lotrando. Opravdu jsem nevěděl, že tady je váš revír. Je mi neobyčejně líto, že jsem sem vložil nohu.
2: Pro tentokrát to nevadí, povídá mazaný čepelka. Ale váš pan táta ještě řekl, a víš, krvavý čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí, jen páchne nohou, pak mu můžeš vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že je to tvá silnice. To řekl ten váš starý partika a dal mi na to ruku.
0: Je-li tomu tak, odvětil mladý Lotrando, musím vás nejúctivěji prosit, abyste přijal tuto vykládanou pistoli, můj baret s pravým štrosím pérem a tento kabátec anglického sametu na památku a na důkaz mé nejhlubší úcty, jakož i lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
1: Tak už dobrá, povídá na to Čepelka, dejte to sem a já vám to odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím. Tak je, koníčky, s pambičkem, pane Lotrando.
3: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský pane, volal za ním Lotrando a vrátil se na Brandy bez kořisti, ale také bez svého vlastního kabátu. Pacholek Vincek mu pak šeredně vyčinil a dal mu naučení, aby příštího dne zapíchl a obral prvního, koho potká. Tak tedy druhého dne číhal mladý Lotrando se svým tenkým kordiskem na silnici u zbečníku. A za nějakou chvíli jede tudy forman s náramným nákladem zboží. Mladý Lotrando vystoupil a zvolal. Je mi líto, pane, ale musím vás zapíchnout. Prosím, abyste se v rychlosti připravil a pomodlil. Forman padl na kolena a modlil se a přemýšlel, jak by se šlamastiky vyvázl. Modlil se první, druhý a pořád nic. Nic chytrého nenapadlo. Už se modlil 10. a 20. očenáš a pořád nic. No tak, pane, zvolal mladý Lotrando, dodávaj si přísnosti. Jste už připraven na smrt?
1: Kde pak, řekl forman, jak ta je zuby. Já jsem totiž strašně velký hříšník. 30 let jsem nebyl v kostele. Klel jsem jako pohan a rouhal se a hrál ferbla a řešil na každém kroku. Ale kdybych se mohl v polici vyspovídat, tak by mě snad pán Bůh hříchy odpustil a neuvrh by do pekla mou duši. Víte co? Já honem pojedu do police a až se vyspovídám, vrátím se sem a vy mě zapíchnete.
3: Dobrá, souhlasil Lotrando. Já tady zatím počkám u vašeho vozu.
1: Jo, řekl forman. A vy mě prosím vás půjčte svého koníčka, abych byl dřív zpátky.
3: I k tomu svolil zdvořilý Lotrando. A tak forman sedl na jeho koníčka a jel k polici, zatímco mladý Lotrando vypřáhl koně formanovi a nechal je napást se na louce. Ale ten forman byl taškář a nejel do police k zpovědi, ale jen do nejbližší hospody a tam povídal, že na silnici na něho čeká loupežník. A ještě se v té hospodě na kuráž napil a s třemi čeledíny se hnal na Lotranda. A ti čtyři chlapi chudáku Lotrandovi ukrutně namlátili a hnali ho až do hor. A tak se zdvořilý loupežník vrátil do jeskyně nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního koníčka. Do třetice si zajel Lotrando na silnici k náchodu a čekal, jakou kořist mu náhoda přinese. Jede tu. Jede vozejček plachtou přikrytý a v něm veze trhovník na jarmark do náchoda samá perníková srdce. A zas mladý Lotrando se postaví do cesty a křikne. Člověče, vzdej se, já jsem strašlivý loupežník. Tak ho to totiž naučil ježatý Vincek. Trhovník se zastavil, podrbal se pod čepicí a pak nazvedl plachtu u vozu a řekl. Stará, je tu nějaký loupežník. Tu se rozhrnula plachta a z vozejčku vylezla stará tlustá panička. Založila ruce v bok a spustila na mladého Lotranda. Ty arcilotře, ty babinský, ty bandito, ty Čistovokvíto, ty Darebo, ty Dalmošave, ty Goliáši, ty Herodesi, co se to opovažuješ, takhle přepadat poctivě a slušné lidi. Promiňte, madám, zašeptal Lotrando zdrcen, neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
1: To se ví, že je, pokračovala trhovnice. No a jaká dáma? Ty jeden jidáši krajně kriminálníků, ty machometrán, ty metlo, ty mezulán, ty mordiži.
3: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak polekal, madam. Omlouval se Lotrando v nejhroznějších rozpacích. Très charmé, madame, s'il vous plaît. Je suis enchanté de vous. Ujiští vás svou nejpokornější lítostí, že.
1: Pakuj se, necito, křičela ctihodná dáma. O ti povím, že jsi nekřesťan, pohan, postrach, prachpion, Rinaldo Rinaldini, prostopášník, šizuň, škareda, špatenka, taškář, turek, tygr, ukrutník.
3: Dále už mladý Lotrando neslyšel, neboť se dal na útěk a nezastavil se až na Brendách. A to se mu ještě zdálo, že vítr za ním nese cosi jako vejtržník, vlkodlak, vražedník, vyvrhel, zabiják, zuřvec, žář. A tak to chodilo pořád. U Ratibořic přepadl mladý loupežník zlatý kočár, ale v něm seděla ratibořická princezna a byla tak hezká, že se Lotrando do ní zamiloval a vzal jí jen, a to ještě po dobrém, voňavý šáteček. A to se ví, té vůně se jeho banda na Brendách nenajedla. A jindy u Suchovršic přepadl řezníka, který vedl krávu do úpice na jatky a chtěl ho zabít. Ale řezník prosil, aby vyřídil jeho 12 sirotkům to a ono a teď jim vzkazoval tak dojemné, přešlechetné a pohnutlivé věci, že se Lotrando rozplakal a řezníka propustil nejen s krávou, ale vnutil mu ještě 12 dukátů, aby přidal každému svému dítěti po zlaťáku na památku po hrozném Lotrandovi. A přitom ten řezník, Šibal jeden, byl starý mládenec a neměl ani kočku, natož 12 dětí. No zkrátka, pokaždé, když chtěl Lotrando někoho zavraždit nebo oloupit, mu do toho něco přišlo, co podnítilo jeho zdvořilost a outlocit, takže nic nikomu nevzal a ještě k tomu rozdal všechno své. Takhle se ovšem jeho živnosti nevedlo. Jeho pacholkové i s ježatým Vinskem se rozutekli a šli raději poctivě pracovat mezi lidi. Sám Vincek se dal za mládka do hronovského mlejna, co ještě dnes stojí pod kostelem. Mladý Lotrando zůstal sám v loupežnické jeskyni na Brendách a měl hlad a nevěděl si rady. Tu si vzpomněl na pana Převora u Benediktínů v Broumově, který ho mýval tuzince rád a pustil se k němu, aby se ho zeptal na radu, co má dělat. Když k němu přišel, klekl, plakal a vypravoval, že se svému otci zavázal přísahou, že bude loupežníkem a nemůže nikoho zabít nebo obrat proti jeho vůli. A co prý tedy si má počít? Pan Převor na to 12krát šňupl a 12krát se zamyslil a pak řekl. Milý synu, to ti chválím, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš. Jednak proto, že je to smrtelný hřích, jednak proto, že to neumíš. Ale abys vyhověl přísaze, kterou si dal svému pantátovi, budeš přepadat lidi dál, ale v úplné počestnosti. Najmeš si mejto, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, vystoupíš na něj a budeš na něm žádat 2 krejcary mejta. No a je to. A při té živnosti můžeš být zdvořilý, jak jen umíš a sobě žádáš. Pak napsal pan Převor psaní panu okresnímu hejtmanovi do Trutnova, kde se přimlouval za mladého Lotranda, aby mu pan hejtman ráčil svěřit nějaké to mejto. A s tím psaním se pustil Lotrando k hejtmanství do Trutnova a opravdu dostal mejto na silnici Zálesí. Tak se stal zdvořilý loupežník mejtným na silnici a přepadal vozy a kočáry, aby ve vší počestnosti vybíral 2 krejcary mejta. O hromadu let později jel broumovský pan Převor bričkou do úpice na návštěvu k panu faráři. A už předem se těšil, že u mejta v Zálesí uvidí zdvořilého Lotranda a poptá se ho, jak se mu vede. A opravdu, u mejta přistoupí ke kočáru fousatý člověk, byl to sám Lotrando, a něco bruče natáhl ruku. Pan Převor sáhl do kapsy, ale protože byl trochu tlustý, musel si jednou rukou nazvednout břicho, aby se druhou rukou dostal do kalhot. A tak to chvilinku trvalo, než vytáhl peníze. A tu ten Lotrando spustil hrubým hlasem. No tak, bude to. Jak pak dlouho má člověk čekat, než dostane ty 2 nový? Pan Převor se hrabal v měšečku a povídá. Ale já nemám krejcary. Prosím vás, človíčku, promíňte mne za 6.
4: A hrom do vás, rozkřikl se Lotrando. Když nemáte krejcary, tak co vás sem čertky nosí? Buď to sem dáte 2 krejcary, nebo táhněte na zpátek.
3: Lotrando, řekl pan Převol lítostivě, nepoznáváš mne, kde si nechal svou zdvořilost?
2: Lotrando se zarazil, neboť teď teprve poznal pana Převora. I zabručel něco moc šeredného, ale přemohl se a řekl:
1: Velebnosti, nedivte se, že už nejsem zdvořilý.
2: Viděl kdy někdo mejtného, mocného, výběrčího nebo exekutora, který by nebyl tak trochu bručoun?
5: To je pravda, řekl pan Převor. To ještě nikdo nikdy neviděl.
1: Tak vidíte, zabručel Lotrando, ale teď už si jeďte ke všem čertům.
2: No a to je konec pohádky o zdvořilém loupežníkovi. Snad už umřel, ale jeho potomky potkáte na mnoha a mnoha místech a poznáte je potom, že vám s největší ochotou vynadají, třeba se mají proč. A to by nemělo být.

0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: Byl jeden král a měl 3 syny. Jedno je k sobě povolal a řekl: milé děti, jste již nyní dospělí, máte čas, abyste se postarali sobě o nevěsty. Udělejte si každý postřelce, jděte na zakázaná luka a vystřelte v rozličné strany. V který dům čí střela padne, v tom si vezme nevěstu. Králevicové si udělali postřelce, vyšli na zakázaná luka a vystřelili. Nejstarší bratr v pravou stranu, prostřední v levou a nejmladší, který se nazýval Ivan Bohatýr, pustil svou střelu přímo. Potom šel každý hledat svou střelku. Nejstarší bratr našel svou střelku u ministra, prostřední u generála a oba pojali za ženy jejich krásné dcery. Ale Ivan Bohatýr dlouho nemohl najít střelku svou a byl velmi zarmoucen. Celé 2 dny chodil po lesích a po horách a na 3. den zašel v bahno i spatřil velikou žábu. Držela v hubě jeho střelu. Ivan Bohatýr chtěl odejít a od své nalezené střelky upustit, ale žabka zavolala: kva, kva, Ivane Bohatýre, pojď ke mně a vezmi si svou střelku, sice nikdy z tohoto bahna nevyjdeš. Po těch slovech se žabka převrhla a v tom okamžení se tu vyskytla překrásná besídka. Vím, řekla žabka, že už 3. den si nic nejedl. Chceš něco pojíst? Poté se žabka opět převrhla a hned se tu vyskytl stůl s všelikým jídlem a pitím. Ivan Bohatýr sedl za stůl a najedl i napil se. Poslouchej, řekla mu žabka, tvá střelka zalítla ke mně. Ty si mě tedy musíš vzít za ženu, pakli nevezmeš, nevyjdeš z tohoto bahna. Ivan Bohatýr se zarmoutil a nevěděl, co dělat. Potom se rozmyslil a vzal žabku s sebou i přinesl jí domů. Bratři i nevěsty se mu začali vysmívat. Nastal den, v který se musel Ivan Bohatýr oženit. On jel v kočáře a žabku nesli do dvorce na zlaté míse. Když nastala noc a ženich s nevěstou odešli do svých pokojů, sněla žába ze sebe žabí kůži a udělala se překrásnou panou. Ale za dne se zase proměnila v žábu. Ivan Bohatýr byl s ní spokojeně i šťastně živ. Po některém čase dal si král své syny zavolat a řekl jim: milé děti, nyní jste už všichni 3 ženatí, rád bych, aby mi vaše ženy, mé nevěsty, udělali každá košily. Poté jim dal po kusu plátna a řekl, aby byly ty košile do zítřka hotovy. Starší bratři přinesli plátno svým ženám a ty hned začali svolávat komorné, aby jim pomohli košily ušít. Komorné hned přiběhly a dali se do práce. Některá stříhala, některá šila. Mezitím poslali služku podívat se, jak bude žabka košily šít. Jak služka vstoupila k Ivanu Bohatýru do pokoje, tu on právě přinesl plátno a smutně je položil na stůl. Kva, kva, co jsi tak smuten, Ivane Bohatýre, řekla žabka. A on jí odpověděl, kterak nemám smuten být. Otec přikázal, aby mu byla z tohoto plátna do zítřka ušita košile. Neměj žádné starosti, řekla žabka, a jdi spat. Ráno bývá moudřejší nežli večer. Všecko se to udělá. Poté vzala nůžky a rozstříhala to celé plátno na malé kousky. Potom otevřela okno, vyhodila je ven na vítr a řekla: bujní větrové, rozneste ty kousky a ušijte tchánovu košili. Služka šla a pověděla královnám, že žabka celé plátno rozstříhala na malé kousky a vyhodila oknem. Ty se smáli žabce a řekli, co as její muž zítra králi přinese. Na druhý den, když se Ivan Bohatýr vyspal, podala mu žabka košili. Tu máš, milý Ivane Bohatýre, dones tu košili svému otci. Ivan Bohatýr vzal košili a donesli svému otci a starší bratři také své košile přinesli. Napřed jí králi podal nejstarší bratr. Král se na ní podíval a řekl, no, ta košile je tak ušitá, jak obyčejně se šíjí. Potom se podíval na tu, kterou druhý syn přinesl a řekl, že ta košile o nic lépe ušita není. Ale když mu nejmladší syn košili podal, nemohl se král ani dost nadivit, nebylo na ní ani jednoho švu znáti. I řekl, tu košili mi dávejte jen v největší svátky. Podruhé král zase povolal k sobě syny své a řekl jim, milé děti, rád bych věděl, umějí-li vaše ženy vyšívati zlatem a stříbrem. Naberte si hedvábí, stříbra a zlata, aby mi do zítřka udělala každá koberec. Ženy starších králeviců začaly svolávat i komorné, aby jim pomohly vyšívat koberce. Ty hned přišly a začaly vyšívat, některá stříbrem, některá zlatem. Mezitím opět poslali služku podívat se, co bude dělat žabka. Ivan Bohatýr si přinesl domů zlato, stříbro a hedvábí a byl zase velmi smuten. Žabka sedíc na stolici řekla, kva, kva, kva, což jsi tak smuten, Ivane Bohatýre? Kterak nemám smuten být. Otec poručil, aby tím stříbrem, zlatem a hedvábím do zítřka byl vyšit koberec. Neměj žádné starosti, řekla žabka, jdi spát. Ráno bývá moudřejší nežli večer. Poté vzala nůžky a všecko hedvábí rozstříhala, stříbro i zlato roztrhala a vyhodila oknem škouc. Bujní větrové, přineste mi ten koberec, který můj otec zakrýval okna. Když to služka všecko nevěstám vypověděla, umínili si, že také tak udělají. I čekali dlouho, ale vidouce, že větrové jim koberců nepřinášejí, poslali koupit stříbra, zlata i hedvábí a dali se rychle do vyšívání koberců jako prvé. Ráno, jakmile Ivan Bohatýr vstal, žabka mu koberec podala. Tu všichni tři bratři přinesli své koberce k otci, on pak vzal koberec napřed od nejstaršího, podíval se naň a povídá, ten koberec se tak hodí na koně, aby nezmokli. Podíval se druhému na koberec a řekl, ten se může prostírat i v předním pokoji, aby si oni otírali nohy. Potom vzal koberec od nejmladšího syna, divil se a řekl, tímhle kobercem mi prostírejte stůl jen o slavnostech. Koberec Ivana Bohatýra dal schovati a druhým synům koberce vrátil ška. Doneste je svým ženám a řekněte, aby si je nechali. Potom po třetí král řekl synům svým, nyní, milé děti, rád bych, aby mi vaše ženy každá sama upekly po chlebu. Když o tom královny uslyšeli, i hned poslali služku podívat se, co bude dělat žabka. V tu chvíli přišel Ivan Bohatýr do svých pokojů a zase byl velmi smuten. Kva, kva, kva, což jsi tak smuten, Ivane Bohatýre, tázala se ho žabka. Jak pak nemám smuten býti? Otec poručil, abys mu upekla chléb. A neměj žádné starosti, všecko udělám. i dala přinést díž, mouku a vodu, udělala těsto, vylila je do studené pece, zahradila a řekla, ať se upeče chléb pěkný a čistý, kyprý a bílý jako sníh. Když nevěsty to zase všecko vyzvěděli, umínili si, že taky tak udělají jako žabka. I zadělali mouku studenou vodou a vylili do studené peci. Ale vidouc se, že se jejich těsto rozplynulo, dali přinést jiné mouky, zadělali své chleby teplou vodou a vsadili rychle do vytopené pece. I báli se, aby se neopozdili a pospíchali tak, že se jedné chléb připálil a té druhé se nedopekl. Ale žabka vyndala svůj chléb z pece pěkný, čistý, kyprý a bílý jako sníh. Bratři přišli k otci a přinesli každý svůj chléb. Král vzal od nejstaršího syna chléb, podíval se naň a řekl, no, takový chléb možná jen z nouze jísti. Potom vzal od druhého syna a povídá, a ten je zrovna takový. Ale když mu nejmladší syn podal svůj chléb, řekl král, aby mu ten chléb dávali na stůl, když budou hosté u něho. Milé děti, doložil král, vaše ženy mi udělali všecko, co jsem poručil, a proto vás žádám, abyste zítra se svými ženami přijeli do mého dvorce na oběd. Králevicové se vrátili k ženám a Ivan Bohatýr byl velmi smuten i přemýšlel, kterak já sebou povezu žabku. A žabka sedíc na stolici otázala se ho. Kva, kva, kva, proč, Ivane Bohatýre, si tak zarmoucen? Ivan Bohatýr odpověděl, kterak se nemám rmoutit. Otec poručil nám všem, abychom k němu zítra přijeli do dvorce s ženami, kterak já tam tebe povezu. Neměj žádné starosti, řekla žabka, ráno bývá moudřejší nežli večer, jdi spat. Na druhý den se Ivan Bohatýr sebral a jel do dvorce a nevěsty poslali opět služku podívat se, v čem žabka pojede. Tu právě žabka otevřela okno a křikla silným hlasem. O, vy bujní větrové, leďte tam do mé říše a řekněte, aby přijel nádherný kočár. Potom zavřela okno a sedla za stůl. Už se všichni sjeli do dvorce, jen ještě čekali na žabku. Tu nenadále jede velmi nádherný kočár. Král si myslil, že k němu jede nějaký jiný král nebo králevic a šel ho přivítat. Nechoďte, oče, řekl Ivan Bohatýr, jede to moje žabka. Kočár přijel a z něho vyšla Ivana Bohatýra žena a byla tak krásná, že se všichni podivili. Sedli za stůl. Ivan Bohatýr ale odešel domů, vzal žabí kůži a nemeškaje spálil jí. Když přijela jeho žena, začala hledat svou košku a když ji nenašla, řekla, no, Ivane Bohatýre, když si nemohl poschovět krátký čásek, tedy mě nyní hledej za 3x9 zeměmi v 30. carství v poslunečném panství a věz, že mi říkají přemoudrá Vasilka. Jak to řekla, v okamžení zmizela. Ivan Bohatýr se dal do usedavého pláče a šel jí hledat. Šel dlouho, nedlouho, blízko, neblízko, snadno se pohádka vypravuje, ale nesnadno se dílo dělá. I přišel konečně k chaloupce, která stála na kuřích nožkách a sama se obracela. Ivan Bohatýr řekl, chaloupko, chaloupko, zůstaň státí k lesu zadem a ke mně předem. A chaloupka na jeho slovo zůstala stát. Ivan Bohatýr vešel do chaloupky a viděl v předním koutě sedět babu Jágu. Posud o duši ruské tuto neslýcháno, ani vídáno, a nyníčko mi duše ruská před očima. Přicházíš-li, Ivane Bohatýre, chtě či nechtě? Ivan Bohatýr odpověděl, že dílem chtě, dílem nechtě, a vypravoval všecko, jak bylo. Je mi tě líto, řekla baba Jága. Chceš-li, já ti posloužím. Vasilku přemoudrou ti ukáži. Každého dne sem ke mně přilétá odpočívat. Jakmile přiletí, hleď, aby si chytil za hlavu. A jak ji chytíš, bude se ti přeměňovat v žabku, v ropuchu, v hada i v jinou neřest a naposledy se promění v střelu. Tu střelu vezmi, zlom na dvě a tak potom ona bude navždy tvá. Jen dej pozor, když svou ženu chytíš, aby si nepustil. Potom baba Jága králevice schovala a sotva ho schovala, tu přiletěla přemoudrá Vasilka. Ivan Bohatýr se k ní přiloudil a chytil jí za hlavu. I začala se mu přeměňovat v žábu, v ropuchu a konečně v hada. Ivan Bohatýr se ulekl a pustil jí a Vasilka v okamžení zmizela. Baba Jaga mu řekla, když si neuměl jí udržet, už nikdy, nikdy jí zde nespatříš. Ale chceš-li, dík mé sestře, k ní také přemoudrá Vasilka přichází odpočívat. Ivan Bohatýr se vydal k druhé babě Jáze, ale tu také přemoudré Vasilky neudržel i šel ještě k třetí sestře babě Jáze. Jestliže i nyní přemoudrou Vasilku pustíš, řekla, už nikdy, nikdy ji nenajdeš. Když se mu Vasilka přeměňovala, nepustil ji z rukou. Konečně se udělala střelou a Ivan Bohatýr střelu vzal a na dvě přelomil. V tom okamžení stála před ním přemoudrá Vasilka a řekla, no, Ivane Bohatýre, nyní se ti podávám. Baba Jaga jim darovala koberec samolet a oni na tom koberci samoletu letěli do svého panství. Letěli 3 dny a 4. dne se koberec spustil právě do dvorce. Král přivítal syna svého i nevěstu s radostí velikou, vystrojil veliké hody a naposledy udělal na místě svém Ivana Bohatýra králem.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
0: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.

Jou, pešníci s povolání to, jsou páni, to jsou páni, jou, pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru, žádnej neřemeslo, nikdy to neneslo.

0: vlastně pře. Padli tě vrahouni lou, peřník je nesmlouvavý lou. Ten jí ho strašně baví, co šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. Andy.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Princ Fumio se konečně dostane na ostrov, kde si všichni dělají, co chtějí. Bude tam opravdu spokojený? Co myslíte? Je tu poslední díl ze seriálu o nejkrásnějším ostrově, který dostal název O ostrově květin. Tak honem do postýlek, ať vám z pohádky nic neuteče.

Dobrý večer, děti. Od té doby, co Fumio opustil svůj domov na Třešňovém ostrově, usínalo slunce za mořem už mnohokrát. Tolikrát, že Fumio ani neuměl do tolika počítat. Teď znovu sledoval, jak si slunce načechrává peřinu z červených obláčků. Plavil se na moři velkou lodí, která ho snad jednou doveze zpátky domů. Moc si to přál. Tolik se mu stýskalo po babičce, dědečkovi, tatínkovi i mamince. Litoval toho, že si jednoho dne přál, aby nemusel být zdvořilý, poslouchat rady druhých a ctít pravidla Třešňového ostrova. Byl nešťastný, že mu pán moře tohle přání kdysi splnil. Kapitán lodi sice pomohl Fumiovi utéct z ostrova plného draků, ale svoji cestu si malý kluk musel tvrdě odpracovat. Dostal velký rejžák a každý den s ním musel palubu vytrhnout tak, že svým leskem odrážela paprsky slunce. Také musel námořníkům pomáhat chytat ryby a krájet v kuchyni zeleninu. Té však nebylo mnoho a její zásoby se každým dnem tenčily. Když už na palubě lodi nebylo k jídlu nic jiného než ryby, zavelel kapitán zastavit u břehu. Loď zakotvila v malém přístavu s barevnými domky, kolem kterých rostly ještě barevnější květiny. Všude jich bylo plno, ale nevypadalo to jako na Třešňovém ostrově, kde se Fumio narodil. Žádné zahrádky, žádné ploty, jen divoce rostoucí květiny a zaprášené, neudržované ulice. Fumio a vousatý námořník v pruhovaném tričku dostali za úkol nakoupit vodu, zeleninu, ovoce a vonné oleje. Ty totiž námořníci převáželi na jiné ostrovy, kde jim za ně štědře platili. Fumio a námořník přišli na tržiště. Hezký den, pozdravil slušně Fumio prodavače rajčat. Neotravuj, odseknul trhovec. A dál se na něčem dohadoval s prodavačem paprik u vedlejšího stánku. Fumio s námořníkem nabrali do koše rajčata a pak podali trhovci peníze. To je málo, vykřiknul trhovec. Námořník se ale nedal. Tady je napsáno, že koš stojí 5 stříbrných, ukazoval na cedulku. To jo, ale cizinci platí víc, hádal se trhovec. Stejně Fumio a námořník pochodili i u prodavače melounů a pomerančů. Když si pak zašli na oběd do místní hospody, nestačili se divit. Poučeni z tržiště se předem ptali na cenu, ale když jim jídlo přinesli, museli zaplatit víc, protože zvon v přístavu odbyl poledne. A co hůř, místo kuřete, na které se Fumio a námořník těšili, dostali na talířích rybu. Prý kuchař neměl náladu péct kuře. Ale tím to neskončilo. Když se s plnými koši vrátili k moři, zjistili, že loď je pryč. Správce přístavu totiž prohrál v kartách a neměl náladu na to, aby tam kotvili cizí lodě. Co budeme dělat? Roztřásla se Fumiovi kolena. Námořník, který byl starší a tudíž i na lecos zvyklý, jen pokrčil rameny. Muž, který nedaleko vykládal velké sudy s květinovým olejem, jim nabídl nocleh, když mu pomůžou. Avšak poté, co Fumio a námořník odnosili všechny sudy, jim muž řekl, že si vše rozmyslel a že se mají zeptat pekaře, zda je nenechá přespat. Fumio v tu chvíli pochopil, že na ostrově neplatí žádná pravidla. A druhý den se o tom znovu přesvědčil. Když se ráno probudil pod květem orchideje, vládl na ostrově král. Jen co s námořníkem posnídali, usedl na královský trůn místní šaman a už v poledne šaman oznámil, že ho králování nebaví. Šel se koupat k moři a vládu předal opici, která běžela kolem. Fumio a námořník se poučili z předešlého dne a chtěli za práci zaplatit předem. Ale ukázalo se, že peníze na ostrově nemají moc velkou hodnotu.
Tu chtěli za vodu zaplatit zlaťáky, i když Fulmio a námořník měli jen stříbrné. Jinde zase za oběd požadovali pytel mouky a peníze vůbec nechtěli. Prý proto, že jim zrovna mouka došla a kuchařovi se nechce jít na tržiště. Zkrátka, na ostrově si každý dělal to, co ho zrovna napadlo. Fulmio a námořník se snažili přežít, ale nebylo to snadné. Jednou je posílali k čertu, po druhé jim ani neodpověděli na pozdrav. Po třetí museli vylézt na strom a slézt dolů, aby dostali radu, kudy se dostanou k přístavu. Tam námořník a Fulmio chodili každý den. Doufali, že se loď pro ně vrátí. Ale správce přístavu hrát karty neuměl a tak pořád prohrával a náladu měl mizernou. A když neměl náladu, tak žádné lodi nedovolil zakotvit. Naposledy jim pekař slíbil, že konečně zatopí v peci a upeče chléb. Dopadlo to tak, že Fulmio a námořník si museli chléb upéct sami. Pekař sice zadělal v díži, ale pak ho napadlo, že by bylo lepší si zdřímnout. Samozřejmě, námořníci nejsou pekaři a tak chléb vyndali z pece úplně černý. V tu chvíli byl Fulmio z ostrova, kde neplatí žádná pravidla, už tak zoufalý, že si sednul na břeh moře a usilovně prosil pána moře, aby mu pomohl dostat se zpátky domů. Konečně pochopil, proč jeho maminka s tatínkem trvali na tom, aby dodržoval pravidla Třešňového ostrova. Proč mu říkali, že lidem se tak žije lépe. Čemu mu to ale bylo, když byl na ostrově, kde žádná pravidla neplatí? Rozplakal se. Když na horký písek ukápla jeho první slza, objevila se na obzoru loď. Fulmio a námořník k ní sice museli doplavat, jelikož nesměl zakotvit v přístavu, ale byli zpátky. Zpátky na lodi, se kterou mohli plout kamkoliv, hlavně pryč z bláznivého ostrova. Kamkoliv ale nepluli. Fulmio dostal od kapitána pochvalu za to, jak dobře si na ostrově vedl, a nejen to. Loď se vydala k Třešňovému ostrovu. Už jen několikrát si slunce ustlalo na červených obláčcích a Fulmio byl zpátky doma. Doma, kde si lidé přejí krásného dne a chovají se k sobě hezky. Když Fulmia maminka přikrývala peřinou a přála mu dobrou noc, věděl, že už nikdy nebude hledat krásnější ostrov, na kterém by si mohl dělat jen to, co sám chce. Dobrou

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Kouzelná známka, tak se jmenuje humorné dobrodružství o vzácných poštovních známkách a vzácných lidech z království Nová filatelie. Zájem krále Nové filatelie je zaměřený jen na sbírání poštovních známek. Panovnické povinnosti řeší ti, kteří moc dobře vědí, jak je využít ve svůj prospěch. V království proto například vlaky jezdí pospátku a navíc jen tehdy, když je dobré počasí. Pohádku Kouzelná známka napsala Jana Kašová. Režie se v roce 2015 ujal Lukáš Hlavica. Účinkují Jaroslav Plesl, Tatiana Medvecká, Andrea Elsnerová a další.
3: Haló, haló, vážení poddaní. Hlásí se vám Královský rozhlas Nová filatelie. Poslechu vám nabízíme pohádku Kouzelná známka. Na motivy Jany Kašové napsala Šárka Kosková. Konec hlášení.

Vy jste nikdy neslyšeli o království Nová Filatelie? Kde vlaky jezdí pospátku a jen když je dobré počasí? Tak to nebudete znát ani krále Františka 72. Tedy vlastně Fildu I., jak mu poddaní z legrace říkají. A to je škoda, protože je to docela pohledný mladík s dobrým srdcem. Jen to králování ho vůbec nebaví. Jeho jediným koníčkem je totiž sbírání poštovních známek. A podle toho to v království vypadá. Skočím se mrknout, jestli tam někdo nepotřebuje mou pomoc, protože já jsem skřítek

0: Vhod? Vždyť na ně čekám už od rána.
1: Ale před chvílí jste tu s někým mluvil, tak jsem...
0: Mluvil? Mluvil? Samozřejmě, že mluvil. Přece s mou nejnovější poštovní známkou, vydanou u příležitosti vyhubení poslední kozy domácí.
1: Aha.
2: Vaše výsosti,
3: veličenstvo, máme pro vás...
0: Moment, pánové.
3: Poštu.
0: Počkejte. Ale tomu děvče jako ty nemůže rozumět.
3: Bodej by rozuměla, vaše výsosti. Vajíčka si donesla, tak marš ke slípkám.
2: Neslyšela z prvního ministra?
3: Děkuji, pane druhý ministře.
1: Já jen jsem se chtěla podívat na tu známku. Na kozím mlíku jsem vyrostla.
3: To je poznat, tak ať už tě tu nevidím.
2: No, šup, šup, šup. Ať už si venku. Ano.
3: Tak. Vaše veličenstvo, čerstvá královská pošta. Tu se známkami vám dáme tady, na stůl.
2: Ostatní korespondenci můžeme jako obvykle vyřídit s kolegou ministrem sami, že výsosti.
0: Vyřizujte, vyřizujte. Od toho jste ministři.
3: Je. A já vím, co teď udělám.
0: Co, vaše výsosti? Já si nejdřív sním svoje vajíčko.
2: To je nápad.
3: Dobrou chuť, veličenstvo.
0: Díky. To děvče, co jsem teď... Nosí vajíčka. Jak se vlastně jmenuje?
2: Víte, že ani nevím.
3: Já taky.
2: Myslím, Žovka.
3: Žovka. A ano, Žovka.
0: Tak, Žofie. To jsou nejlepší vajíčka, jaká jsem kdy jedl. No. A teď mě už nerušte. Chci si v klidu prohlédnout došlé známky.
3: Jistě, vaše výsosti. No tohle.
0: U krále Josefa nemají žádný vkus. Jak můžou vydat tak příšernou poštovní známku? A co je pro boha tohle? No, tohle není špatné. S tím králem Jakubem se asi budu muset potkat.
2: Kolego, myslím, že jsme tu teď zbyteční.
3: Ano,
2: přišla zpráva, že do královské kasy konečně dorazily peníze z daní, které jsme tajně nařídili zvednout.
3: Neuvěřitelné.
2: Pojďte si o tom promluvit na chodbu.
3: Jdeme. Ale pěkně potichu.

0: Kde pak je ta královská komnata? Tady ne, tady taky ne, tamhle to nebude.
1: No co pak tady budu bloudit?
2: Tak kolik nám z toho kápne, kolego ministře?
3: Někdo jde.
4: Víc než si myslíte. Trochu krále oškubeme, ale nikomu ani mukno dovolte.
5: Také pak dovolte. Co pak vám se dá věřit?
6: Právě tolik jako vám.
4: Když jde o penízky, musíme táhnout za jeden pro vás, jinak...
0: Stát! Kde je král?
1: Kde je kdo?
0: Jste snad hluchý? Ptám se, kde je král?
5: No přece tam, mezi svými známkami. No kde by byl?
2: Počkejte, osobo. Ke králi teď nikdo nesmí. Průvan by mu rozfoukal známky.
0: Vy, třtino, v průvanu se klátící. Vy mi nebudete říkat, kam se smí a kam nesmí. Cesty!
5: No co si to dovolujete? Kdo vůbec jste?
0: To se brzo dozvíš a bude tě to mrzet, bublino. Sečteno, podtrženo, uhněte!
5: No, to.
1: No, to je dost, že ses objevila. Že ti to ale trvalo.
0: Františku!
7: Proboha, průvan! Kdo to jsem?
0: Františku! Ty můj kluku prasinovecka, jak ráda tě zase vidím.
7: Moje známky.
0: Tvoje prateta Klotilda tě zase drží v náručí, ty nemáš radost.
7: Ale všechny jsou na zemi.
0: Ale no tak musíš mít radost.
7: Ano.
0: Chlapče.
7: Jo.
4: Tak tohle nevěstí nic dobrého. Prý prateta, kdo ví odkud. Podívejte se, co přivlekla kufrů. Ta tady zůstane nejmíň rok.
5: To se ještě uvidí, kolego ministře.

0: Jak jste se ráčil na dnešek vyspat, veličenstvo?
1: Dnešní zásilka známek je objemná.
0: Jistě vás potěší, prosím.
2: Uvidíme.
0: Ostatní korespondenci vyřídíme.
2: Jako obvykle. Dobrá, tak už vyřizujte.
3: Dobré jitro, Františku.
4: Pratetičko Klotildo. Už týden ti říkám, že sem ráno nemáš chodit, a když tak pomalu a dveře otvírat jen na škvírku.
3: O známky ti jde, Františku. Jenom o ty známky, ale o to, co se tady děje, se nestaráš.
2: A co by se mělo dít? Království šlapy jako hodinky. Díky tady pánům ministrům.
0: Snažíme se, veličenstvo.
2: Snažíme. Přijela jsi s odpočinout, tak odpočívej a mě dej pokoj.
3: Aby tě koza trkla. Už jsi skončil.
4: Ano, a uvědom si, že jsem král.
3: Tak teď zas já povím něco tobě. Ano, přijela jsem si odpočinout, ale místo toho tu budu muset trochu vysmejčit a někomu se, páni ministři, podívat na zoubky.
0: No to je urážka naší práce.
5: A také nás osobně.
3: Což o to, vy dva se činíte.
5: Ano.
3: Ale jenom pro sebe. Františku, známky jsou asi krásná věc, ale hraj z království je přednější. Ostatně, víš vůbec, jak ti podaní říkají?
2: Jak by mi říkali? Tak, jak se králi říká.
3: Houby.
2: Cože?
3: Říkají ti Filda první.
2: Co?
3: Fildo. A vy dva se moc nesmějte. Nechtějte vědět, jak říkají vám. Tak, a teď nás s králem nechte o samotě.
5: Jak si přejete.
0: My to vlastně vůbec nemusíme být. Že, pane kolego, první ministře?
6: Ano, pane kolego, druhý ministře, prosím.
3: Tak, abys věděl, Františku, království chybí královská ruka a králi chybí ruka ženská. Sečteno, podtrženo, měl by ses oženit.
2: Ne.
3: Ano.
2: Ne.
3: Kruci, říkám, že ano.
2: Proč bych to dělal? Až doteď jsem to nepotřeboval.
3: No právě. Hned se pozná, když je král bez královny.
2: Já jsem nic nepoznal.
3: Protože máš oči jen pro ty svoje známky. A ať se kouknu, kam se kouknu? Všude binec. Po nádvoří běhají myši, strážní místo hlídání spí a v kuchyni visí pavučiny od stropu až k podlaze.
2: A co? Vaří docela dobře.
3: Aby tě pštros kopl.
2: Zadate to.
3: Musíš se prostě oženit.
2: Ne.
3: I z důvodů, abych tak řekla, dynastických.
2: Co?
3: Abys zkrátka nevymřel po meči. Ty mi na to nemáš co říct?
2: Když... Já jsem si chtěl tady zařadit to nové haštalánsko. Teto, taková krásná známka.
3: Františku!
2: A pak... Já nevím, jak se to dělá.
3: Co?
2: Schánět nějakou... to... nevěstu.
3: Co pak ty se s žádnými děvčaty nestýkal? Třeba na královském bále?
2: Na bále? Tam já ne to vůbec. Tyhle záležitosti za mě vždycky vyřizují ministři.
3: Aha. A kdo je tu králem?
2: Přece já, pratetičko Klotildo.
3: No,
2: ale s tím ženěním...
3: Tiše.
2: Co je?
3: Počkej. A koho pak to tady máme? No to jsem si mohla myslet, že posloucháte za dveřmi. Ale to taky přestane mordě. Jinak vám, páni ministři, oznamuji, že král František 72. se rozhodl oženit,
2: ale...
3: což mu sečteno potrženo schvaluju. Vemte to na vědomí a vyhlašte to.
5: Filda a ženice?
0: Já to říkal hned, že tu babu nám to byl čert dlužný. S tou nevídeme.
5: Navrhuji do hladomorny s ní.
0: Dobrý nápad. Ale... na to je ještě čas, kolego. Přemýšlejte. To ženění by mohla být pro nás i výhoda.
5: Prosím vás, jaká výhoda? Peklo to bude. Všechno nám teď budou kontrolovat.
0: Právě naopak. Král má přece i tak dost práce se svou sbírkou známek.
5: No a?
0: A když bude mít starosti ještě s vlastní ženou, nezbude mu na králování vůbec čas. No, vždyť vy to znáte, pane kolego, ne?
1: Znám. No, tak to dáme vyhlásit.
7: Vážení poddaní, hlásí se vám Královský rozhlas Nová filatelie. Věnujte pozornost následující zprávě. Ministři jeho veličenstva krále Františka 72. vypisují konkurs na obsazení místa královny Nové filatelie. O místo se může ucházet každá mladá a svobodná krasavice. Uchazečky se dostaví pozítří ráno do Královského paláce. Konec hlášení.
3: A je to. Do bitvy a doženění útokem bez rozmýšlení, Františku.
2: Tak to zase ne. Aspoň podmínky soutěže si určím sám.
3: No proč ne? Konec konců bude to tvoje nevěsta.
0: A jaké račte podmínky mít na mysli, veličenstvo?
5: Ano, podmínky výsosti?
2: Dám uchazečkám pár otázeček, aby se zjistilo, co vědí o poštovních známkách. A bude.

0: apartníku.
1: Co ty tu děláš, Žovko? Ani tam nechoď, je tam hrozná mela.
0: Mela, nemela, jít musím.
1: Snad nechceš taky soutěžit.
0: Nesu vajíčka. Víš dobře, jak si král potrpí na čerstvá vajíčka k snídani. Kdyby je nedostal, to by byla teprve mela. Pusť mě, musím běžet.
1: Když já nevím.
2: No, myslím, že už jsem z království nová filatelie viděl dost. Jsem skřítek pomáhací, svůj úkol tady už myslím znám. Můžete mě doprovázet.
3: Tak už jeho lapartníku nezdržuj.
1: Říkala si něco?
0: Aby si mě pustil.
1: No dobře, tak si běž.
0: Ne, pozor!
1: Co?
4: Ne.
0: Promiň, co jste? Nechtěla jsem do vás vrazit.
4: Ne, to ty promiň. Ukaž, pomůžu ti z té země.
0: Děkuju.
4: Jsi v pořádku?
0: Já, ano, ale vajíčka ne.
4: To nevadí. Stejně dnes na ně nemám chuť. Musím jít vyhlásit podmínky soutěže o královnu. I když žádnou nechci.
0: Opravdu?
4: Samozřejmě. To je zvláštní. Víš, že se podobáš děvčeti na mé nejmilejší známce?
0: Je hezká.
4: Ta známka?
0: Ne, to děvče.
4: Moc.

0: Takže vaše jasnosti. Hmm. Už tu bylo 62 osob ženského pohlaví. Hmm. Z toho 12 princezen, 20 majitelek domů.
1: 5 hodně tlustých, silných, 15 hodně hubených a některý...
2: Nechte toho. Jak to, že jsem dneska ještě neměl své vajíčko?
3: Vždyť se vám dvěma podařilo ráno všechna rozbít.
2: Komu dvěma?
3: No komu? Tobě a té hezké dívčině.
2: No jo.
3: Taky se ti líbí?
2: No. Vypadá jako ta krásná pasačka pávů na mé nejvzácnější známce z Antilopie.
4: Pane kolego, ta baba se mu snad pokouší namluvit žovku od vajec.
5: Nesmysl.
2: Co se děje, pánové?
0: Ne, tak dál. Že se známky lepí na dopisy, věděli až na 3 všechny, ale že se sbírají, vědělo 22 zúčastněných.
1: A že by některá věděla něco víc, to prosím zatím ani omylem, vaše jasnosti.
0: Snad jen moje Eulálie, až přijde na řadu, že ano?
1: Nebo moje Filoména, když si ji ráčíte všimnout.
2: Tak dost.
1: No ne,
2: dost. Já jsem vám... No dost! Oženění už nechci ani slyšet.
3: Námluvy přerušit nemůžeš, Františku? Co by si lidi řekli, že mají krále, který nedrží slovo, protože se bojí ženských?
2: Ale...
3: Sečteno, potrženo, jedeme dál!

0: Ticho v síni, přichází král.
1: Kdo bude rušit, bude bez pardonu vyveden.
2: Já, král František 72., jsem se vzhledem k nečekaně velkému množství uchazeček o místo královny království Nová filatelie rozhodl, že se ožením jen s tou, která mi přinese modrého Mauricia.
3: Do postřelených vrabců, co jsi to vymyslel? Co to vůbec je, ten modrý Mauricius?
2: No přece poštovní známka, pratetičko.
3: Františku.
2: Ale protože to málo která ví, tak to taky málo která najde. Ale i kdyby našla, nikdo tuhle známku neprodá, protože je to nejvzácnější známka na světě. A já budu mít od ženění na dosmrti pokoj.
4: Poslyš, neslyšel jsi někde o modrém Mauriciovi?
5: O čem? Nic takového není, Žovko. Leda nějaká blbost.
4: Když to král chce, tak to někde být musí.
6: Možná by se dal najít na konci světa. Modrý Mauricius.
4: Cože? Co jsi říkal?
5: Co bych říkal? Nic jsem neříkal.
4: Říkal jsi přece, že je možná na konci světa.
5: Asi už ti zvoní v Makovici.
4: A víš, že jo?

0: Pány, Ceruško.
1: No?
0: V jednom královském dopise jsem četl, že naposled se jeden Mauricius prodával v Ostřihomi, kde ho koupil jakýsi Herbarius Panfi za lovecký zámek, angorskou kočku, šicí stroj a 10 kg jablek. No ale to už je dávno.
2: Nevadí, jedu tam.
0: Ale ne, abys za něj dávala tolik.
1: Neboj se, nedám ani o 6 víc. A nebo spíš nic.
0: A jeď vlakem.
1: Cože?
0: Bude to sice trvat díl, ale já ti vyřídím ministerskou slevu.
2: Jestli ten Banfi ještě žije, já z něj tu známku vyrazím.
1: Vždyť mám hlavu po tatínkovi, ne?
3: Filoméno? Od krále vím, že modrý Mauricius bude na výstavě v Hodkovicích, ale král už nemá peníze, aby ho mohl koupit.
4: Jak to?
3: Trochu jsme mu s nimi pomohli. Takže vezmi, co naložíš.
4: Aha.
3: A vem si ministerské auto.
4: Tak už nezdržuj, papa.
3: Hlavně se v ničem neomezuj. Peněz máme dost. Moje královničko.
2: Havartníku, probuď se, usta hromu. Nešla tu ryžovka? No ta, co nosí králi vajíčka.
5: Jo, prej na konec světa.
2: Co tam šla dělat pro pána krále?
5: Myslím, že šla něco hledat pro pana krále. Ptala se na nějakýho Maura nebo Maury modrýho.
6: Modrého Mauricia, ty moulo.
2: Správně, halapartníku, modrého Mauricia. A to si ji nemohl zadržet.
5: Tu? Ha, tak když si vezme něco do hlavy, nezastaví ji ani pár volů.
2: Vždyť ta holka nešťastná ani neví, o co jde.

0: je divné, nádraží, nikde živá duše.
1: Jedna by se našla, dědoušku. Nevíte náhodou, kudy se jde na konec světa?
0: To nevím, děvče. Já ani nevím, jak se teď dostanu domů, když ten vlak jede pospátku a já bydlím na opačné straně.
1: Jak to máte daleko?
0: Asi půl hodiny, ale s tím těžkým kufrem to nezvládnu.
1: Jdu sice na konec světa, ale když jste tak starý a sám, já vám ten kufr domů donesu. No bože, tak si trochu zajdu.
0: To budeš moc hodná, dělenko.
2: Tak jsem slyšel, že Mauricia šla hledat taky Žovka.
3: Ta odvajec.
2: Ta.
3: Nemá šanci.
2: Nemá.
3: To moje Filomena.
2: Počkejte, vy jste snad svou dceru...
3: A vy snad ne?
2: To jsme si ale prosím nedomluvili.
3: Já si nemám s vámi co domlouvat. Královnou bude moje Eulálie, protože já vím, kde ta pitomá známka je.
2: Jenže já to vím líp. A Filomena, hlavička otevřená, ji přinese dřív.
4: Hej, vy!
5: Já?
4: No, vy. Jsem tady správně na výstavě poštovních známek?
5: To přece vidíte, slečno, ne?
4: A která z těch známek je ten modrý Mauricius?
5: Je právě před vámi.
4: Oho. Nevíte, komu patří?
5: To náhodou vím.
4: A komu teda?
5: Mně.
4: Vám, jo?
5: Ano, mně.
4: No tak to mám štěstí.
5: Jak to, ctěná slečno?
4: Protože vy máte známku a já mám peníze.
5: Asi jsem vám dobře nerozuměl, já nic neprodávám.
4: Nedělejte drahoty. Za peníze dnes koupíte všechno, natož nějaký takovýhle papírek.
5: Papír? Ctěná slečno, když dovolíte, vám asi přeskočilo, že?
4: To asi přeskočilo vám, protože já vám dám dvakrát tolik, než co jste za něj zaplatil.
5: Můj Mauricius není na prodej.
4: Když ho chci já, Filoména, dcera prvního ministra království, nová filatélie.
5: Stráže?
4: Tak musí být na prodej.
5: Stráže, vyveďte tu osobu.
6: Pojďte, pojďte.
4: Co si to, puste mě, nasahejte na mě, to si vypijete. Zavolám tatínkovi.
5: Tak takové by sem snad vůbec neměli pouštět.
4: To ne.
0: Děvenko, neplačte. Pro nějakou známku.
4: Ale já ji musím mít. Záleží na ní moje budoucnost.
0: Tak to máte štěstí v neštěstí.
4: Nedělejte si ze mě srandu. Vy tu známku snad máte?
0: Mám. A když ji tak nutně potřebujete, prodám vám ji. Když se dohodneme na ceně.
4: Ale to se dohodneme. Dám vám všechno. Všechno, co mám sebou. Je to asi 10 bedniček.
0: Chci jednou tolik.
4: Vy jste se zbláznil.
0: Máte přece ještě co prodat.
4: Jak to?
0: Třeba šaty, co máte na sobě. Ty korále. Ministerské auto. Pan král přece za to stojí.
4: Robo, jak to víte?
0: Nejste sama, kdo schání Mauricia. Dcera ministerského kolegy vašeho taťky už je mu taky na stopě.
4: Cože? Eulálie? Tak dobře, všechno prodám.
0: Domluveno. O půlnoci tady.

0: A?
1: Tak jsem tady.
0: To
1: je metro.
0: Co to chcete? Kdo jste?
1: Jsem Eulálie, ale to vám může být jedno. Není čas na dlouhé řeči. Jste Herbarius Banfi?
0: To jsem.
1: Tak to jsem doma.
0: Jaké doma? Tady vůbec nejste doma. Já jsem tu doma.
1: Máte modrého Mauricia?
0: Oh, to víte, že mám.
1: Má to takovou cenu, že potom touží i králové?
0: Ne, ještě větší. A není to žádné to.
1: To já vím. Poslyšte, vy máte takové bohatství a žijete v takové bídě a špíně?
0: A co?
1: A nic. Jen, že by se to mohlo změnit.
0: A jak asi?
1: Třeba, že bych vám dělala hospodyni. Ukažte, co to tady... Fuj, tohle jíte?
0: Já jim lečo.
1: Co takhle kachničku, zelíčko, knedlíček? Do zlatova vypečený koláček.
0: Nemám v čím zaplatit.
1: Kdo říká, že musíte platit? Mně stačí, když se budu moct dívat na Mauricia.
0: Vážně.
1: A když mi pak tu známku odkážete, ukažte, to je ona?
0: Ano, ona.
1: No. Když se tak na vás dívám, tak si říkám, že člověk nemá nic odkládat. Můžete mít na stará kolena teplíčko, pořádek.
0: Když to je na mě moc rychle.
1: Chutnou stravu a dobré zacházení.
0: No jo, co, že nakonec víc jsem sám.
1: A já sama.
0: Stejně nemám komu tu známku odkázat.
1: No, tak vidíte.
2: Brr. To je ale tma. Haló? Jste tu někde?
3: Už na vás čekám. Nejdřív spočítám bedničky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. V pořádku. Tady je známka, slečno Filoméno.
2: Dej ji sem, ty zloději. Teď patří mně. A udělá

0: Jen si chrápej, starouši Bánfi. Teď předsvaknu klešněmi ten řetěz se známkou, co máš na krku, a pak šup na královský trůn. Tak, kleště.
1: Baf!
0: Co je?
1: Všecko vidím.
2: Šmakote, rychle pryč!
1: Pozor na tu vázu.
2: Cože?
3: A mám tě, zloději.
4: Zlodějko.
3: Ukaže mi.
4: Tak je to.
3: Já ti dám kachničku. Já ti dám zelíčko. Já ti dám na stará kolena teplíčko.
2: A nebo třeba kafíčko.
3: Zatopím ti, že ti bude sakra horko, ty Eulálie.
5: Ach jo, tak jsem tě, Mauricie, nikde nenašla. A to jsem už na konci světa. Aspoň je to tady napsané. Ach jo.
1: Ale to je mi nějakého vzdychání. Volala jsi mě?
5: Nikoho jsem nevolala. Kdo pak jsi?
1: Jmenuji se Mauricius a jsem skřítek. Kvůli těm modrým vlasům mi také říkají modrý.
5: Tak tebe jsem hledala po celém světě.
1: Možná.
5: Ale jako bych tě už někde slyšela. Nebo viděla.
1: Už tě sleduju dlouho.
5: Mně? A proč?
1: Protože jsi hodné děvče. A já jsem skřítek pomáhací. Chtěl jsem vědět, jestli opravdu chceš být královnou.
5: Ale já nechci být královnou. Já jsem se jen zakoukala do našeho krále. Vyhlásil, že si vezme za ženu jen tu, která mu přinese modrého Mauricia. Ach jo, docela mi popletlo srdce i hlavu.
1: Už to tak bude. Ale protože skřítci vědí lecos, tak já vím, že pomoc zasluhuješ. Dáš mu mě a bude to.
5: Ale to přece nejde. Nemůžu mu dát živého tvora.
1: Tak to neber. Nejsem člověk, ale skřítek. Kdybys přinesla králi dárem kozu, která je taky živá, tak by ti to nevadilo. Ber to tak, že jsem něco jako koza.
5: Tak dobře. Ale jak se teď z konce světa vrátíme?
1: Podej mi ruku, poletíme. Ráno jsme na místě.

0: Podpůřížovko, to trochu tvrdé přistání. Už dlouho jsem netrénoval ten manévr ve dvou. Hala, partníku, vstávat! Ohlas v zámku, že je tu žovka i s modrým Mauriciem.
1: Rozkaz!

0: Dobrý den, výsosti.
1: Žovko.
2: No konečně.
3: Co to tady dělá?
1: To už jsem se bál, že ses ztratila. Neseš mi vajíčka?
0: To ne. Nesu vám modrého Mauricia.
1: Co?
3: To není možné. To je přímo nemožné.
1: No, počkejte.
0: Šla jsem kvůli němu až na konec světa.
1: No tak ukáž, kde ho máš?
4: Tady. Modrý Mauricius, jsem já.
1: Tohle, že je modrý Mauricius?
4: Ano, v plné kráse.
1: Ale to se, Žovko, pořádně spletla.
4: To se teda nespletla.
1: Já chtěl modrého Mauricia, takovou malou slavnou známku, víš? A ty mi vedeš nějakého modrého tajtrlíka. Tak to teda ne.
5: Známku říkáš, Františku. A ráčil si to snad u konkurzu oznámit? Neráčil. Určil si snad u toho Mauricia materiál a rozměry? Neurčil. Sečteno, potrženo, musíš Mauricia Žovce přiznat.
1: A to zas ne. Já chtěl známku.
5: Arnaz! Františku, ty jsi chtěl snad něco úplně jiného, ne?
1: Možná, pratetičko, ale kdybych teď přistoupil na nějakého modrého skřítka, měl bych ostudu mezi všemi sběrateli známek. To přece musíte všichni pochopit.
3: My to chápeme,
5: jistě, naprosto. Vidíš,
0: všichni jsem tu jen prosím.
4: Já to myslel dobře, Žovko. Kdyby král chtěl, nevadilo by mu.
0: Já vím. Jdeme, ty za nic nemůžeš.
5: Počkejte přece, on to...
0: Nic to. My se přece nebudeme spát někam, kde nás nechtějí.
4: Měl bys, králi, zvážit, jestli si právě nepřišel o něco mnohem cennějšího, než je nějaká známka.
5: Ten mrňous má pravdu. Já balím. Tady nebudu.
3: Výborně. Přece byste si výsosti nenechal mluvit do králování nějakou slepicí, která ani neví, co je modrý Mauricius.
1: Není to žádná slepice. Možná by královala líp než já.
5: Konečně si řekl taky něco rozumného, Františku.
6: No tak, než si vaše ctěná prateta zabalí, musím ještě říci, že nás moc mrzelo, když měla pořád něco proti našemu, vašemu království, o které se vám tak poctivě staráme.
3: Například teď jsme obdrželi hlášení naší policie, že zločinnost u nás klesla na nulu.
5: A vy to máte nějakou policii? Že jsem si toho hrom do police nevšimla.
1: Možná se spratetičko příliš soustředila na to moje ženění.
6: No.
1: Zapněte rozhlas.
6: Ano, jistě, veličenstvo.
1: Budou tam zprávy ze světové výstavy známek v Hodkovicích.
7: Na světové výstavě známek v Hodkovicích byla podvedena falešným prodejcem nejmenovaná F. Když jí prodal za obrovskou sumu místo pravé známky modrého Mauricia, pouhý výstřižek z katalogu, trefil ji šlak a teď leží v nemocnici.
8: V nemocnici?
5: Copak, pane první ministře? Snad se vás to netýká. No, to musela být podle všeho hodně hloupá osoba.
6: Hloupá tedy určitě ne.
5: A jak to tak můžete vědět?
8: No, protože...
7: A je tu další zpráva.
1: Ticho! Nic neslyší.
7: Byl v noci přepaden majitel vzácné známky modrý Mauricius. Poškozený herbárius Banfi při vyšetřování uvedl, že podezírá jistou nejmenovanou E, která se k němu vloudila do služby. Hlavní podezřelou už zatkli a sedí ve vězení.
3: Proboha!
5: Páni ministři, na vzduch! Zdá se, že zvýšená zločinnost v našem království by vás mohla porazit. Sečteno, podtrženo. Dobré ráno, Františku. Královská pošta. Páni ministři prý mají nějaké naléhavé záležitosti jinde a není jisté, kdy a zda se vrátí. Ty máš otevřená okna? I dveře? Co průvan?
1: Polož to na stůl. Podívám se na to později.
5: Tak, tady je ta pošta. A tady...
1: To jsou vajíčka. Od Jovky.
5: Ne.
1: Jak to? Proč je nepřinesla?
5: Nepřinesla a myslím, že hned tak nepřinese. Divím se, že se divíš.
1: Když je to tak, nakonec já žádná vajíčka mít nemusím. Už jsem se jich stejně přejedl. A ženit se taky nebudu.
5: Zaslepenost bývá krátká, lítost dlouhá, Františku.
8: Hrom do police, kam se poděl ten mrňous, co včera přišel s Žovkou? Přece se za ním taky nepoženu na konec světa.
4: To není třeba. Vím, proč mě hledáš. Až udělám třetí kotrmelec, proměním se ve známku, sečteno podtrženo, v modrého Mauricia. Dej ji králi a ostatní se ukáže. Víc pomoct nemůžu. To už jsou lidské záležitosti.
9: Krutí brkota je krásná.
8: Děkuji ti, skřítku.

0: Františku? Neptej se, jak jsem k ní přišla, ale tady ti nesu tu tvou známku, sečteno podtrženo toho Mauricia, když si ho tolik chtěl. Víc než pořádek v království a víc než dobrou nevěstu. Tak, teď snad budeš konečně šťastný.
1: Já tu známku už nechci. Já už nechci žádné známky.
0: To je mi novina. A co teda chceš?
1: Nic.
0: Nic?
1: Vlastně, neviděla jsi Žovku?
0: Trhá před branou nějaké bylinky.
1: Aha.
0: Ale s nikým prý nechce mluvit.

0: Žovko, tady jsi.
1: Nechte mě být.
0: Neutíkej mi, prosím. Jen na slovíčko.
1: Všechno jste mi už řekl. Nechci nic slyšet.
0: Všechno ne. To nejdůležitější ti chci říct teď. Zamiloval jsem se do tebe. A už bez tebe nemůžu být. Já byl přece takový hlupák. No, dej mi ruku. A řekni, že si mě vezmeš.
1: To nevím. Ale taky tě mám ráda. Nikdy jsem nikoho tak ráda neměla. A kvůli nikomu bych už nešla na konec světa.
0: No vidíš, už mi ji tykáš. Tak si mě vezmeš?
1: Když mě budeš mít raději než modrého Mauricia.
0: Mauricio? A co to je ten modrý Mauricius?
1: No jedna taková kouzelná známka, ale tomu ty nemůžeš rozumět.

Jo, jo, nic netrvá věčně. Jiné časy, jiné špásy. Na světě jsem už dlouho a tak to vím. Teď byste novou filatelii vůbec nepoznali. Vlaky tam jezdí normálně. Všude je pořádek. Daně jsou malé a děti se ve školách učí slušnému chování. A to všechno díky nové ministryni pratetě Klotildě. A král Filda? Ten se o své království začal vzorně starat a u příležitosti své svatby s Žovkou vydal zvláštní emisi známek, které už teď mají mezi sběrateli takovou cenu, že se vyměňují za dva modré Mauricie, nejméně půl království a litr živé vody.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Balet je pořádně náročný. Je to umění a zároveň i vrcholový sport. Spousta holek se chce stát baletkami. Jaké to ale je, když se baletu chce věnovat kluk? Pětidílný seriál Kluci netančej napsala Olga Stehlíková. Režie v roce 2019 Izabela Šenková. Čtou Matěj Havelka, Sofie Louise Branston a další.

To bych nebyl já, abych nepřišel pozdě. Vyškoty jsem si nasazoval za běhu. Saša zas nasadila svůj výraz. Tomáš, já toto skutečně nebudu tolerovat. Ale já jsem se rychle zařadil do páté řady a dělal jsem, že nejsem. Kristýnka stála u zrcadla přede mnou s nohou na tyči a maličko se na mě otočila. Ale to už vedoucí našeho souboru Saša, který říkám Fúrie, protože je děsně přísná, začala ječet s tím svým těžkotonážním ruským přízvukem, že jestli si myslím, že budu chodit pozdě a ještě budu rušit ostatní, kteří tak plně pracují před soutěží, tak to, že se teda mailem. Řekl jsem si, že si vodní nenechám zkazit hodinu toho, co mě na světě jediný baví. Jenže tu hodinu vede zrovna ona. To už je smůla na světě, že s něčím dobrým vždycky musíte spolknout něco hnusného. Třeba s knedlíkem špenát. Celou hodinu nás Fúrie mučila, že mě všecko bolelo. Jenže já to mám rád. Ale pak jsme směli zkoušet soutěžní čísla a trénovat chorošku. To jako choreografii. A jasně, že se mi Fúrie za pozdní příchod pomstila. Na poslední chvíli rozhodla, že Kristýnka se mnou v sólový dvojici nebude. Do soutěže zbývá pár týdnů a jestli mě Fúrie zařadí k Zuzce Dvořáčkový, tak se Fúrie na celou soutěž radši vykašlu. Protože Zuzana Dvořáčková nemá žádný rytmus. No, Dvořáčková se mi ve skutečnosti moc nelíbí, no. No, Kristýnka je hot Kristýnka. To byste sami viděli, kdybyste ji viděli. Ten novej dres jí děsně sluší. No, já to mám jednoduchý. Na sobě mám vždycky černý legíny a černý triko, takže vypadám jako krteček s piškotama. Náš soubor se jmenuje Balerína. Chápete? Balerína. Že je jenom pro ženský má už v názvu. Kluci totiž normálně netančej. V naší skupině je asi 20 holek. No a pak já. Teda s náma je tam ještě Péťa, ale Péťa je spíš holka než kluk.

0: Trpím ve škole kvůli baletu. Nebo možná umíte?
1: Tomík přišel zase pozdě. Koukla jsem se na něj jen tak po očku od tyče, jenže Furie to hnedka zmerčila a měli jsme po radosti. Ona Furie ví, že nikoho tak šikovného jako je Tom v souboru nemá. A navíc je to jediný kluk, takže by tu roli stejně dostal on. Ale nějak ho za ty pozdní příchody potrestat musela. Tou rolí myslím Louskáčka. Balet Louskáček totiž na tu naši slavnou soutěž všichni nacvičujem. Proč Furie pořádně nepočítá Petříka mezi kluky, to teda nevím. Vždyť Péťa je na balet dobrý a je to skvělý kamarád. Ale je pravda, že vypadá jako holka a navíc má dlouhý vlasy. Kudrnky mu při tanci hopsají kolem hlavy jako králíčci. Nejradši by si je taky česal do drdolu se síťkou. Jenže to nemůže, protože je oficiálně kluk. Kluci ani nemůžou s náma do šatny. Asi proto, že by mohli při pohledu na naše spodňáry omdlít. Celý trénink, který Tom svým pozdním příchodem spackal, jsem se snažila. Možná mi to vyjde a na tu roli Klárky mě Furie vybere. Představte si to, kdybych mohla s Tomíkem jako Louskáčkem na soutěži tančit Klárku. Asi bych se zbláznila štěstím. To jsou hlavní role. No, umíte si to představit?
0: Možná umíte. Tak si představte, že celý život, teda jako celý dětství, až do svých 11 let, úspěšně tajíte před celou třídou, že máte rádi balet. A skrýváte hlavně to, že sami tančíte a přitom jste kluk. Představte si potom, že jednoho dne přijde do třídy Sabina Slováčková, oči na vrch hlavy, a že prej má děsný tajemství, ale že ho řekne jenom svým kámoškám. A jdou si šuškat na záchod. Všichni ostatní jsou pekelně zvědaví, o jaký tajemství jde. Už mi rudnou uši, jelikož tuším. Jen co vylezou, ukazujou si na mě a lámou se v pase smíchy. To už se mi potí dlaně a už je mi to jasný. Sabina se to nějak domákla. Hádej, Tome, kdo šel včera pro ségru místo máme na baletní trénink. Já, řve Sabina na celou třídu. A hádej, koho jsem tam viděla v černých punčocháčích, jak tancuje, he? Kluci to nevydržej a ptaj se, cože tak tajnýho holky máte a proč si ukazujete na Toma? A já všeho nechám, nasadím letecký krok, utíkám chodbou, běžím okolo tělocvičny a skončím pod švédskou bednou. Viděla jsem tam Tomáše, jak tancuje. Slyším ten její ječák až sem. V bedně dřepím a čekám jako mexický banány, než zazvoní konec velký přestávky. Koukám se škvírkama mezi prkínkama, jestli někdo nejde. Nikde nikdo. Vidím bradla a medicimbal a něčí tmavě modrý ztracený fusekle v rohu. Vidím taky tělocvikářovou láhev s pitím. Tělocvikář mě nemá rád. Prý mám moc měkký pohyby a měl bych prej bejt víc chlap. Z dálky slyším hnusný smích svých spolužáků. Úplně všech. A v tu chvíli je mi jasný, že pátou třídu prostě nepřežiju.
1: Já to snad nepřežiju. Furie mě vybrala na roli Klárky v našem Louskáčkovi. A budu mít solo. Mám strašnou radost. A hádejte, kdo bude Louskáček. Napřed se Furie tvářila hrozně káravě, že jako hlavní roli bude tančit Péťa, protože je vzornej, chodí včas a dělá přesně to, co se mu řekne. Nechala ho se mnou zkoušet svůj vymyšlený duet pro Kláru a Louskáčka skoro do konce hodiny. Jako aby se tomu vypomstila, že chodí pořád pozdě. Myslela jsem, že umřu, protože jsem strašně chtěla tančit s Tomem. Ale teda neumřela jsem. Pak si to Furie jakože rozmyslela. A když viděla, jak Tomik v rohu sálu

krouží jen tak sám pro sebe piruety z lehínka, jako by to nebyla žádná námaha, a jak skáče z místa jak na pružině snad 3 metry vysoko, musela uznat, že tohle Péťa prostě nesvede. A bylo jasný, že tu roli má Tom. Tom a já.

0: Tomik je malej, ale náramně pružnej. Jednou z něj bude hvězda, to vám povídám. Všichni si tu myslíme, že se bude hlásit na taneční konzervatoř a že přijetí má jasný. Teda pokud u baletu vydrží, což nevím, protože si moc nenechá poroučet. A hlavně, slyšela jsem, že to má teďka kvůli baletu ve svý třídě pěkně těžký. Ale na taneční konzervatoři tam už by se mu nesmál nikdo. Péťa byl strašně zklamaný, že o tu roli přišel, ale jenom do chvíle, než mu Fúrie oznámila, že on, Péťa, bude na soutěži tančit v duetu Harlekína a Kolombíny. Vy si teď určitě myslíte, že Petřík dostal roli Harlekína, že jo? Ale to se teda pletete, protože Fúrie mu vážně dala Kolombínu.
1: Do třídy jsem se sotva táhl. Jen co jsem vstoupil, ozval se výbuch smíchu. Nejvíc se teda smáli kluci a to bylo strašný. Kája, který se mnou normálně sedí v lavici, si znechuceně odsedl k Honzovi. Cítil jsem, jak mi rudnou uši do fialova a na krku mi naskakují červený skvrny. To se mi stane, když se strašně stydím. Kecnul jsem si do prázdné lavice a to už přišla Úča.
2: Co se to děje tam vzadu?
1: Karle, posaď se na své místo, zvolala zvučně.
2: Já nemůžu, pančitelko,
1: bublal smíchy můj někdejší nejlepší kamarád.
2: Já nemůžu, vážně.
1: A rozhlížel se významně po třídě.
3: Ale proč pak, Kájo? Někdo ti sebral židli nebo co?
2: Ne, židli bych teda měl, židli jo.
1: Celá třída se smála.
3: Tak co je tam tak humorného, děti? Řekne mi to někdo.
2: Já vedle ní sedět nemůžu, protože je teplej, chechtal se Karel.
1: Jak slyším to slovo, běžím ze třídy, utíkám až k hlavnímu vchodu do školy a jsem konečně venku. Už je mi všechno jedno, klidně budu mít neomluvený hodiny. Úča si asi myslí, že jsem se zdechnul na klučičí záchod, takže mě nepronásleduje. U školních kontejnerů zastavujou popeláři. Popelářský auto zvedá kontejner a poliká odpadky. Kéž by ten kakabus takhle spolky mě.
3: Mám jednu takovou uklidňovací metodu, která mi občas pomůže. Pustím si v hlavě nějakou baletní hudbu a přehrávám si kroky z chorošky. Teď stisknu v hlavě příslušný tlačítko a pustím si louskáčka. Všechno kolem se vypne a já si jen tak tančím v parku před školou.
1: Jsou tam vysoký stromy a žádný okna ze třídy do parku nevedou, takže mě spitomý pátý B není vidět. Popeláři se na stopátku otáčejí a zvedají palec. Tak věda, jsou i lidi, kteří se mi za tanec nesmějou.
3: Pomůže mi to.
0: Dneska jsem řekla Péťovi, ať se jde klidně převlíct k nám do šatny. Šel rád. S Péťou je strašná legrace. Pořád hází vtípky a umí dokonale parodovat. To jako napodobovat dospělý. Hlavně teda ženský. Všem holkám, co jsme přišli brzy, nalakoval nehty na nohou, poněvadž to není v piškotech vidět. A Fúrie to jako sašena nemůže mít námitky. Máme totiž na sobě i na tréninkách růžový silonky a pak samozřejmě piškoty. Celá šatna tím lakem smrděla a strašně jsme se nasmáli. Péťa se pitvořil a dělal, že je kosmetička v salonu a má děsně narváno.
4: No paní Dvořáčková, okamžíček mi posečkejte, ještě tady panince musím nalakovat nechtíček a pak jsem hned linko u vás,
0: volal a my jsme padali smíchy. Jenže to už Fúrie vletěla do šatny jak vichřice. A proč tak ječíme, kde máme piškoty a co to tam tak smrdí? Některý holky měli ten lak rozmazaný na silonkách a to už Fúrie řádila jak černá ruka. Na hodině jsme byli spocený jak myši, který holky z myšího týmu zrovna cvičili. To jako tanec z myšího krále. Mají na to roztomilej kostým s ocáskem a šedejma ouškama. Péťa pak v šatně říkal, že ho mrzí, že není jako Tomáš, ale že je prostě jiný. Říkal, že Tom je prima a že fakt krásně tancuje, ale že on, Péťa, jako ale taky není špatný.
4: Holky, tak řekněte sami, pištěl Petřík.
0: No to víme, že Tom je prima. Teda já to vím. Ale taky je pravda, že i Péťa je výborný tanečník. Jenže Tomáš dneska na hodinu nedorazil. Takže jsem musela náš duet trénovat zase s Péťou. Péťa se děsně snažil a Fúrie ho chválila horem dolem. ale taky pořád koukala na hodinky, jestli Tom přeci jen nedorazí. Soutěž je už za 3 týdny. A jestli Tomáš nepřijde ani příště, no tak to má po roli.

Si má částice, si má stálice, si můj vesmír. Si mé vnímání, první zklamání, a to se nesmí. Si můj šíf i prám, pouto k dětským hrám, co se ztrácí. Si má minulost, které nemám dost, co se vrací.

0: spatříš jen rozvířený smetí, přes střechy a zdi, jako ninja letí.
1: Hezký večer
2: s Rádiem Junior.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej! Bez tebe nám bude hej!
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: pozdravěj, pozdravěj, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

řeky dravé, jenomže v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí čtyři.

0: Kačka říká řičce pod kolenka.
1: Kdo si, tak si krásný.

0: jsem se probudila, ej.
1: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
2: Kouzlím kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej.
2: Peklo bránu.
0: Ve své

paprsky přivírají nám víčka. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli z hlíny.

0: životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Ježiš, já už jsem se lekla, že taky. Jsme se ztratili.
4: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
3: Dobře.